vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Yes, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme měj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidích existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci, a vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohoto funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc, ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meloňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky, máte-li je.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr
3: a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krem chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí, jak Peťovi babičky. Letos snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: A jde do ní vidět.
1: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. Plitečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
3: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
3: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
3: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
3: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme, obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
3: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
3: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
3: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
3: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
3: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
3: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
3: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni té Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězla, byla na třetím místě?
3: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
3: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: zapomenu. Desátý pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
1: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
2: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
3: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
1: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
4: Mléko dáme pasterovat.
1: Tady máte na to přístroj.
4: Hlavní hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
1: To nasypete do toho vychladlého mléka.
4: Vlastně do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
1: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
4: Já se dojdu pro většinově.
1: Aha.
4: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
1: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
4: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají ekzémy, tak v tom koupou i miminka.
1: Jak dlouho to bude vykapávat?
4: Těch 8 hodin, někdy 6.
1: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
4: A nebo i takhle jenom.
1: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
4: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
1: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
4: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit. Ano. Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi. Tak.
0: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ježkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ješkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. A říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předkus. Je to výborný. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky s ním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ješkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena. Etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jarmilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpadku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem. Takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace a další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti v cifer, protože máme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentoval a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuň tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžící, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňky doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takhle seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost, nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající, tak ti noví verbíři, na čem se dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím dál lepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani je k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali vondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém, pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, aby to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuji, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňko vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným, a i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme. Koníčky si opucuju do malé hám.

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, a naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tě zdravím, Markéto. My už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám, a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo, je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí. A já jsem říkal: víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: A nevím, jedeš ho aj z Vídě?
4: Yeah.

0: je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadá,

0: Dalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zdůřelé?
0: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu. Nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když v těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
0: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
0: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kde ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitých věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: Ano, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přemyslovicích na Prostějovsku zpevňují břeh nad potokem. Meteorologové varují před rizikem požáru. V Lipníku nad Bečvou bude parkurové hřiště. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 39 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Obyvatelé Přemyslovic na Prostějovsku se dočkají zpevnění břehu nad tamním potokem. Ten roky podmílá svah, na kterém z obou stran stojí jejich rodinné domy. Práce už začaly a vyžádají si zhruba 11 milionů korun. Podle nezávislé starostky Přemyslovic Ivety Pořízkové je zpevňování svahu technicky náročné. Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů. Varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Čech. Na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr. Jak lidé vnímají jednotlivá veřejná prostranství Olomouce, ukazuje nový web radnice. Jeho součástí jsou takzvané pocitové mapy. Zasahovat do nich můžou i uživatelé, kteří tak vyjádří svůj pocit nebo zkušenost s danou lokalitou. Pokračuje mluvčí města Jan Horejš.
2: Odkaz lidé najdou na webu města Olomouce i s tematickými okruhy zaměřenými například na bezpečnost, dopravu, veřejný prostor nebo kvalitu života. Na datovém portálu jsou i návody a vysvětlení, jak pocitové mapy vznikly a co data prezentují.
0: V Zahradní ulici v Lipníku nad Bečvou dělníci staví nové parkourové hřiště za více než 1 000 000 korun. Nabídne překážky pro začínající i pokročilé sportovce. Provoz zahájí v červenci. Uvedl to lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Momentálně ty práce postupují tak, že vybetonovaná základová deska, na ní se potom bude instalovat tartanový povrch odměkčený a všechny ty hrazdy, překážky, to vlastně gro toho hřiště. Ten projekt celkově vyjde na 1 120 000 korun a je financován čistě z rozpočtu města Lipník nad Bečvou. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakaovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
4: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a foukat bude mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici první třídy číslo 11 u Olša na Šumbersku probíhá do 11. hodiny údržba stromů a keřů. Pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A je to tady další horký den, tedy zatím možnost při těch 20, někde 19, někde 25 stupních Celsia aspoň trošku vyvětrat, vyloftovat i plíce, i naše příbytky. Tak my jsme to zkusili, teď už zase předpokládám, že za chvilinku začnou lechtat paprsky a pořádně se zase oteplí, tak my to tady zkusíme všechno zase zabednit, zaregulovat a zkusit spoléhat na klimatizaci, kéž by také vám vyhovovalo vaše ovzduší doma. Teď skoro 5 minut po páté, 28. června, no a především pozdravení pro všechny, kdo si třeba dají s námi docela zajímavé ještě informace o počasí a jeho vývoji už brzy v dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc. No a především den, ať se vydaří Lubomírům, Lubomírám. Ale když jsme tu u těch dvojic pohlavních, tak můžeme určitě popřát nejenom Serenám, když jsme měli tenis, ale i Serenům, nejenom Beatám, ale i Beatům.

0: naplno 5 hodin 10 minut, tak to nějak asi vypadá i v ulicích Olomouce, tady to tady žilo a žije celou noc naplno, jako třeba ve Španělsku, a tak odpoledne se bude spát a v noci se paří. No a ti, co vstávají, ať vstávají a spí, jak umějí, kdy umějí. Za chvilinku tady pohlazení, nejenom pofoukání od kapely Roxette, teď také od Petra Jungmana, skvěle vyprodukované kalendárium, jako vždycky.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: poslední červnová neděle, 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Saxofon patentoval jeho vynálezce, belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax, přesně před 180 lety v roce 1846. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga po 38 letech. Tesla, SpaceX, Elon Musk. Podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa, slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: naslouchat srdci a následovat lásku. To bylo doporučení ze Švédska, no tak těm se to tam zpívá, i když i tam se bude asi oteplovat čím dál víc, 5 hodin a skoro 17 minut. Kéž by 17 stupňů, ale většinou asi přece jenom noc a brzké ráno kolem 20 nad 20.
1: Počasí.
0: To je to ovšem oproti odpoledním maximum. Jasný nebo skoro jasný nedělní den v Olomouckém kraji, den s datem 28.6. a s teplotami dneska očekávanými od 5 do 39 na horách kolem 32 stupňů Celsia. Vítr mírný jižní, tak my jsme raději třeba severní, ne úplně krutý, ale pořádný, aby osvěžil a schlazoval, ale on je od jihu a bude do 6 metrů za sekundu. V noci bude 24 až 20 stupňů Celsia, ano, to jsou minima na noc a ráno. 35 až 39 ještě v pondělí na Jesenicku, kolem 33, takové vysvobození, úlitba. 22 až 18, tak to zatím vypadá s nocí na úterý a ještě Morava, Slezsko a také Olomoucký kraj, 30 až 34, jako je to lepší než 40, ale ještě nad 30, možná i k té 35, ještě i v úterý na Moravě. Do 30 to zatím vypadá ve středu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
3: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20-leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Česka. Rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Za 8 minut zase čerstvé zprávy, tak to je u nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, také zprávy o 5:30, teď je 5:22, 28.6. a teď rychlý jako blesk a možná úhozu a úderu zásahu víc, než je normální. Teď je tady Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: americké středoškolské muzikály Krása, Léto, Horko. No a teď také realita, čerstvé, krátké, ranní nedělní zprávy. A naše Markéta.
1: Turisté můžou...
0: A kolik pak máme hodin?
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Turisté můžou opět využívat hlavní příjezdovou cestu ke středověkému Helvštýnu na Přerovsku. Trasy blokovaly zhruba 3 měsíce opravy návsi a Lipenské ulice v Týně nad Bečvou. Investice už dělníci podle nezávislého starosty Antonína Ryšánka dokončili. V tureckém Istanbulu dnes začíná parlamentní summit NATO. Předsedové parlamentů členských zemí na něj projednají otázky bezpečnosti, diplomacie nebo z možnosti spolupráce v oblasti obrany. Za Česko na setkání jede předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Vozy technických služeb budou o víkendu pravidelně kropit ulice Olomouce. Podle informací na sociálních sítích města se zaměří především na centrum a páteřní ulice. S kropením schodníků a cest začaly už v pátek hasiči v Přerově. Pokračovat budou také o víkendu. Hudbu a úryvky z dopisů skladatele Antonína Dvořáka si dnes můžou zájemci poslechnout v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Hudebně literární večer začíná v 8 hodin a vystoupí na něm Dvořákovo klavírní kvarteto a herec Ondřej Vetchý. Další informace jsou na webu radnice. Sport. Fotbalisté Anglie, Chorvatska i Gany postupují na mistrovství světa ze skupiny L do vyřazovacích bojů. Z prvního místa jdou dál Angličané pod vítězství nad Panamou 2-0. V přímém souboji o druhou příčku zdolalo Chorvatsko Ganu 2-1. Počasí. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Z důvodu práce na inženýrských sítí je do dnešní půlnoci uzavřena ulice Šlechtitelů v Olomouci. Objížďka vede přes ulice Holická, Sladkovská a Brunclíková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A za chvilku další letní kratochvíle, třeba až bude škaredě a hodně zima, no tak ono už asi nikdy nebude hodně zima, ale zpozorní možná za chvilinku příznivci deskových a za chvilku v naší reportáži taky lipenských armádních deskovek.

0: ráno přejeme z Českého rozhlasu Olomouc za 5:03 28. června. Bez spojení, to je jasná věc, to tam není a neexistuje velení. I na tomto tradičním vojenském pravidle je postaven princip nové deskové hry, na které se podíleli vojáci z Lipníku nad Bečvou, taky nezisková asociace AFCEA. Má název Signál 8.0. Hráči se v té deskovce kromě zábavy naučí pomocí edukačních karet porozumět například informačně technologickým výrazům. Autoři teď řeší distribuci armádní lipenské deskové hry.
1: Tomáš Miller.
2: Vy jste spoluautorem té hry, která se jmenuje Signál 8.0, čtu to správně?
1: Ano, přesně tak. Cílem této hry je popularizovat spojařské témata. Jednotliví hráči se stávají velitelem týmu spojařů, informatiků, robotiků nebo AI specialistů a cílem je dostat tyto své týmy na místo velení, splnit úkoly, náročné vědomostní otázky a stavbu signální věže.
2: Desková hra je tady na stole, jsou tady dvě kostky, jeden, dva, čtyři hráči, kteří mají barevné figurky. Tady hraje
3: Tomáš, mám žluté.
2: Vypadá to jako takové člověče, nezlob se,
1: ano,
2: až to... na to, že vlastně uprostřed je satelit. Teda.
1: Ano, je to skoro člověče, nezlob se, které je obohaceno právě o edukační otázky a o stavu signální věže, tak aby ta hra nebyla jenom o zábavě, ale byla i o výchově a edukaci.
2: Pět, teď jste stoupil na takovou ikonku, co to znamená?
1: Když se dostanete na toto políčko, tak ten hráč postaví další komponentu do signální věže a cílem je, aby ten individuální hráč postavil signální věž, protože se věží je spojení a se spojením je velení.
2: Vy tu máte ale taky kartičky ještě na stole.
1: Jsou to kartičky, které se vezmou, když hráč hodí tři, tak si vezme kartičku a odpoví na jednu z otázek. Například tato otázka je, co to je LTE?
3: 4G spojení.
1: A pokud správně odpoví, jako tady Tomáš odpověděl, tak se posune o tři políčka dopředu. Pokud neodpoví správně, o tři políčka dozadu. Možná ty otázky jsou prvotně složité, ale i děti se postupně osvojí a pak i začnou být i ty začínající elitní specialisté.
2: Vy tady máte i krabičku ještě k tomu. Tady jsou nejrůznější další figurky. Přemýšlím, co to je.
1: Každá figurka představuje ten tým toho elitního spojaře.
2: Spojař je
1: se satelitem.
2: Aha.
1: A s radiostanicí. Informatik je s počítačem. Robotik je s robotickým vozítkem UGV. A AI specialista je s mozkem.
2: Líbí, zaujalo vás to nějak?
3: Vypadá to hezky a budeme to trénovat doma s rodinou.
2: Skládá Tomáš hru do papírové krabice. Podle autorů je určená nejen českým dětem, ale i do zahraničí. Vyrobená je zatím v 5 různých jazycích. V budoucnu se počítá i s přeložením do dalších, primárně států Severoatlantické aliance. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: bol a možná i bole hlav a hlavy bol. It's a heartache. To je Bonnie Tyler.
1: Počasí.
0: Teď je 5.46, aby nás nebolela hlava, vezmeme slunečník, možná i nějaký prášek. 22 až 18 hlásili na noc i kolem 25, tak jak kde? Ano, někde možná i 19, někde ale i ta 25. A přes den dneska ještě v Olomouckém kraji při jasné, skoro jasné nedělní obloze 35 až 39, na horách kolem 32 stupňů Celsia. Noc na zítřek 24 až 20, ano, ranní minima. Denní maxima na pondělí opět u nás ještě 35 až 39, na Jesenicku kolem 33. Ráno dopoledne jasno, nebo skoro jasno, během odpoledne má oblačnosti přibývat, lokálně se vyskytnou přehánky, bouřky, později večer pak četnější. A ještě v noci na úterý 22 až 18 stupňů a v úterý přes den u nás v regionu až 34, na Jesenicku kolem 28. Většinou oblačno, místy se vyskytnou v úterý ještě přehánky či bouřky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

se slavná proklínací od Janka a Žentouru z 90. let je 28.6.2026 a 5.53 ukáží hodiny, budíky, no a možnost ještě opravdu bluftovat, větrat, taky se možná lehce už prázdninově zaláskovat, mladionký pan Neckář o tom věděl a ví své i v té písni, no a pak poslechnout si co nového nejenom u nás v kraji, v regionu, třeba nová sportovní hala, kus od Olomouce, ale jestli větrníky v Maletíně ano či ne, o tom se ještě bude rozhodovat a také povídat krátce ve zprávách v 6.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Maletíně je dnes referendum o větrných elektrárnách. Olomoučtí radní plánují stavbu nové sportovní haly. Lidé můžou vyrazit na komentované prohlídky zámku v Prostějově. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 39 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Obyvatelé Maletína na Šumpersku dnes rozhodují v místním referendu, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren na svém území. Hlasování vyvolala petice lidí z vesnice. Referendum se koná od 8 do 16 hodin na obecním úřadě. Obyvatelé v něm odpovídají na 3 otázky.
2: V první otázce budou lidé odpovídat na to, jestli má obec využít všechny zákonné možnosti, včetně změny územního plánu, aby zabránila výstavby větrných elektráren. Ve druhé otázce se pak budou vyjadřovat k tomu, jak má obec vystupovat v řízeních, které souvisejí s těmito projekty. A ve třetí otázce rozhodnou, jestli má obec vůbec uzavírat smlouvy na své pozemky pro výstavbu nebo provoz větrníků. Z Maletína Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Radní Olomouce schválili studii nové sportovní haly pro míčové sporty. Dělníci by měli postavit v městské části Nemilany. Investice včetně zázemí sportoviště si vyžádá zhruba 236 milionů korun, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
0: Do dnešní půlnoci je možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si můžou vybrat jednu ze 3 variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o 5letý dluhopis s fixním průměrem výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Komentované prohlídky dnes čekají návštěvníky zámku v Prostějově. Společně s průvodcem si projdou historické části areálu. První prohlídka začíná v 10 dopoledne, poslední v 5 hodin odpoledne.
4: Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do bývalého sídla mocného rodu Pernštejnu a představí jeho bohatou historii. Součástí je i dochovaná kancelář ředitele záložny a zastavárny s unikátním secesním dřevěným obložením a nábytkem od Emanuela Pelanta, žáka Jana Kotěry. Z Prostějova Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Portugalska remizovali ve třetím kole skupiny mistrovství světa s Kolumbií 0-0 a obsadili za ní druhou postupovou příčku. Do play-off se dostala ze třetího místa skupiny K také Demokratická republika Kongo, která otočila duel s Uzbekistánem na 3-1.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. S teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici od obce Ruda nad Moravou směrem na Šumperk se pohybují na vozovce krávy. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zvířátka na cestách opatrně. Horko za volantem. Ještě opatrně 4 minuty po 6. A možná ty cesty a třeba i nákupy naplánovat už na tou 7. a podobně, nebo potom na večer. Ano, bylo poměrně plno včera, všichni se vydali tak kolem 7., 8., ale to bylo ještě horko. Tak teď ještě možnost také si vyvětrat pořádně a užít si třeba snesitelných podmínek 5 minut po 6. dneska 28. No a pak třeba v reportáži, no určitě do polí na česnek. Ve Vojnicích v místní části Těšetic se včera konal jeden z běhů tradičního samozběru česneku. Zájem byl i letos velikánský, tak se na česnek vydáme reportážně a rozhlasově též v Českém rozhlasu Olomouc.

0: stalo se před 100 lety.
1: Tak kde pak, milí Olomoučáci, a nejenom vy, máme třídu českých legií, tedy měli jsme. Můžete přemýšlet v následujících, pár minutách, minutce, na Olomoucké radnici se před 100 lety projednávala žádost družstva dělnického domu, aby mohlo odprodati část svých pozemků na třídě českých legií, okresní nemocenské pokladně pro stavbu parních a vanových lázní. Podrobnosti teď v dnešním současném dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc s Ditou Vojnarovou. Zalistujeme novinami starými 100 let.
2: Novináři konstatovali, že zazněl jednomyslný souhlas, aby bylo umožněno okresní nemocenské pokladně, respektive jak se bude od 1. července 1926 jmenovat okresní sociální pojišťovně, postavit zajisté velmi potřebné lázně. Psalo se. Již delší dobu však kolovaly v Olomouci pověsti, že se má při této příležitosti udělat dobrý obchod na účet nemocenské pokladny a že nádherné pozemky, které socialistickému spolku byly městem prodány za 5 korun čtvereční metr, ačkoliv v těchto místech mají hodnotu nejméně 40 korun, mají být nemocenské pokladně odprodány za 30 až 40 korun. Poněvadž pokladna jest korporací veřejnou, bylo nutno spekulacím čeliti tím, že do podmínek prodeje bylo dáno ustanovení, že musí být pozemek prodán jen za cenu, jak byl koupen, zvýšenou o prokazatelné hotové režijní výlohy.

0: počasí. 6.17.28.6.
1: No a že by nějaké vysvobození, nějaká příjemná vize, vidina, tak ve středu prý pozor, teploty je přes den 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku ale až 31 30. Ve čtvrtek všude, bez výhrad a bez výjimek, tady už píšou 22 až 26 přes den. Od pátku do neděle, to je zatím jistější, nejzaší výhled, tedy meteorologický týdenní výhled 22 až 27, no dobře, tak zase nějaká možná tendence k oteplování, polojasno při přechodně zvětšené oblačnosti, místy přehánky, tak ale ještě v úterý třeba u nás v olomouckém regionu poměrně teplo, dneska 35 až 39 stupňů Celsia při jasné, skoro jasné obloze. Zítra ještě teplo a taky v noci 23 až 18 na horách kolem 22. V pondělí přes den ráno a dopoledne jasno, skoro jasno. Odpoledne už při zvětšené oblačnosti přibude, lokálně se mohou vyskytnout přehánky, bouřky, mohou být doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, silnějšími nárazy větru. A v pondělí ještě určitě prý 35 až 39 na Jesenicku kolem 34.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: hudebně se počasí kříží veškeré plány, ale možná mění zažité zvyklosti. Možná už v 6.23 živě při poslechu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomoucu. Dobře, že posloucháte. Je spousta aktivnějších posluchačů, protože je to jediná možnost, jak ty dny vydržet. Tak odměna, dobře, že posloucháte Český rozhlas Olomouc. Pojďte s námi na legendu letos 80letého Michala Prokopa. Michal Prokop Trio zahraje v Snesitelném už večeru ve 20 hodin v úterý 30. ve Snesitelném krásném, úlevném, příjemném letním areálu Letňák. Letní kino Olomouc u domu v moc pěkném prostředí a navíc ta legenda letos v srpnu 80 letá. Michal Prokop Trio. Dobře, že posloucháte, pokud byste na Michal Prokop Trio rádi.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Tak jsou-li aktivní posluchači, jsou-li teď ještě v relativně větratelném podnebí už vzhůru, tak si mohou samozřejmě skočit k nám po telefonu pro vstupenečky na pana Prokopa a na pana Jana Kukulína Hrubého a taky na pana Marcela příjmením. Michal Prokop Trio v tomto složení s dvěma kytarami zahrají samozřejmě klasiku, kterou známe z rádií, ale taky bluesové věcičky. Ve 20 hodin 30. v úterý v Letňáku, s kým pak v hledišti? Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Pěkný den. Dobrý den, komu, kam pak?
2: Eva Olomouc.
0: Tak Eva, vezměte Vaška nebo kohokoliv jiného, to potřebné, to důležité bylo zavolat si o dvě vstupenky a my vám všechno samozřejmě zařídíme. Tak vám gratulujeme, hezký zážitek přejeme a doporučujeme teď nepokrádat telefon, mějte se hezky paní Evi, zatím naslyšenou.
2: Dobře, děkuji.
0: Tak dobře, tak takhle aktivní jsou posluchači už před půl sedmou, no jak říkám, jediná možnost, jak ty horké dny a ta odpoledne přežít. A dárečky ještě budou. Jak

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Fakultní nemocnice Olomouc příští týden vymění dosluhující vrátnice u vjezdu do svého areálu v Měvotínské ulici a na IP Pavlova. Práce potrvají od pondělí do soboty a vyžádají si podle mluvčího nemocnice Adama Fischera dopravní omezení. Dodržovat pitní režim a natury vyrážet brzo ráno doporučují v souvislosti s tropickými teplotami návštěvníkům jeseníků členové tamní horské služby. Podle záchranáře Jiřího Hejtmánka je důležité taky funkční oblečení. 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. V Česku ho meteorologové naměřili v Doksanech, kde teplota dosáhla 40,9 stupně Celsia. Ještě větší horko pak bylo v Německu. Rekordy zaznamenaly taky Dánsko a Švýcarsko. Odborníci očekávají, že sníh a leh nahromaděný během zimy na švýcarských ledovcích zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Kvůli vysokým teplotám dnes nebude v Altánu v olomouckých Smetanových sadech pravidelný odpolední promenádní koncert. Vystoupit na ně měli hudebníci Filharmonie Moravské. Vyplývá to z informací na webu Filharmoniků. Sport. České hokejbalistky na historicky druhé zlato z mistrovství světa nedosáhly. Ve finále v Ostravě podlehly hráčům Spojených států 0-1. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici 3. třídy číslo 4468 ve Štarnově na Olomoucku je kvůli stavebním prasím uzavřen jeden jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Česnek je na polích, ale možná už někde ve sklepě. Uvidíme, jak se podaří uskladnit a jestli nebude moc horko. A vítr ten vane pouští a klobouk se dneska hodit bude taky. Za chvilku česneková reportáž. A teď...

0: s prázdnou, nikoli s prázdnou, s plnou. Jenom teď to uskladnit a zajistit třeba nějaké tepelné podmínky. 6.38 jdeme na česnek, 4 o druhý česneku. Na téměř 2 hektarech pole si mohli včera nazbírat sběrači ve Vojnicích. Na Olomoucku o samozběr byl i letos veliký zájem. Na poli u Vojnic se našly stovky zájemců, a to i přes ty vysoké teploty včera. Jak se na ně zemědělci připravovali a co stojí za velkým zájmem o vojnický česnek, zjišťovala kolegyně reportérka Sabina Millerová.
1: Prosím, tak, nebo 17 kilo a až to sundáte, tak doděláme to dál.
2: Samozběr česneku na poli ve Vojnicích místní části Těšetic pořádá zemědělec Ladislav Kašpar už 9. rokem.
3: Ten první rok byl samozřejmě takový pokusný, protože to svým způsobem nikde nebylo, jenom jahody, že?
2: Podle Kašpara ročně samozběr navštíví více než 1500 lidí. Zájem potvrzují i návštěvníci, jako například František ze Střeně.
4: A dobře se o to stará tady majitel, jo, a ta služba je teda špičková. Netrvá to dlouho natrhat a jsme spokojeni, velice.
2: Podle návštěvníků je důvodem zvýšeného zájmu především kvalita česneku, pokračuje Darina z Hluboček.
5: Tak je to český česnek, dlouho vydrží česnek, takže jsme spokojeni.
2: Za kilogram česneku lidé letos zaplatili 90 korun. Cena zůstala stejná jako loni, vysvětluje Kašpar.
3: Já si osobně myslím, že to je tak akorát cena. Spíš dávám přednost tomu zájmu. Já mám ohromnou radost z toho, že dělám vlastně něco, co lidi jako baví a zajímá. Jo? Ten pocit mě docela slušně naplňuje.
2: Česnek se sbíral na necelých 2 hektarech a na výběr bylo ze 4 odrůd, pokračuje Kašpar.
3: Je to vlastně ten klasický dukát, pak je to ten ruský bílý paličák, pak tam mám nějakou, jakože zkouším, ta je docela pěkná lubaša, to je ukrajinská odrůda, ale jak říkám, ta nosná odrůda je ten dukát.
2: Součástí letošní nabídky byl poprvé druh nepaličák, popisuje Kašpar.
3: Vlastně francouzský. Já jsem byl skeptický vůči tém dovozu, protože ono v minulosti třeba ty nepaličáky tady hodně zničili pověst, ty čínský česneky, a tak jsem to zkusil a můžu vám říct, měl jsem tady včera našeho pana faráře a ten teda uznal, že ten je nejlepší a nejsilnější.
2: Samozběr začal kvůli předpovědi vysokých teplot už v 6 hodin ráno. Lidé se ale scházeli už dříve.
4: Ve 4:15 jsme sem přijeli.
5: No, o 5:30 jsme tady byli.
2: Na vysoké teploty se podle Kašpara zemědělci připravovali už v noci.
3: Já jsem celou noc vlastně ještě jezdil tady vprostřed. Je to zalitý i ta cesta, aby se neprášilo. Potom za druhý, samozřejmě ta voda na to opláchnutí je sice zestudní voda, není jako pitná, ale není závadná. Jsou tam 2 ty nádrže s kohoutkami.
2: Samozběr měl trvat do 10 hodin. Kvůli velkému zájmu ale skončil předčasně. Lidé totiž česnek vyzbírali za 2,5 hodiny. Z Vojnic Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: český pan Isaac, Chris Isaac a podle hry Wicked Game.
1: Počasí.
0: Tak možná je na obzoru vysvobození a teploty i pod 30 stupňů Celsia, ale asi to nebude obsahem tohoto povídání na dnešek, noc a zítřek. Vydržať. Hry zvané počasí, ale především podložená fakta pro nás má Tomáš Ostrožlík, kterého pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak by nás zajímalo, jaké to ráno je a jak to bude pokračovat.
2: Tak je to ráno jasné, žádný mrak nad Olomouckým krajem ani na obzoru. Teploty začínají stoupat, ta noční minima byla většinou pod 20 stupňů, pouze na některých vyvýšených místech teplota pod 20 stupňů neklesla, například Šerák měl nejnižší teplotu 20,4 a vůbec nejteplejší noc na Javornicku, Javorník 24 stupně, teď je tam 28. Na ostatním území Olomouckého kraje je mezi 20 až 23 stupni a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Co tedy očekávat?
2: Očekávat opět slunečný a horký den, budeme mít odpolední teploty 35 až 39 stupňů, těch 39 bude spíš výjimečné někde v oblasti Olmouc, Prostějov, Přerov, na horách teplota kolem 31 stupňů a vítr mírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu, takže oproti včerejšímu dny alespoň trochu bude foukat.
0: No ale od jeho odsáhry předpokládám. Tak a co ještě v noci a zítra ještě asi máme u nás v regionu počítat z horky?
2: Ano, je to tak. V noci stále jasno, nebo skoro jasno, noční teploty 24 až 19, takže opět na mnoha místech takzvaně tropická noc, kdy minimum neklesne pod 20 stupňů. A vítr v noci zeslábne na slabý jihozápadní. Zítra bude zpočátku slunečno, ale odpoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a později odpoledne večer se zítra mohou vyskytnout, když první přehánky bouřky zatím spíše na jihu regionu. Teploty zítra ještě kolem 36 stupňů, na horách kolem 30 a vítr ráno slabý, během dne postupně mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu. A teploty v úterý ještě kolem 32 a ve středu do těch 28-30 stupňů, takže pozvolný pokles teplot.
0: Stejně jako my u nás v Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc i meteorologové mají potřebu říct nějakou tu vizi, nějaké to východisko, tak vydržať. Děkujeme moc, Tomáš Ostrožlík, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbál a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

skvělý nápad zpočátku po superstarovské kariéry. Aneta Langerová, skvělý nápad. A nebo za chvilinku ještě něco staršího od Michala Tučného o nefňukání. Tak už mi nefňukej. Taky variace na renesanční téma od Vladimíra Mišíka a kapely ETC v 6.53. Nástin toho, co bude do 7. hodiny raní. Fňukat se nebude možná tak zhorka, pokud nenechá někdo děti v autě, že? Speciální prohlídky pro rodiče s dětmi dnes mohou zájemci absolvovat na hradě ve Štemberku a prý dokonce i kostým

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dopravu v Hranicích budou zajišťovat nové elektrobusy. Správa Štemberského hradu dnes připravila dětské prohlídky. Do finálového kola golfového turnaje Evropské tury v Berouně postoupilo 5 Češek. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 39 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Cestující městské hromadné dopravy v Hranicích budou od příštího roku jezdit novými elektrobusy. Vyplývá to z nové smlouvy města a dopravce, který se zavázal k modernizaci vozového parku. Pokračuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
2: Ta obnova vozového parku není vůbec jednoduchá, protože máme úzké centrum, to znamená, ty autobusy musí projet úzkými uličkami, pak tady máme i několik trochu problematických podjezdů, takže není úplně jednoduché vybrat správný typ autobusu a čistě na elektrobusy už nejsou dotace, které jsme využili v minulosti.
1: Ženy budou dál pro mamografické vyšetření potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Výjimečně mamografické centrum může vyšetřit i bez ní. To ale hlavně v případě, kdy žádanka propadla nebo ji pacientka ztratila. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informace z konce května. Změna bude platit od července. Speciální prohlídky pro rodiče s dětmi dnes můžou zájemci navštívit na hradě ve Štemberku. Navštěvníci se na nich dozví třeba to, jak se v minulosti žilo dětem na panském sídle a jak vypadala jejich výchova a každodenní povinnosti. Uvedla to za pořadatele Jana Plháková s tím, že na akci je nutná předchozí rezervace.
3: Je to vhodné pro děti od 5 do 10 let. Během té prohlídky oni jednak si můžou vypůjčit kostým, takže se můžou převléknout do šatiček. A potom během té prohlídky průvodce jim něco povídá, ale takovým stylem, aby to ty děti pochopili, aby to pro ně bylo srozumitelné, aby je to bavilo. Sport.
1: Celkem 5 Češek se na podniku elitního evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně probojovalo do dnešního finálového kola. Nejlepší českou golfistkou turnaje je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
4: Asi nebylo tak těžký udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku. Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a foukat bude mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 na 269. kilometru ve směru na Ostravu probíhají práce na silnici. Místo je průjezdné pouze jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jedna nedělně raní, teď od Pavla Bobka z jeho repertoáru, jeho zpěvníku, anebo za chvilinku jedna o lásce, čo je tu s námi od 80. rokov od Petra Nadě. No a jinak v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc vlastně už taky prázdninové inovace a i nedělní pohodička. Ode dneška pak po 10 prázdninových rán, či těsně před dopoledního času. Letošní prázdniny, to znamená také v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc výjimečný programový prvek, prázdninovou, krásnou poslechovou záležitost rybářské historky. Dnes poprvé z 10 dílů, tedy v 8.50, 7 hodin, 5 minut, a tady je Pavel Bobek. Dobré ráno.

0: 10 minut po sedmé je ještě možná snesitelné teploty, i když slunce už začne úřadovat, to je jasná věc a rychle budou stoupat. A dneska ještě bude teplo. A zítra ještě na Moravě v Olomouckém kraji bude teplo. To je ještě možná v úterý, ale o tom za chvilinku, o tom potom, třeba pro nově naladěné, teď 10 minut po sedmé. U nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Teď to vypadá na pochmurnou tématiku, ale možná i inovace. Digitální zmapování olomouckých hřbitovů může odhalit až stovky volných hrobových míst. I to je potřeba vědět. Specializovaná firma při tom mapování digitálním využila dronů a laserového skenování. Výsledky budou dostupné také veřejnosti v databázi, kde zájemci snadno najdou hroby svých příbuzných i významných osobností.
1: Oni na to mají takový ty technologie skenovací, že takhle napasují ty konkrétní místa a vznikají z toho ty jednotlivé skupiny, je to rozdělené podle barev, ale i učíslovaný a pak právě si můžete vyhledávat podle toho nájemce a podobně. Že?
2: Značením mi ukazuje ředitelka správy olomouckých hřbitovů Dana Pluskalová ve své kanceláři už zpracované snímky z dronů. Ty skenovali hřbitovy zhruba 3 měsíce. Teď je firma postupně zpracovává.
1: Teď jsme zrovna ve fázi, že máme nasnímáno pomocí laserového skenování z dronu 12 pohřebišť. Vytvořila se takzvaná ortofotomapa. Propojuje se teďka aktuálně z databází, kde se napojuje číslo hrobu, konkrétní nájemce, pohřbené osoby a tak dále.
2: Díky snímkům zjistili správci nejen neobsazená, ale i podle původní databáze nevytvořená hrobová místa. Vyplývá z nich, že kapacita je dostatečná a po digitalizaci se ukazuje mnoho dalších míst, která můžou nabídnout. Lidé mají ale stále větší zájem o alternativní způsoby pohřbívání.
1: Nutno poznamenat, že trendem poslední doby nejsou spíše hrobová místa, ale urnová anebo uložení ostatků na rozptylovou loučku nebo do lesa vzpomínek.
2: Digitalizace nebo taky pasportizace hrobů ulehčí podle Dany Pluskalové práci správcům hřbitovů. Nová databáze ale nabídne další služby pozůstalým při vyhledávání hrobů nebo volných míst.
1: Nejdříve musí proběhnout u nás interní zpracování té databáze a až potom po důsledném zpracování a následné kontrole bude uvolněna tzv. Veřejná část té databáze, samozřejmě bez citlivých údajů.
2: Snadněji se budou vyhledávat i hroby slavných osobností, doplňuje náměstek primátorky Tomáš Sýkora z Hnutí ANO, tak jak to funguje třeba ve Vídni.
3: Kde si najdete jméno toho zemřelého a přesně vám to zjistí, kde ten dotyčný leží, kdy se narodil, kde zemřel, kde přesně ten hrob je, takže chceme to i tady v Olomouci.
2: Radní počítají od příštího roku i s postupnou rekonstrukcí funkcionalistické budovy krematoria za celkem 150 milionů korun. Centrální hřbitov by tak podle správců měl být nejen pietním místem, ale i oddychovou zónou, podobně jako městské parky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 7.16.
1: Slunce už začíná úřadovat. No někde, třeba představte si, ale spíš na západě, v rámci naší České republiky klidně 15-17 stupňů, ale u nás, no, asi většinou celou noc, brzké ráno, v neděli nad 20. Ale já myslím, že ten výhled by se mohl hodit, co se týká nějaké opravdu vyhlídky, úlevy, východiska. Na Moravě, pravda, později než v Čechách, ale možná tak od středy, že by...
0: Počasí.
1: Takže záměrně tak jako telegraficky, dneska až 39, 40, no, ještě v pondělí, ale už zase s oblačností na obloze. V Olomouckém kraji obecně i na Moravě těch 39, a tedy i noc na zítřek ještě horká, horká. Noc na úterý také, ale tam už ten trend bude přece jenom znatelnější, možná jenom do 30, co by denní maxima v úterý, a od středy, panečku, možná i 27, 26, takové normálnější prázdninové léto.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
5: Rozhlas, to je výhra!
6: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
5: Rozhlas, to je výhra!
6: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
5: Rozhlas, to je výhra!
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Vodka. Vodka jsme vyvolali z paměti a možná i v laboratoři, i když dneska je to samozřejmě všechno v digitálu. A co je to takzvaná webová aplikace pokusnice.cz? Zda jsou tam zajímavé pokusy, anebo co vlastně usnadňuje studentům, pedagogům, nejenom chemikům, zjistit.

0: dlouhodobě chátrá a obec pro něj nemá využití. Místo školky má podle nezávislé starostky Osoblahy Jany Dohnalové vzniknout nové veřejné prostranství. V Olomouckém kraji platí od pátečního poledne zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí vydal hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Důvodem je sucho spojené s vysokými teplotami, při kterých hrozí požáry. Omezení jsou platná do odvolání. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. Podle sdružení automobilových dopravců ČASMAT může být pro řidiče komplikací vysoká cena instalace zařízení nebo nedostatečná znalost jeho používání. Sport. Čeští basketbalisté odehráli v srbském Bělehradu poslední přípravné utkání před prvním kolem kvalifikace na mistrovství světa. S tamní reprezentací prohráli 76-90. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasně nebo skoro jasno, s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Lazecké ulici v Olomouci havaroval cyklista. Na místě zasahují záchranné složky, projížděte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Lásku, tedy lásko, garantuje stréček Křehopal za chvilinku v Plko na nedělo v Českém rozhlasu Olomouc. Lásku jakou, k čemu nebo ke komu, to zjistíme přímo od něj.

0: dálka, možná s malým, spíš asi s velkým, láska k někomu, možná k něčemu. No teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc Matěji Křoupalu prozradí víc.
1: My klošeska jsme chodili do skalky s Kratkou, lesem. Tam jsou dodnes dvě jezírka, jedno černý, z kterého šil desky strach, a druhý pod skalou. V tém jsme se koupali aj o 2 hodinách v nedělo nad ránem, kde jsme se vraceli z červencové noce. Pánečko, měsíček nám pěkně svítil na palok a my tak, jak nás pán Bůh stvořil, jsme dělali šipky do vody, žňovéma hicama pěkně prohříté. Když jsme se veblble, což za zborovýho zpěvo, včera jsem byl o mozeke, jsme se vraceli k domovo. Pamatuju si, jak bratr František tahal za sebou svetr rosou a prachem polní cesty. Než jsme došli dom, tož byla ze svetro 1 bakola blata. Dom jsme se kradli homnama, mlate v něho, aby jsme nedělali pohoršení na dědině a nemuseli bodit rodiče. Tatík nás ráno už po 6. bodili. Chlapci, velezte z baráko, nakrmít koně, omet se pod pompo a hajdy na raní. Když je zábava, musí obět aj povinnosti. Byli jsme mladí, nespat celou noc, to byla pro nás hračka. A odpoledně po obědě zas hurá do skalky, do lázní na čaje. V lítě každou nedělu v lázních hrávala taneční muzika. Já, kde jsou te hýté 60. let. Poslední leta, většinou v červnu, se do skalky sjíždí o veteráni se svéma naleštěnýma automobilama a motocyklama. To je radost na ně pohledět. Čím starší, tém krásnější. Jak automobily, tož tak aj ti veteránisti. Lidi milí, vypravte se do skalky. Na jaře jsou lázně nejpěknější a v půli května, každým rokem, tam pořádají svěcení prameňu. Zende se spousta lidí. Duchovní církve římskokatolické a husické požehnají prameně, aby po celý rok sloužili lidem, a potom hraje muzika. Čepuje se pivo, sodovky a k tému je dnesky nachystaný něco dobrýho za škraň. A tak to má být, jak za starých času. Naša stařenka říkávali, kdo jedno přijede do skalky lázní, tož ten se do nich načesto zblázní. A věřte tému, teď naša stařenka, ta měla dnesky pravdu. Ze skalky se s váma loučí Stréček Křoupal z Břochovan.
0: Napsal a namluvil tedy Jiří Vrba, režijně vedl Tomáš Soldán, technicky spolupracoval zvukový mistr Zdeněk Prchlík a to byla skalka s velkým S, teda a dnesky a premiéra dalšího Plko na nedělo o 14:30 odpoledně, tentokrát Stréček Křoupal a Sraz, setkání spolažáků a spolažaček. Je 7:44, toto je výlet do Francie.

0: dneska horko, v noci horko, zítra horko na Moravě a tedy i v olomouckém regionu a vlastně tedy to stejné, až 39 stupňové a ta noc ještě taky pořádně teplá a horká, s tím, že zítra už ale taky přibývání mraků a možnost srážek a nebo bouřek z vedra.
1: Počasí.
0: Tak to máme tedy jako za sebou, telegraficky to se asi ještě dalo čekat na té Moravě, že horko bude. Ještě v úterý bude, no možná přes 30, možná do 30 stupňů Celsia. No středa, tedy týdenní výhled hlásí teploty všude 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku ještě až 30. A ještě možná nějaké zataženo na většině území, déšť, přeháňky, místy, bouřky silné. To je středa. Čtvrtek, tak já myslím, že to je ta vize, to je ta vidina. 22 až 26. To jsou asi prázdniny, jaké bychom chtěli. A většinou oblačno nebo polojasno. Tak to vypadá ve čtvrtek. No.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

romantika, mořská romantika. Lucie Vondráčková, vzkaz vláhy mezi 8:30 a 8:30. To tady bude třeba rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík a romantika o létajících mořských rybách, ne o těch našich kaprech, co vždycky jenom tak vyplujou, tak proč ryby létají nad mořem, tak to zjistíme. To totiž v učebnicích prý nebylo. A teď ještě jedna přírodovědecká, možná inženýrská, možná architektonicko-inženýrská. A pak taky jedna inženýrská louka u Přírodovědecké fakulty ve zprávách.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Maletíně na Šumpersku obyvatelé hlasují v referendu o větrných elektrárnách. Lidé ze Štemberka budou moct odkládat na sběrný dvůr maximálně 300 kilogramů velkoobjemového odpadu ročně. V Olomouci je nová univerzitní louka, roste na ní i vzácný polní plevel. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 39 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. V Maletíně na Šumpersku začalo místní referendum. Lidé mohou hlasovat, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren. Referendum se koná do 16 hodin odpolední na obecním úřadě. Hlasování vyvolala petice obyvatel a týká se připravované stavby 3 větrných elektráren. Ty by přibyly k 3 větrníků, které firma TCN Energie uvedla do provozu loni. Ve sběrném dvoře ve Štemberku začne v červenci platit nový limit ohledně velkoobjemového odpadu. Obyvatelé města ho tam budou moct nově bezplatně odložit maximálně 300 kg ročně. Zatím žádné omezení neplatí. Podle zástupců města toho někteří lidé zneužívali a vozili do areolu i několik tun velkoobjemového odpadu za čtvrtletí. Pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
2: Vzhledem k tomu, že je opatření zavedeno v průběhu roku, bude od 1. července do 31. prosince letošního roku stanoven limit ve výši 150 kg velkoobjemového odpadu na občana, který má trvalý pobyt ve Štemberku. Pokud občan tento limit překročí, to znamená překročí roční limit 300 kg za rok, bude odpad spoplatněn dle aktuálního sazebníku sběrného dvora.
0: Mezi budovou Olomoucké přírodovědecké fakulty, laboratoří optiky a státním zastupitelstvím je nová univerzitní květnatá louka. Součástí osevní směsi byly kromě hřmánku, například vykev huňatá nebo koukol polní, dříve běžný, dnes kriticky ohrožený polní plevel.
3: Květnaté louky ve městech nabízejí potravu, úkryt i prostor k rozmnožování různých živočichů. Pestré porosty kvetoucích bylin totiž poskytují pyl a nektar v různých obdobích sezony a vytvářejí členité mikroprostředí pro hmyz, pavouky, drobné obratlovce i ptáky. Další informace o univerzitních květnatých loukách jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil už jako střídající hráč a dal rekordní 19. branku. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje můžou těšit také Rakušané a Alžířané po remíze 3-3. Anglie zdolala končící Panamu 2-0. Chorvatsko Ghanu 2-1. Dál jde také Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. V souboji dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. S teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici první třídy číslo 43 u Štítu na Šumpersku probíhají na 99. kilometru práce na silnici. V místě je průjezdný jen jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Louka, kdysi běžný koukol, tedy dnes vlastně na takové umělé louce, ale speciálně přírodovědecké fakulty u nás v Olomouci, areálu Univerzity Palackého. Do přírody vás vezme za chvilinku, i když tedy do oceánské přírody za těmito biotopy a letajícími rybami. Martin Písařík za chvilinku, ale ještě před devátou naše prázdninová inovace, náš prázdninový speciální program a rybářské historky. Jestli pan Brouček, tedy ne ten od toho Svatopluka Čecha, ale rybář Vlastimil Brouček a spisovatel, píše taky o létajících rybách, poslechneme si před devátou. Teď máme 8:05 a teď je tady písnička pro Emu, ale i pro vás všechny, ať už se jmenujete třeba Laťka, anebo dneska Lubka, včera Ladislava, ale také Ladislav, dneska Lubomíra, ale také Lubomír.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: skoro 12 minut 28. června a už se slunce činí, my tedy také. A informace o počasí dodáme a možná i nějaké to východisko, výhled, vyhlídku, úlevu, pravda, až v půlce týdne. Teď ale osvěžení v oceánu, i když hlavní hrdinky, hrdinové příspěvku Martina Písaříka, ty teda se nechladí moc ve vodě, spíš ve vzduchu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pojďte s námi, 8 hodin 16 minut, 28.6. Tak když už to slunce pálí, působí takhle před devátou určitě, tak spíš než těch 16 stupňů, spíš těch 28 té číselné kombinaci a konstelaci. Dneska v neděli 35 až 40, to jako bez výhrad a vlastně spravedlivě po celé republice a taky za jasné, skoro jasné oblohy, snad ten vítr, pravda ne od severu a ne nějak chladivý, ale přece jenom může být charakteru mírného, což je lepší než bezvětří nebo vítr slabý. V noci ještě teplo, teplo 24 až 19, zítra ještě teplo, teplo, pravda pondělí už od západu nějaká srážková činnost a taky ochlazování, ale to neplatí pro Moravu, Slezsko a Olomoucký kraj, to pondělí až 39 stupňů Celsia. Noc i zítřek tedy ještě hodně teplé, horké, ale už s přibývající oblačností, úterý oblačno na většině území, déšť, přeháňky a také mohou osvěžit, pokud nebudou příliš silné. Teploty ještě v noci na úterý 22 až 18 a přes den prý hodně často do 31, ale jihovýchod a Morava, Slezsko i možná nad těch 30 stupňů Celsia. Takže středa 20 až 25, no dobře, Morava, Slezsko možná až 7-28.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.
3: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Česka. Rozhlasu Olomouc.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Po písničce zvané Tururu Tururu, oficiálně s názvem Stále věřím Marka Ztraceného, také příspěvek Dity Vojnarové a také našich kolegů redaktorů z před 100 let z roku 1926, možná i z horkého léta. Na Olomoucké radnice se před 100 lety projednávala žádost družstva dělnického domu, aby mohlo odprodat část pozemku na třídě českých legií. Myslím, že to bude dnešní Masarykova. Okresní nemocenské pokladně na stavu parních a vanových lázní. Více od Dity.
2: Novináři konstatovali, že zazněl jednomyslný souhlas, aby bylo umožněno okresní nemocenské pokladně, respektive jak se bude od 1. července 1926 jmenovat okresní sociální pojišťovně, postavit zajisté velmi potřebné lázně. Psalo se. Již delší dobu však kolovaly v Olomouci pověsti, že se má při této příležitosti udělat dobrý obchod na účet nemocenské pokladny a že nádherné pozemky, které socialistickému spolku byly městem prodány za 5 korun čtvereční metr, ačkoliv v těchto místech mají hodnotu nejméně 40 korun, mají být nemocenské pokladně odprodány za 30 až 40 korun. Poněvadž pokladna jest korporací veřejnou, bylo nutno spekulacím čeliti tím, že do podmínek prodeje bylo dáno ustanovení, že musí být pozemek prodán jen za cenu, jak byl koupen, zvýšenou o prokazatelné hotové režijní výlohy.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A pokud možno přívětivé, i co se počasí týká, dobré nedělní ráno, to 28. červnové přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. A teď nabízíme krátký zpravodajský souhrn s Markétou Šorfovou.
3: 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Zahradní ulici v Lipníku nad Bečvou dělníci staví nové parkourové hřiště za více než 1 000 000 korun. Nabídne překážky pro začínající i pokročilé sportovce. Podle lidoveckého místostarosty Ondřeje Vlčka provoz zahájí v červenci. Jak lidé vnímají jednotlivá veřejná prostranství Olomouce, ukazuje nový web radnice. Jeho součástí jsou tzv.

0: před odjezdem i jen první dávku. Vedle tetanu a žloutenky typu A je vhodné zvážit i vakcínu proti žloutence typu B nebo klíšťové encefalitidě. Sport. Jan Čejka zaplaval na domácím šampionátu v Praze Podolí český rekord v závodě na 200 metrů polohově. 25-letý pardubický reprezentant finišoval v čase 2 minuty a 12 setin a na šampionátu si připsal druhý titul po triumfu na znakové stovce. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 273. kilometru ve směru na Brno se tvoří kolony. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: A ne na cesty teď znamení kapely Divokej byl, ať víme, kam jít, jak se tam zpívá. 8.33 Divokej byl, nebo Lenka Filipová v zápětí. No a potom možná máte doma malého rozvědčíka, nebo ale také armádního informačního technologa, nebo spojaře. Novou deskovou hru vymysleli v Lipníku u vojáku. Tak je prozkoumáme, ale chce si zahrajeme, tedy reportážně naznačíme už za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: uvidíme, co si připravili za show, tedy folklorní strážnické vystoupení Zušek. Dneska pozor, místo pochoutkového roku a potom až vlastně do 11.30. Od 10. hodiny 4. minuty až do 11.30. Dneska přenos ze Strážnice také na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Ale Jiřinka a Alenka nás čekají potom po 11.30 předpolednem. No a proč Alenka bude mermomocí chtít to kuřátko jaksi zglajšaltovat, vykostit, aby měla hladěnké masíčko na rolátku, ale proč Jiřinka klidně zvolí prsička, jaksi na vysoko, jak to udělá, no tak to zjistíme předpolednem. Dobré návštěva u Jiřinky s Alenkou v 8.50 zhruba, také rybářské historky prázdninové. No a po 10. onen folklorní program mladých nadějných folkloristů. No a teď možná také motivace, i když do zbraně nelákáme za každou cenu, ale kde není spojení, není velení na tomto tradičním vojenském pravidle, je postaven princip nové deskové hry, na které se podíleli i vojáci z Lipníku nad Bečvou a nezisková asociace AFCEA. Má název Signál 8.0. Hráči se kromě zábavy naučí pomocí edukačních karet porozumět například IT výrazům. Autoři teď řeší distribuci, rozšíření té hry.
1: Tomáš Miller.
2: Vy jste spoluautorem té hry, která se jmenuje Signál 8.0, čtu to správně?
1: Ano, přesně tak. Cílem této hry je popularizovat spojařské témata. Jednotliví hráči se stávají velitelem týmu spojařů, informatiků, robotiků nebo AI specialistů a cílem je dostat tyto své týmy na místo velení, splnit úkoly, náročné vědomostní otázky a stavbu signální věže.
2: Dnesková hra je tady na stole, jsou tady dvě kostky, jeden, dva, čtyři hráči, kteří mají barevné figurky. Tady hraje
3: Tomáš, mám žluté.
2: Vypadá to jako takové člověče nezlob se, ano, až to... na to, že vlastně uprostřed je satelit teda.
1: Ano, je to skoro člověče nezlob se, které je obohaceno právě o edukační otázky a o stavu signální věže, tak aby ta hra nebyla jenom o zábavě, ale byla i o výchově a edukaci.
2: Teď jste stoupil na takovou ikonku, co to znamená?
1: Když se dostanete na toto políčko, tak ten hráč postaví další komponentu do signální věže a cílem je, aby ten individuální hráč postavil signální věž, protože se věží je spojení a se spojením je velení.
2: Vy tu máte ale taky kartičky ještě na stole.
1: Jsou to kartičky, které se vezmou, když hráč hodí 3, tak si vezme kartičku a odpoví na jednu z otázek. Například tato otázka je, co to je LTE?
3: 4G spojení.
1: A pokud správně odpoví, jako tady Tomáš odpověděl, tak se posune o 3 políčka dopředu. Pokud neodpoví správně, o 3 políčka dozadu. Možná ty otázky jsou prvotně složité, ale i děti se postupně osvojí a pak i začnou být i ty začínající elitní specialisté.
2: Tady máte i krabičku ještě k tomu. Tady jsou nejrůznější další figurky. Přemýšlím, co to je.
1: Každá figurka představuje ten tým toho elitního spojaře.
2: Spojař je
1: se satelitem. Aha. A s radiostanicí. Informatik je s počítačem. Robotik je s robotickým vozítkem UGV. A AI specialista je s mozkem.
2: Líbím, zaujalo vás to nějak?
3: Vypadá to hezky a budeme to trénovat doma s rodinou.
2: Skládá Tomáš hru do papírové krabice. Podle autorů je určená nejen českým dětem, ale i do zahraničí. Vyrobená je zatím v 5 různých jazycích. V budoucnu se počítá i s přeložením do dalších, primárně států Severoatlantické aliance. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc,

0: Life of Riley se jmenovala písnička, teď se to tam také zpívalo, od Lightning Seeds z 90. let.
1: Počasí.
0: A už bude 8.46, 28.6. den dnešní, den zítřejší horký, noc na zítřek horká. Zítra jenom přibývání oblačnosti, třeba skryje nějaký oblak trošku toho slunce, ale opravdu dneska až těch 39, zítra ještě na Moravě a v Olomouckém kraji tedy také až 39, Jesenicko až 34, úterý, no postupně ještě s tou oblačností, a také velmi, velmi pozvolné ochlazování, tedy relativní, protože ke 30 to ještě bude, nad 30 možná, ale od středy to opravdu prý pocítíme, tak to zatím vypadá v předpovědi na celý týden. Od středy opravdu normálnější teploty, tak do těch 25 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

trochu smíchu, trochu osvěžení, trochu vlastně i ponoření do lehkých hlubin sladkovodních, v tomto případě v 8 hodin a skoro už 51 minut v prázdninovém nedělním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Na letošní prázdniny jsme pro vás totiž připravili u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc reprízu celkem 10 humorných vyprávění o rybářích i jejich úlovcích. Ta vyprávění napsal spisovatel Vlastimil Brouček. V úpravě a režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

Do rybaření jsem se pustil poměrně pozdě, ve věku, kdy se s koníčky spíš končí, než začíná. Důvodů bylo samozřejmě víc, ale když o tom teď uvažuju, za ten nejsilnější a rozhodující jsem považoval vývojové stádium, které pro stručnost pojmenuju obdobím návratu. Návratu k dětství, k chalupě mých prarodičů v Horce nad Moravou. Byl jsem právě na dovolené na Plumlově a když jsem se někdy ráno probudil, viděl jsem, jak nad lesem vychází slunce a děda vychází na verandu své horecké chalupy, chvíli loví po kapsách těžkých štruksových kalhot a cajkové kazajky, pak si pošoupne umolousanou plátěnou čepici, začichá po větru, zamžourá, kam jdou mraky a jak lítají ptáci a včely, škrtne sirkou, zapálí fajfku, pár minut pozoruje kous a ví pro nejbližší dny všechno nejen o počasí, ale i o tom, kdy porostou houby a jak budou brát ryby. Prostě jsem tenkrát o dovolené postával na břehu a rozhodl se, že si koupím prut, lístek a hostovačku. A byl se mnou konec. Co by rybář, jsem byl ale úplný začátečník, který se dychtivě díval po úlovcích zkušenějších kolegů, kteří sypali do vody kýble, krmení a pak virtuózně práskali svými dalekonosnými 6-metrovými bambusovými kanóny a tahali kapra za kaprem na barevná kolínka, vařenou kukuřici nebo všelijaké pokrutiny z mlékáren a pivovarů. Jednou jsem tak seděl ve svém koutku už popoledni, dokud normální rybáři vyspávají po obědě nebo jsou v hospodě, otevřel jsem Šimkovo Malé sportovní rybářství, pěkně v klidu si studoval a hned přitom prakticky zkoušel. Nahazování se smekacím navijákem je nad pomyšlení snadné, přesné co do směru i dálky a výhodné tím, že vyžaduje jen málo místa pro kmit prutu, psal Zdeněk Šimek na straně 135. a já mu věřil. Ukazovákem pravé ruky lehce zachytíme vlasec, levou rukou odklopíme řadič, prut dáme stranou nebo až za sebe a švihneme jím směrem k zamýšlenému vrhu. Současně v určitém okamžiku, jehož vystižení je otázkou cviku, uvolníme vlasec zachycený ukazovákem. Od tábornické osady se blížilo několik pramic. V první 4 manekýnky předváděly poslední modely miniplavek, 2 přitom znuděně veslovaly, 2 se stejně znuděně opalovaly. Když přijeli blíž, viděl jsem, že to jsou skutečné jedničky, tedy co se velikosti poprsí týče. Uviděli mě. Nedal jsem se zahanbit. Ukazovákem pravé ruky jsem lehce zachytil vlasec, levou rukou odklopil řadič, prut dal stranou za sebe a švihl jím před sebe. Ozval se poplašený výkřik. Ulovil jsem jednu ze slečen, jíž se háček důmyslně zachytil za šňůrku těch miniaturních plaveček. Evidentně jsem dobře neodhadl onen okamžik, jehož vystižení je, jak Šimek píše, otázkou cviku. Otázku měla nyní na rtech slečna. Omluvně jsem se usmál a povídám, moc se vám omlouvám, udělal jsem to nerad. Může vás hřát vědomí, že jste můj úplně první úlovek.

No tedy i takovéto prázdninové úlovky, programové prvky pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc o prázdninách roku 2026. A to nejenom prosím pro rybářské rodiny a posluchače. Poslouchali jsme první díl rybářských historek z pera Vlastimila Broučka. Pro rozhlas napsal a za hercem Igorem Barešem režijně nastudoval Michal Bureš. Natočeno v roce 2014 v Českém rozhlase Olomouc. A příští neděli v 8.52. vydání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí radní plánují stavbu nové sportovní haly. Lidé dnes můžou vyrazit na komentované prohlídky zámku v Prostějově. V Šumperku ve 20 hodin začne hudebně literární večer věnovaný Antonínu Dvořákovi. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 39 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Radní Olomouce schválili studii nové sportovní haly pro míčové sporty. Dělníci by je měli postavit v městské části Nemilany. Investice včetně zázemí sportoviště si vyžádá zhruba 236 milionů korun, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
0: Turisté můžou opět využívat hlavní příjezdovou cestu ke středověkému Helštýnu na Přerovsku. Trasu blokovaly zhruba 3 měsíce opravy návsi a Lipenské ulice v Týně nad Bečvou. Investici už dělníci dokončili. Uvedl to nezávislý starosta Antonín Ryšánek.
3: Tak samozřejmě ta komunikace byla za hranou životnosti a se podařilo projekčně vyřešit chodníky podél této komunikace, takže co se týče bezpečnosti chodců, místních, maminek s kočárkama, tak konečně nebudou muset chodit po takto frekventované komunikaci a vyhýbat se projíždějícím autům.
0: Komentované prohlídky dnes čekají návštěvníky zámku v Prostějově. Společně s průvodcem si projdou historickou část areálu. První prohlídka začíná v 10 hodin dopoledne, poslední v 5 hodin odpoledne.
4: Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do bývalého sídla mocného rodu Pernštejnu a představí jeho bohatou historii. Součástí je i dochovaná kancelář ředitele záložny a zastavárny s unikátním secesním dřevěným obložením a nábytkem od Emanuela Pelanta, žáka Jana Kotěry. Z Prostějova Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Hudbu a úryvky z dopisu skladatele Antonína Dvořáka si dnes můžou zájemci poslechnout v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Hudebně literární večer začíná v 8 hodin a vystoupí na něm Dvořákovo klavírní kvarteto a herec Ondřej Vetchý. Další informace jsou na webu radnice.
1: Sport.
0: Kluby NHL letos draftovali 13 českých hokejistů, o 2 více než loni. Z letos vybrané 13 je rekordních 6 brankářů. Nejvýše postaveným Čechem byl podle předpokladů Adam Novotný. 18-letého útočníka si z 24. místa vybrali již v prvním kole v KeyBank Center v Buffalu v noci na dnešek Vancouver.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. S teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Prostějově je z důvodu stavebních pracích zúžená doprava do jednoho jízdního pruhu v ulici Krapkova. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Za hodinku, ano, nezapomeňte, že škola je základem života, tak tedy mladé folklorní naděje z 81. mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na vlnách Českého rozhlasu Olomouc po 10. hodině. Kdyby někdo postrádal pochoutkový rok, tak může ještě potom večer, možná i za přívětivějšího teplotního poslouchání a rozpoložení, poslechnout si tedy také Patrika po 21., ale za hodinku folklorní, krásné zpívání, vyhrávání ze zušek celé republiky. soustředěných do strážnice. A za okamžik, krátce po deváté, teď máme 5 minut po hodině deváté, se v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc vydáme do jedné staré přerovské továrny. Vystavěna byla na počátku 20. století. Dnes ty prostory majitelka pronajímá desítkám společností. Velkou část také využívá coby specifické místo pro výstavy, koncerty, přednášky a setkávání. Směr Přerov. Zamíříme už za chvíli s Alešem Spurným.

0: přímo z místa.
1: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Jsme v areálu nazývaném Osmek, kousek od ulice, která se taky jmenuje. Jsme v Přerově a jsme tu s majitelkou tohoto areálu. A jak asi už tušíte, je to areál industriální, tedy tovární. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Jak byste popsala dnešní Osmek?
2: Dnešní Osmek je továrna, kde se nachází sklady, kde se nachází dílny a taky drobná výroba. Je tady poměrně dost rušno, protože plochy, které tady máme k dispozici, tak jsou 7000 metrů čtverečních a ten areál má hektarový pozemek, hektarovou rozlohu.
1: Kolik firem tady dnes působí?
2: Máme tady nějakých 25 až 30 subjektů, které tady mají právě, jak jsem říkala, svoje dílny a svoje sklady.
1: Jak jste se s nimi domlouvala? Jak se sem dostali ty firmy?
2: Některé firmy jsou tady historicky a vlastně jsem je zdědila, abych tak řekla, protože areál se vrátil rodině v roce 1992, takže v tu dobu tady nějaká výroba byla. Já si to už přesně nepamatuju, které firmy to byly, obměnilo se to, ale jak jsem říkala, zdědila jsem je, anebo přišli zájemci, kteří potřebovali, založili firmu, potřebovali někde svoje prostory.
1: Kdy ten areál vznikl?
2: Areál má historii, ta sahá do 19. století, bývala to úplně původně sušárna řepy. Na kraji Přerova za námi už tady dál byly pole, kde se právě řepa pěstovala, kde se pěstovaly zemědělské plodiny a moje prateta v roce 1906 tento areál nebo tu část jenom zakoupila.
1: Ta dnešní adresa je za Mlýnem?
2: Adresa je za Mlýnem 56, původně byla za Mlýnem 55, protože naproti stojí správní budova, kde bylo sídlo firmy, kde byly kanceláře, kde byla správa.
1: Jak k tomu došlo, že teta areál zakoupila?
2: Teta přišla do Přerova v roce 1900 se svým mužem, byla učitelkou a už tehdy ve své domácí kuchyni zavařovala, vařila marmelády, vařila povidla, nabízela je sousedkám to chutnalo, takže se rozhodla, že zkusí tu výrobu v trošku větším měřítku a to se jí vedlo, takže v Přerově od toho roku 1900 potom vařila na zámku, měla pronajaté prostory tam, ale ty nedostačovaly, jednak byly drahé a potom byly malé, takže se poohlížela po něčem větším. Roku 1906 dostala živnostenské oprávnění, začala podnikat jako živnostnice a zakoupila tenhle ten areál. A v roce 1912 se sem přestěhovala se svou výrobou.
1: Když se bavíme o těch rozměrech, tak dominantou je tovární komín cihlový. To tady vystavěla teta?
2: Ano, tuhle tu kotelnu i s tím komínem vystavěla teta. Původní kotelna byla daleko menší, i komín byl menší, ale v roce 1918 už to přestalo dostačovat, takže zadala projekční práce přerovské stavební firmě a ta vyprojektovala novou kotelnu. V roce 1921 se kotelna uvedla do provozu, byly v ní dva obrovské kotle na koks a tenhle ten komín, který měl 50 metrů, dneska je to nějakých 35-40 metrů, musel se snížit.
1: Jak se z živnostnice Terezy Hrubé stala továrnice?
2: Ty její zavařeniny a třeba ovocná vína, konzervy ovocné a podobně, tak byly oblíbené a teď je tak trošku pomohla první světová válka, protože dostala zakázku od rakousko-uherské vlády, aby právě armádu na frontě zásobovala svými potravinářskými výrobky. Takže podobně jako Baťa zásoboval armádu botama, tak tetička zásobovala svými produkty a peníze, které utržila, tak investovala potom do jednak nákupu okolních pozemků a potom do výstavby areálu a rozšiřování výroby, strojního vybavení a podobně.
1: Baťu vnímáme právě jako takového průkopníka toho podnikání, velkopodnikatele a máme s ním spojené některé osobnostní dispozice pro to, aby se tím podnikatelem stal. Tedy i vaše teta musela být disponovaná, aby tu továrnu mohla vybudovat a vést.
2: Člověk by to asi od učitelky nečekal, ale je to tak. A řekla bych, že v Přerově šla moje prateta Baťovi v patách, protože podobným způsobem jako on, tak měla také svoje domky pro zaměstnance, pro své úředníky, dávala jim je k dispozici a starala se o své zaměstnance taky podobným způsobem.
1: Prateta byla učitelka čeho?
2: Na základní škole.
1: A doma si vařila povidla a najednou byla továrnice.
2: Doma si začala nejdříve v Tovačově a potom po přestěhování do Přerova začala vařit povidla a takhle to dopadlo. Takže měla potom nějakých 70 zaměstnanců a expedovala nějakých 400 až 700 vagonů svých produktů ročně.
1: S jakými pamětníky jste se bavila, nebo vykresluje se vám obraz tety plasticky z těch materiálů?
2: Ne, to musím říct, že ne. Já vidím až její dceru, tetičku Venušku, kterou si pamatuju jako malá holčička, když jsme s rodiči a žiju v Brně a do Přerova jsme jezdívali na návštěvu právě za tetou Venuškou, takže tu si pamatuju velmi dobře, její povídání a to, jak nás odváděla ve své vile na zahradě k plotu a za brankou nám ukazovala velkou továrnu, která jí kdysi patřila, což se mi tehdy zdálo úplně nemožné, že by mohla takováhle tetička vlastně továrnu, tak to je moje vzpomínka na dětství.
1: Jak vypadala, jak působila ta vaše tetička? Byla křehká?
2: Tetička byla subtilní, byla to úžasná dáma, vždycky krásně načesaná, s perlama kolem krku, přestože ji postihl velmi krutý osud. Potom v roce 1948 její dcera emigrovala a dlouhé roky se s ní nemohla vidět. Jediná dcera žila ve Francii a rozhodla se, že nebude mít děti, takže tetička potom neměla žádná vnoučata. Opravdu se na ní ten osud podepsal tvrdě, ale jak říkám, byla to dáma a vždycky noblesní, křehká, takže to, že řídila takový kolos, který tady kolem mě stojí, si úplně nedovedu představit.
1: Říká Dagmar Vobecká, majitelka areálu zvaného Osmek, a my pokračujeme v poznávání tohoto místa, které je nejen zázemím pro výrobu a skladování, pro opravy, ale také pro umění. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Čas na telefonát. My tu stojíme pod továrním komínem a zavoláme právě teď Jindřichu Pavlišovi, kapelníkovi Clarinet Factory. Tohle kvarteto mělo právě pod tím komínem v Hrubé kotelně nedávno koncert v rámci festivalu Consensus Moravia.
1: Jindřich Pavliš.
0: Dobrý den, Aleš Spurný, Český rozhlas Olomouc. Máte na mě chvilku?
1: Dobrý den, ano, ano.
0: My jsme tady teď s paní Vobeckou pod komínem a já jsem si říkal, že toho využiju a četl jsem i velmi pěknou recenzi na váš koncert. Tak se chci zeptat, jak vy vnímáte ten prostor kotelny, kde jste hráli, jak vnímáte ten koncert, jak se vám hrálo?
1: Nám je tohle hrozně blízké. Když hrajeme v takovýchhle prostorech, tak vlastně i ten program potom jako trošku upravujeme tak, aby to tam dobře sedělo. Tenhle ten prostor je výborný v tom, že má to zdivo staré, zachovalé, že tam jsou kousky omítek, ale zároveň cihly a zároveň další jako prvky. A ten zvuk se tam strašně dobře obalí takovou příjemnou jakoby akustickou clonou. Takže se tam hraje výborně, navíc to inspiruje i výtvarně vlastně, protože ten prostorek je takový industriální, má vysokou klembu dřevěnou, tak je vlastně takový vzdušný vlastně nějakým způsobem, ale zároveň intimní, protože je trošku tmavší. Je to opravdu jako příjemné tam hrát. A i to publikum tam bylo skvělé a rád bych složil poklon paní Vobecké, která vlastně s mnou vlastníma doslova asi rukama se zasloužila o to, že takovýhle kulturní prostor vznikl a vzniká a moc jí přeju štěstí, aby tam lidi chodili a aby město díky tomu také zase víc vzkvětalo.

0: Pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc si procházíme tovární areál v Přerově. Je to továrna z počátku 20. století a my se díváme, zakláníme hlavu a díváme se na mraky přes komín. Trochu se mi z toho točí hlava.
1: Komín má necelých 40 metrů momentálně. Původně měl 50 metrů původní výška.
0: Říká majitelka areálu Dagmar Vobecká, proč se snižoval?
1: Komín se snižoval, protože koruna nahoře už nebyla v dobré kondici a operátoři měli zájem umístit na něj své zařízení, takže bylo potřeba udělat ten komín bezpečnějším, takže se ubouralo necelých 10 metrů, nebo zhruba 10 metrů.
0: Signál je tu dobrý, to jsme vyzkoušeli před chvilkou. Vidíme žebřík, no a napadá mě ta známá situace z filmu podle Bohumila Hrabala. Byla jste někdy nahoře?
1: Ne, na komíně jsem nebyla a není to úplně bezpečné, protože opravdu výška je značná a nahoru jsou jenom takové stupnice, takové železné háky, po kterých se dá stoupat, takže je to spíš cesta pro horolezce a pro opravdu dobré jištění.
0: Nejenže ten areál dál slouží těm industriálním účelům, také slouží jako galerie. Jak k tomu vůbec došlo, že se nacházíme v takto dnes multifunkčním areálu?
1: Já jsem se o ten areál sama vlastními silami začala starat zhruba před 6 lety a po 4 letech uklízení, umývání, vymetání, leštění, sbírání odpadků, vynášení odpadků jsem si řekla, že teď už potřebuju trošku nějakou změnu a tou změnou je nějaká kultura, nějaká hudba, prostě tenhle ten směr, který mi nahradí nebo vyplní volný čas po fyzické námaze. Udělala jsem na jednom továrním schodišti takovou malou fotografickou výstavu a Přerované si ten prostor našli, našli si to místo, kde visí umění, kde jsou obrázky a na základě toho jsem se rozhodla, že založím spolek. Ten spolek jsem pojmenovala Hrubá kotelna, protože moje tetička se jmenovala Terezie Hrubá a kotelna, protože to bylo to místo, které jsem vybrala pro umístění vlastně koncertního nebo kulturního sálu. Takže to je ten počátek.
0: Kdy a jak k tomu došlo? Kdy se z dědictví člověk asi v první chvíli uvažoval o jeho ekonomickém nějakém využití, kdy se z toho stala záležitost osobní a srdeční?
1: No tak asi při tom prvním vstupu úplně těch 5-6 let zpátky, když jsem vlastně stála u toho rozhodnutí, jestli se té továrně budu věnovat, nebo jestli ji nabídnu třeba k prodeji, nebo jak vlastně k tomu přistoupím. A já jsem se rozhodla opustit tu svoji předchozí činnost jako tlumočnice a překladatelka, korektorka jazyka českého a z Brna jsem začala do Přerova dojíždět a udělala jsem si tady své místo, odkud řídím továrnu a odkud jsem vycházela s tou hadrou a s tím smetákem a v počátcích uklízela a teď se věnuju nebo dávám dohromady vlastně kulturní program.
0: Ale není to pro vás jenom povinnost, je to náplň vašeho života?
1: Je to tak, je to radost. Pro mě je to radost se o to tady starat a dávat to do pořádku. Já jsem tu měla před chvílí pana ředitele Přerovského muzea, který tu byl 2 roky zpátky právě na vernisáži té první výstavy a byl sám velmi, velmi překvapený, jaký jsme udělali posun, co se tady podařilo už opravit, vyčistit a jak jsme se dostali dál.
0: Vy jste pojímala i ten úklid tak jako performativně. Ta činnost pro vás byla nejen účelová.
1: Ano, dá se říct, že můj úklid byl performativní, protože jsem opravdu uklízela já a řekla bych, že jsem své nájemníky tady vychovala do té míry, že tady nenajdete odpadky, nenajdete tady odhozené špačky a podobně, protože prostě vidí, že já to potom po nich uklízím, tak už jim to tak připadá neúplně vhodné, aby tady kolem sebe dělali nepořádek, takže musím říct, že je tady opravdu čisto a že i v tom duchu máme vztahy se všemi nájemníky velmi, velmi korektní a velmi pěkné.
0: Vy jste právě při vernisáži říkala, že to byl i váš úklid, jakože v sobě jste si uklízela.
1: Ano, já jsem procházela před těmi 6 lety takovým složitým obdobím, kdy jsem právě se rozhodovala, co budu v životě dělat dál, kam namířím svoje další kroky a právě Přerov a tady tahle ta továrna mi pomohly udělat si jasno, udělat si pořádek sama v sobě a ve svém životě a s tím se svezla teda ta továrna.
0: Pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc se teď z nádvoří té továrny podíváme do interiérů, v nichž ještě třeba právě je instalace, kterou mohou vidět i případní návštěvníci tohoto objektu.

0: Pavla Voborník Kačírková, portréty sladkosti. V červnu 2026 se konala vernisáž této výstavy v areálu továrny, v areálu zvaném Osmek.
1: Chodila jsem tady asi 100 metrů do školy, do základky, takže kolem tohoto místa já jsem chodila celé své dětství a překvapilo mě, když jsem se sem poprvé podívala, že něco tady takového je. To mě dostalo a zároveň mám ráda industriální prostory.
0: Musela to být, řekl bych, i fyzicky těžká práce sem tu instalaci dostat, nainstalovat tak, aby to odpovídalo vaší představě.
1: Máte naprostou pravdu. Jednak moje rodina mě velice pomáhala a jednak paní Vobecká tady má skvělou partu lidí, kteří byli nadšení a se mnou to tady 3 dny instalovali.
0: Tím dominantním objektem je stříbrná elastická folie, která odděluje ten prostor, nebo v centru tvoří takovou stěnu vlny. Člověku se leccos vybavuje.
1: Tady tento prostor, dlouhá hala, byla dřív obalovna a proto tady ta instalace je taková jakoby z obalové folie, by se dalo říct. Jsou to jakési odrazy, protože to je lesklé a odráží se tady možná i ta minulost, nebo to odkazuje na historii tohoto místa. I některé obrazy, které jsou tady, tak vznikly speciálně pro toto místo jako čokoládovnu, kde jsem používala právě cukr a šelak, který se používá při dělání cukrovinek. A taky jsem volila instalování, jakoby ležely nějaké bomboniéry, jednotlivé ty obrazy jsou takové bombonky, které jedou na nějakém pásu v té obalovně. Takové ty obrazy, které jsou tady 50 na 50, tak mají název portréty sladkosti, jsou to jakési kruhy, jakési tvary tváře, možná můžeme zatím hledat těch lidí, kteří tady dřív pracovali, kteří si pamatují, co se tady dělo, ale můžou to být i nějaké abstraktní, jenom bombonky, které leží v té bomboniéře.
0: Teď jsme v prostoru, který má tu patinu. Není opravený nebo vycizelovaný, ale je autentický.
1: Já když jsem sem poprvé přišla, tak mě vlastně fascinovalo, jak je tady čisto, ale máme původní materiály. Paní Vobecká se snaží to dodržet, jak to vypadalo dřív. Původní materiály nemění nic, takže dýchá na vás i ta atmosféra.
0: Vy jste s tou folií elastickou, stříbrnou, reflexní pracovala nejen tady uvnitř té haly, ale vidíme obrovské stuhy táhnoucí se od vrcholu komína k nějaké budově, které plápolají. Kdy vás napadlo propojit ten komín s těmi nižšími budovami?
1: Když jsem to navštívila poprvé, tak mě to napadá hned. Já jsem přijela domů potom a přemýšlela jsem o tom, co bych vlastně chtěla, aby ta výstava sdělovala. A říkala jsem, že by bylo skvělý vlastně vyrazit ven, protože i setkání s paní Vůbeckou, paní majitelkou, prostě říkala, můžete využít celý areál, můžete se nadechnout. Já jsem říkala, skvěle, takže jako nemusíme se držet jenom v té hale. A protože mám ráda nějaké velkorysé výstupy. A ještě mě popisovala vlastně, že chce přinést tomu Přerovu právě to umění, tu kulturu. A já jsem si říkala, tak to bude něco, co vané právě z té továrny směrem na to město, že to je ten nový vítr, nový sladký vítr, který vané to umění, tu kulturu přináší do toho města. A dneska jsme to instalovali, bylo to dramatické, pršelo, foukalo, drželi jsme folie, tahali jsme málem, jsme vyletěli z folií do nebe, ale jako zdařilo se, bylo to jako krásný, jak se to měnilo, já jsem to měla obrovskou radost, že to funguje a mně se to podařilo, pan horolezec vyšplhal nahoru a velká pomoc mé rodiny, tady celého týmu, takže
0: a taky se dere z okna ven, to umění?
1: Se dere, prostě tady se to dere přesně tak. I to jsem právě chtěla, jak jako nejenom, jako, že to z té továrny prostě vychází ven, že to nikdo neudrží.

0: Nákladním výtahem jsme vyjeli do prvního patra na naší procházce areálem zvaným Osmek v Přerově. Je to bývalá továrna, která dnes slouží jak těm podnikatelským účelům, tak také kulturním. Teď jsme u vás v kanceláři?
1: Teď jsme u mě v kanceláři, vlastně v mém pokoji, v mé kanceláři, v mé jednací místnosti, v mé kuchyni a v mé ložnici.
0: Máte tady třeba staré šuplíky na písemnosti?
1: Ano, je to stará kartotéka, pravděpodobně pro zaměstnance továrny a já ji využívám jako skříň potravinovou, příborník, skříňku na nádobí, takže každý šuplík má už dnes úplně jiné označení a jinou funkci a je to taky taková určitá konverze jako v té továrně.
0: Vy pocházíte z Brna, to znamená, že pokaždé jezdíte odsud zpátky do Brna nebo tady někdy i přespíte v Přerově?
1: Já tady přespávám, protože tady mám poměrně dost práce, mívám tady tak jednání a mám tady ty akce kulturní, takže většinou se ví, že čtvrtek je ten můj přerovský úřední den a přijíždím buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu a zůstávám většinou do pátku podle toho, jak je potřeba.
0: Jak se tady spí?
1: Spí se tady nádherně, protože slunce mi vychází za Michalovem a svítí mi přímo do té mé kanceláře, ložnice, takže opravdu nádherné. A nebojím se tady, musím říct, nebojím se.
0: To je park Michalov, tady ty stromy, na které vidíte z okna?
1: Ano, ano, toto je Michalov.
0: Takže se nám tu snoubí ta industriální architektura, ta cihelná zeď s tou zelení, tak jak je to asi pro Přerov typické. Jak se vám tady pracuje? Váš stůl je otočen k tomu oknu?
1: Koukám z okna, mám tam fotografie dětí a koukám přes svoje květiny v květináči na parapetu, koukám právě na cihlovou zeď, koukám na ten komín, který rozhodl o tom, že si továrnu nechám a že si ji budu takhle věnovat.
0: Jsme v areálu Osmeku, jak jsme říkali, kousek dál vede ta ulice, tak to pojmenovaná, co to znamená Osmek?
1: Osmek je plnovýznamové slovo. My, když jsme s manželem zakládali firmu a hledali jsme název taky pro areál, protože Terezie Hrubá tehdy už nikomu nic neříkal, areál se jmenoval Kazeto a to už tady také nebylo činné a nechtěli jsme tuhle minulost připomínat, tak jsme hledali název, který nebude nějakou zkratkou, který bude místním říkat, kde se nachází. Osmek je termín, který je v Přerově známý, je zaběhnutý, ale jak jsem říkala, je to plnovýznamové slovo a znamená to kmen, který je položený do břehu řeky nebo potoka proto, aby jej zpevnil. Dneska tam dáváme třeba kameny, ale dříve se používaly právě klády nebo kusy kmenu a to jsou ty osmeky.
0: Máte tři děti, počítají s tím, že jednou se budou starat tady o tenhle ten areál?
1: Já nevím, jestli s tím počítají, já určitě nedělám ty své kroky tady v Přerově s tím záměrem, abych dětem připravila nějakou zátěž nebo nějak determinovala jejich osudy a jejich životy, takže nechávám to na jejich rozhodnutí, jestli některý z nich tří, protože zájmy mají nejrůznější, každý jiné, tak to nechávám na nich, jak se rozhodnou, až ten čas nastane. Teď momentálně mi síly stačí na to, abych se o tu továrnu tady starala sama a věnovala tomu plně svůj čas a po nich to tak úplně nepotřebuju, ale mám jejich velkou podporu a když se tady něco koná většího, tak přijedou, rádi mi pomůžou. Takže tohle to máme asi takhle nastavené.
0: Říká Dagmar Vobecká, která nás provedla částí areálu v Osmeku, tak ať se vám nejen v Přerově daří a ať Přerov vnímá vaši činnost jako přínos pro své město. Díky, naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji za vaši návštěvu.
0: A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dříve cukrovinková továrna, dneska i umělecký prostor. Osmek a Přerov, návštěva v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc je za námi a dál. Je dobře, že posloucháte další dopolední, víkendový a už prázdninový program Českého rozhlasu Olomouc, protože třeba by mohlo být už v úterý večer docela pěkně, třeba už by se mohla ta horka, ta vedra, ta dusna umoudřit a třeba by to mohl být moc pěkný prázdninový letní zážitek, tedy koncert. Dobře, že posloucháte Český rozhlas Olomouc, koncert Michal Prokop Tria. Michalu Prokopovi bude o prázdninách rovných 80, je to ročník 46, 13. srpna tuším. A ještě předtím jedna z jeho koncertních zastávek míří právě do Olomouce, do moc pěkného a snad přívětivého areálu letního kina. Tedy za každého počasí jsou tam moc pěkné zážitky. A pokud byste na Michal Prokop Trio, tedy trio Marcel Prokop Hrubý, rádi, no tak nezbývá, než se ozvat teď živě do vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: My vás totiž zveme právě na 30. v úterý ve 20 hodin, doufujeme, za přívětivého počasí do letního kina. Tam je krásně, tam je báječně, i stínek se tam najde. V letním kině Michal Prokop Trio v úterý 30. A třeba vy v publiku, pokud byste rádi, tak se klidně kdykoliv ozvěte v nejbližších minutách. 221 555 444. Vezmeme vás na Michala Prokopa v úterý.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě. Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
3: Rozhlas, to je výhra!
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: že by ochlazení jsou svátky, tedy písnička Mandy. A před chvilinkou taky jeden dáreček, navíc i k letošním narozeninám, prý vrstevník, pan Václav, půjde na Michala Prokopa, Michal Prokop Trio. My jsme rozdávali vstupenky a nejednu dvojici u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a právě i vrstevníkovi před chvilinkou volajícímu panu Václavovi. Tak ať pozdravuje kamaráda Michala Prokopa, až se staví před koncertem pro vstupenky u nás v Českém rozhlasu Olomouc. My se ještě musíme stavit všem na poli a třeba až do Vánoc, do svátků vydrží, když je dobře skladněn, i když za tohle počasí. 4 odrůdy česneku na téměř 2 hektarech pole si mohli včera nazbírat zájemci ve Vojnicích místní části Těšetic na Olomoucku. O samozběr česneku byl i letos obrovský zájem. Na místo dorazily stovky zájemců při ty včerejší vysoké teploty. Jak se na ně zemědělci připravovali, co stojí za velkým zájmem o vojnický česnek, zjišťovala kolegyně reportérka Sabina.
1: Prosím, tak, nebo 17 kilo a až to sundáte, tak doděláme dál.
2: Samozběr česneku na poli ve Vojnicích místní části Těšetic pořádá zemědělec Ladislav Kašpar už 9. rokem.
3: Ten první rok byl samozřejmě takový pokusný, protože to svým způsobem nikde nebylo, jenom jahody, že?
2: Podle Kašpara ročně samozběr navštíví více než 1500 lidí. Zájem potvrzují i návštěvníci, jako například František ze Střeně.
4: A dobře se o to stará tady majitel, jo, a ta služba je teda špicová. Netrvá to dlouho natrhat a jsme spokojeni, velice.
2: Podle návštěvníků je důvodem zvýšeného zájmu především kvalita česneku. Pokračuje Darina z Hluboček.
5: Tak je to český česnek, dlouho vydrží česnek, takže jsme spokojeni.
2: Za kilogram česneku lidé letos zaplatili 90 korun. Cena zůstala stejná jako loni, vysvětluje Kašpar.
3: Já si osobně myslím, že to je tak akorát cena. Spíš dávám přednost tomu zájmu. Já mám ohromnou radost z toho, že dělám vlastně něco, co lidi jako baví a zajímá. Jo? Ten pocit mě docela slušně naplňuje.
2: Česnek se sbíral na necelých 2 hektarech a na výběr bylo ze 4 odrůd, pokračuje Kašpar.
3: Je to vlastně ten klasický dukát, pak je to ten ruský bílý paličák, pak tam mám nějakou, jakože zkouším, ta je docela pěkná, lubaša, to je ukrajinská odrůda, ale jak říkám, ta nosná odrůda je ten dukát.
2: Součástí letošní nabídky byl poprvé druh nepaličák, popisuje Kašpar.
3: Vlastně francouzský. Já jsem byl skeptický v určitém dovozu, protože ono v minulosti třeba ty nepaličáky tady hodně zničili pověst, ty čínský česneky, a tak jsem to zkusil a můžu vám říct, měl jsem tady včera našeho pana faráře a ten teda uznal, že ten je nejlepší a nejsilnější.
2: Samozběr začal kvůli předpovědi vysokých teplot už v 6 hodin ráno. Lidé se ale scházeli už dříve.
4: Ve 4:15 jsme sem přijeli.
5: No, o 5:30 jsme tady byli.
2: Na vysoké teploty se podle Kašpara zemědělci připravovali už v noci.
3: Já jsem celou noc vlastně ještě jezdil tady vprostřed. Je to zalitý i ta cesta, aby se neprášilo. Potom za druhý, samozřejmě ta voda na to opláchnutí je sice ze studní voda, není jako pitná, ale není závadná. Jsou tam 2 ty nádrže s kohoutkama.
2: Samozběr měl trvat do 10 hodin. Kvůli velkému zájmu ale skončil předčasně. Lidé totiž česnek vyzbírali za 2,5 hodiny. Z Vojnic Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Dopravu v Hranicích budou zajišťovat nové elektrobusy. Do ulic Olomouce o víkendu vyjeli kropící vozy. Zájemci o pořízení státních dluhopisů mají čas do dnešní půlnoci. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 39 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Cestující v městské hromadné dopravě v Hranicích budou od příštího roku jezdit novými elektrobusy. Vyplývá to z nové smlouvy města a dopravce, který se zavázal k modernizaci vozového parku. Pokračuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
5: Ta obnova vozového parku není vůbec jednoduchá, protože máme úzké centrum, to znamená, ty autobusy musí projet úzkými uličkami, pak tady máme i několik trochu problematických podjezdů, takže není úplně jednoduché. Jednoduché vybrat správný typ autobusu a čistě na elektrobusy už nejsou dotace, které jsme využili v minulosti.
4: Vozy technických služeb budou o víkendu pravidelně kropit ulice Olomouce. Podle informací na sociálních sítích města se zaměří především na centrum a páteřní silnice. Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do 7. července.
6: To je termín, dokdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
4: Česko zažilo rekordně horký den. V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů v sobotu 40,9 stupně. Tím padl o 5 desetin stupně dosavadní absolutní rekord. Přes 40 stupňů bylo v sobotu i na několika dalších místech v Polabí a Pohoří. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i dnes a na Moravě ještě zítra.
3: Sport.
4: České hokejbalistky na historicky druhé zlato z mistrovství světa nedosáhly. Ve finále v Ostravě podlehly hráčkám Spojených států 0-1.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a foukat bude mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Olomouci je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřena ulice Babíčkova. Objezdná trasa vede přes Holickou ulici a neprojdete ani ulicí Jiřího z Poděbrad v Uničově. Všem vám přejeme šťastnou cestu, jezděte opatrně a počítejte se zdržením na těchto místech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké nedělní dopoledne, milí přátelé, tady ve Strážnici i vám, milí posluchači přímého přenosu regionálních stanic Českého rozhlasu Plzeně, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava.
1: V dnešním pořadu, kterému jsme dali název Škola, základ života, chceme ukázat, jak velký význam má naše základní umělecké školství, a to především ve vztahu k naší hudební tradici.
0: Společně můžeme v následujících 90 minutách ocenit, jak chutné a šťavnaté ovoce nese soustavná práce profesionálů s dětmi v českých, moravských a slezských základních uměleckých školách.
1: O úvod se postarali a ještě zahrají naši nejmenší. Malá cimbalová muzika ze základní umělecké školy Smetanova 8 v Brně. Ta muzicíruje pod vedením Kateřiny Kovaříkové, která obě čísla také hudebně upravila.
0: Autoři pořadu a zároveň vaše dnešní průvodcovské duo Magdalena Můčková
1: a Zdeněk Vejvoda
0: vám přejí pěkný hudební zážitek.

0: dohrála a dospívala malá cymbálová muzika ze základní umělecké školy Smetanova 8 Brno. A myslím, Zdeňku, že bychom našim divákům a posluchačům měli trošku objasnit jedinečnost a význam základních uměleckých škol v České republice.
1: Velice rád. Základní umělecké školy, zkráceně ZUŠky, představují jedinečný systém uměleckého vzdělávání, který nemá v naprosté většině zemí Evropy, než kvůli světa, obdoby. Jejich hlavní význam spočívá v propojení systematického vzdělávání v hudbě, tanci, dramatickém či výtvarném oboru, v dostupnosti pro širokou veřejnost a profesionalitě. Na rozdíl od běžných zájmových kroužků totiž nabízejí ZUŠky státem garantované ucelené vzdělávání podle schválených osnov.
0: A já jen přidávám, že základní umělecké školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Proto žáci každoročně dostávají také vysvědčení. Ostatně já je mám ještě všechny schované.
1: No, jestli dovolíš, rád někdy nahlédnu, ale pojďme dát zase prostor našim mladým hudebním kolegům.
0: U mikrofonu už je nachystaná cymbálová muzika Vonička z Havířova pod vedením Martina Gelnara. V hudební úpravě Jiřího Slavíka staršího si poslechnete Slezský starodávný se sólovým zpěvem Agáty Rečičárové a instrumentálku romské lidové Taven Bachtale, tedy Buďte šťastní, v hudební aranži Martina Gelnara. Sóla hrají Lukáš Gelnar na housle, na klarinet Barbora Novotná a Filip Rečičár na cymbál.
1: Ale lidová muzika není živá jenom na Moravě a ve Slezsku, jak nám dokáže kapela Borovina. Jak její název napovídá, pracuje pod vedením skvělého Dalibora Bárty a sdružuje výborné zpěváky a instrumentalisty z celého Plzeňska, konkrétně ze základních uměleckých škol Střemošné u Plzně, z Rokycan a ze Starého Plzence.
0: V úpravě Jiřího Fischera, Dalibora Bárty, Josefa Kuneše a Zdeňka Vejvody na nám Borovina zahraje taneční písně z jihozápadních Čech. Sólově zazní hlasy Gábiny Knetlové, Jirky Kysilka, Vojty Bárty a Matěje Vejvody. A protože kontrabasistka kapely nemohla do strážnice dorazit, je připraven zaskočit tatínek Zdeněk Vejvoda.

Thank you.

0: Výuku v základních uměleckých školách vedou kvalifikovaní učitelé s uměleckým vzděláváním, tedy absolventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol, často aktivní umělci. Jedním z nich je i Dušan Kovařík, dlouholetý pedagog brněnských Zušek, několikanásobný člen porod soutěží a dlouholetý aktivní violový kontráž. Dušane, dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ty patříš ke kantorům, kteří mají za sebou úspěchy v historii v podstatě každého nejvyššího kola soutěží. A to nejen v případě souboru lidové hudby, ale také se svěřenci v solové, tedy klasické hře na housle. Celou dobu se snažíš vychovávat aktivní muzikanty. Teď tvoji roli převzala tvoje žena, ale několik desetiletí jsi úspěšně v Brně do folklorního éteru vypouštěl své svěřence. Dovol tedy jedinou otázku. Jak lze pravdivě předávat regionální muziku v multiregionálním Brně?
1: Jakdy? V Brně máme jednu výhodu, že si tam vlastně můžeme hrát, co chceme. Na rozdíl od regionálních kapel, které jsou přece jenom svázaní tou oblastí, které jsou, ale když člověk, teď to řeknu nepěkně, nafasuje 10 dětí a oni jsou nepolíbení čímkoliv, tak stejně musí začít něčím úplně jednoduchým, aby jim vysvětli, že existuje nějaký první hlas, druhý hlas, že basa bude hrát na první, že proti půjde nějaká kontra. Pak se posledně přidá cymbál a klarinet nebo flétna. Takže nějak takhle. Mně vždycky pomohlo, když 2-3 jedinci z té kapely měli nějaké zázemí folklorní, jako doma. Jako, že tam byli lidi, kteří chodili třeba do brněnských souborů, jako je Valášek nebo Javorníček. Jo. A to hrozně pomohlo, protože vlastně ty děti, co byly nepolíbené, se přitáhly k tomu, jo. A další věc je, jak jsou ty děti zdatné, což se mě celkem vždycky povedlo do ty houslisty vychovat, protože si myslím, že v té cymbalovce ty smyčce jsou zásadní v podstatě. A když jsou dobrý smyčce a s cymbálem mě vždycky někdo pomohl, jako a tak pak to nějak jde. A podle toho, jak jsme zdatní, tak si pak troufáme na regiony, jenom to musí být opravdu pravdivé, že když se do něčeho pustíme, tak nám i ten regionální muzikant musí věřit, že to tak je.
0: Já si myslím, že vítězství nejen v soutěžích, ale to, že ti muzikanti žijí aktivním životem dávno po odchodu ze Zušek, tak potvrzuje tvá slova. Děkuju moc.
1: Já taky děkuju. Ahoj,
0: svůj pedagogický vhled nám představil brněnský hudební pedagog Dušan Kovařík.
2: Moc děkujeme. Já pro naše rozhlasové posluchače připomínáme, že sledujete a posloucháte přímý přenos z 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z pořadu Škola základ života, věnovaného našemu základnímu uměleckému školství. Cymbál a dudy bývají někdy neprávem podceňovány jako nějaké pouhé lidové nástroje, i když v obou případech sledujeme snahy o jejich uplatnění.

0: Jan Dojčan. Zdeňku, víš, že v huku puku buben?
1: Pardon, tak teď úplně nerozumím.
0: Já jenom, že muzika, kterou za chvilku uslyšíme, pochází právě z hluku, kde se pořád používá takzvané obalované L. Hluk je huk. Byl se řekne byl a podobně.
1: No to jsem nevěděl, ale vím, že cymbálovou muziku huk vede Kateřina Říhová. Repertoár čerpá z písňového bohatství Dolňácka a Uhersko-Brodska.
0: Muzika z hluku opravdu bodovala. V posledním ročníku soutěže kromě prvenství kapely udělila odborná porota také zvláštní ocenění Veronice Varchilové za zpěv, Kubovi Říhovi za hru na kontrabas, dívkám za vokální výkon a celé muzice zvláštní cenu za přirozený projev a prezentaci hudebního materiálu.
1: A hudebním střihem se pak dostaneme až na úplný západ Čech k triu Si žába.

0: Pardon, teď zase nerozumím já.
1: Prostě a jednoduše takzvanou malou selskou muziku z Karlových Varů v tradičním obsazení klarinet Dudy. Housle tvoří trio Simr Žáková. Balík prostě si žába. Já mám velkou radost, že tady je s námi jejich učitel ze základní a základní umělecké školy Karlovy Vary, skvělý houslista, violista Miljo Milev. Miljo, Magda už tady zpovídala kolegu Dušana Kovaříka ohledně folkloru v Brně, ale Karlovarsko je také dost specifický region. Řekněme, že je to podobný případ zmizelé a nově nacházené kulturní a historické paměti. Jak k tomu vlastně přistupuješ a co znamená dneska folklor v Karlových Varech, odkud čerpáte a kudy svoje žáky vedeš?
2: Dobrý den. Já bych řekl, že srovnávat Brněcko a Karlovarsko úplně nelze, protože my jsme měli trošku, nebo máme pořád jinou pozici. U nás staletí žilo německé obyvatelstvo a vlastně do jejich odsunu po druhé světové válce tam žila jejich kultura a oni si ji odvezli sebou. Potom nezůstalo tam prakticky nic, zůstaly tam jenom střípky, které teďka sbírá několik nadšených lidí, snaží se navázat na tu přetrženou nit. A já vlastně, než jsem se dostal vůbec k tomu karlovarskému folkloru, tak jsem studoval v Plzni na konzervatoři, tam jsem nastoupil do souboru písně a tanců Škoda, dneska je to soubor Mladina. Ten soubor tehdy vedl Josef Krček a tam se začal utvářet můj vztah k tomu folkloru. Hráli jsme tam především Plzeňsko, Chocko, v Jižní Čechy. A když jsem potom přišel z vojny, tak jsem se dostal do kontaktu s jeho bratrem Jaroslavem Krčkem a s muzikou Bohemikou. Ta dál vlastně určovala to moje hudební cítění v tom folkloru. A v tomhletom duchu já trošku vedu ty svoje žáky. Máme velký štěstí, že Jaroslav Krček nám občas něco napíše. Oni jsou na to strašně natěšení, pořád se mě ptají, a kdy zase pan Krček něco napíše? Takže máme výhodu v tom, že můžeme čerpat z této studny. Ale samozřejmě já se snažím, aby oni ten folklor pojali trošku celkově, aby jsme neustrnuli jenom na těch českých písničkách, takže saháme občas i na Moravu, trošku drze, někdy i na Slovensko a pokud jedeme někam do zahraničí, tak vždycky chci, aby poznali folklor i těch národů, kde se pohybujeme. Teď třeba v září jedeme na Island, tak jsem jim rozdal islandské noty a někteří se začali učit islandské texty.
1: Miljo, děláte úžasnou práci. Je skvělé, že Karlovy Vary nejsou jenom filmový festival, ale taky folklor. Mm-hmm. Miljo Milev, já jenom doplním, že trio Si žába nám zahraje skladby hned tří významných autorů spojených s českou lidovou hudbou. Polku Vladimíra Bajera, chocké kolečko již zmíněného Josefa Krčka a keltské ozvěny jeho bratra Jaroslava Krčka.
0: Ale nejdřív muzika z hluku. Příjemný poslech.

0: Krásné, byť horké nedělní dopoledne tady ve Strážnici. Posluchačům Českého rozhlasu, kteří nemají obraz, musím sdělit, že hrají skutečně žáci a žákyně základních uměleckých škol, nikoliv dospělá profesionální tělesa. Dohrálo trio Sižába z Karlových Varů a před nimi s cymbálovou muzikou základní umělecké školy Hluk zpívali Veronika Varchilová, Julie Pančíková, Marie Hrdinová a Kuba a Ondřej Jakšíkovi.
1: Dnes se nám tady ve Strážnici i na rozhlasových vlnách představují vítězové minuloročního kola soutěže hry na cymbál, dudy, komorní hry s cymbálem a dudami a především hry souboru lidové hudby.
0: Magdi, my bychom měli ale aspoň zmínit, jak vůbec ty soutěže fungují, jak pracují.
1: Výborně, je to na tobě.
0: Dobře, soutěže základních uměleckých škol mají dlouhou tradici. Dnes je vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve spolupráci s Uměleckou radou základních uměleckých škol již je, přátelé, Magda jako celorepubliková předsedkyně sekce hry na cymbál a souboru lidové hudby členkou.
1: Ano, nikdo se nenašel jiný. A já doplním, že ze soutěží v tříletých cyklech děkujeme, ve kterých se jednotlivé obory a nástroje pravidelně střídají. Například v hudebním oboru se každý rok soutěží v jiné skupině nástrojů nebo v jiných disciplínách.
0: Postupový klíč je tradičně čtyřkolový. Přes školní, okresní a krajská kola se ti nejlepší mohou probojovat až do kola ústředního, tedy celostátního.
1: A i když se muzika, podobně jako jiný kumšt, nedá změřit ani odstopovat, smyslem a cílem soutěží je především motivace žáků, jejich vzájemná inspirace, sdílení zkušeností a podpora mimořádně nadaných talentů.
0: Jedním z loňských vítězů
1: a také dlouholetou ukázkovou školou rozvíjející regionální hudební folklor
0: je základní umělecká škola Kyjov.
1: Jejíž ředitel Petr Petrů jako vedoucí muziky nejednou stojí na pódiu se svými svěřenci.
0: Myslíš, že je tam schovaný i dnes?
1: Asi ne, už by se tam totiž nevešel. Hraje a zpívá a tančí.
0: Velká.
1: Řekla bych dokonce mimořádně velká.
0: Cymbálová muzika základní umělecké školy Kyjov.

0: Velká poklona Magdě, tak tohle tady bylo mimořádně velké těleso.
1: No, normální, kyjovské.
0: Ale pozor, v hudební ekvilibristice budeme pokračovat. Jednou ze soutěžních kategorií je totiž komorní hra s dudami, nebo, jako v tomto případě, s cymbálem. Skladby v této soutěži nemusí být a často také nejsou folklorní.
1: Ano, ano. A když se potká výborná pedagožka a vynikající aranžér, v našem případě manželé Ladislava a Eduard Tomaštíkovi,
0: a mimořádně nadaní žáci, v tomto případě jejich syn Tomáš Tomaštík a Vilém Langášek a Jáchym Vetr,
1: tak vznikne takováto paráda. Schválně, Zdeňku, jestli se dopočítáš, v jakém metru hrají.
0: Mně bude stačit, když ohlásím, že skladbu Almost 12 Béli Fleka v aranži Eduarda Tomaštíka v netypickém spojení cymbálu, klavíru a kachonu hraje No Name Trio Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové z Brna.
1: Mimochodem, naopak na opačné straně už se nám připravuje další z loňských vítězů soutěže. Lidový soubor Melodika, který od roku 2002 pod vedením Veroniky Chudobové působí při Fakultní základní umělecké škole v Praze Stodůlka.
0: Jak za chvilku uvidíte a uslyšíte, vedle klasických hudebních nástrojů využívají také repliky nástrojů historických. Zazní například české křídlo, kobza, trumšajt, renesanční dudy či cymbálek.
1: Melodika zahraje v kostýmech inspirovaným raně novověkým historickým oděvem a díky ní ožijí nejstarší prameny českých světových písní v aranžích Miroslava Sekáče. Sola zpívají Natálie Stejskalová a Ondřej Mašek. Na klarinet zahraje Anna Vrbská.
0: To bude krása, ale protože my máme rádi kontrasty, začne ryze současné No Name Trio.

Mi sei fatto un certo.

0: dohrál a dospíval lidový soubor Melodika z Prahy, toho času ve Strážnici a živě na vlnách regionálních stanic Českého rozhlasu.
1: Magdi, já myslím, že je tak akorát čas na to, abychom se podělili o nějaké perly z dotazníčku, které jsme v rámci přípravy pořadu adresovali přímo dětským aktérům. Chtěli jsme nahlédnout, jak lidovou muziku a vše s ní spojené vnímají sami děti.
0: No, někde už o děti ani nejde, ale souhlasím. Otázka. Jak často a jak dlouhé máte společné zkoušky?
1: Chlapci z uherskohradištských husliček odpovídají, pokud je pivo a dokud nedojde pivo.
0: Další otázka. Můžeš několika slovy výstižně, nejlépe vtipně, charakterizovat váš kolektiv?
1: Odpověď z Boroviny Střemošné. HSL plus DUT plus KB plus 2 KLAR plus 2 SP rovná se Borovina. Lidová muzika Střemošné, no to je rovnice, takže je mi úplně jasné, kdo to psal, Magdo, a rozumím.
0: No, já teda nerozumím, takže pro vysvětlení po skončení pořadu ke Zdeňku Vejvorovi, že ano?
1: A teď už to začne být skutečně konkrétní. Otázka, co tě nebo kapelu nejvíc baví hrát a co je naopak nezáživné nebo otravné?
0: Cymbalista Honza z Malé brněnské muziky píše, že ho nejvíc baví hrát Podluží a nebaví ho hrát Valašsko. Zde stojící husličky naopak nejvíc baví bílovské a nejotravnější jsou podlužácké táhlice.
1: Ale teď pozor, odpovědi na otázku, co je u vás v městě či obci nejlepší na světě?
0: Kyjov. Zuška, kebab, kulturák.
1: Sižába tvrdí, že nejlepší jsou karlovarské lázeňské oplatky.
0: Brňáci jsou zase pyšní na Orloj na Svoboďáku.
1: A Borovina, cituji, ve městě Třemošná nás vždy pobaví autobusová zastávka Třemošná Ves, do jejíž cedule už několikrát naboural autobus a je úplně nakřivo. A ještě odpověď na otázku, kdyby dnes vznikaly nové lidové písně, o čem by byly? Odpověď, zřejmě aktuálně velmi zklamané dívky z Prahy, je, pokud by ji psali ženy, bylo by to něco o tom, jak jsou muži k ničemu. To je takové nadčasové téma.
0: Zpátky k muzice. Soutěže jsou o solových nástrojích, dudách a cymbálu. Snad se na mě jako reprezentant české hudební kultury v čele s dudami neurazíš, když ohlásím vítěze loňské soutěže nejstarší kategorie do 18 let v solové hře na cymbál žáka Petra Gablase, Tadeáše Staška ze základní umělecké školy Uherské Hradiště. V jeho podání si poslechneme virtuózní skladbu pro cymbál v hudební úpravě Ludovíta Daniela Vešelo se dzivče.

0: Staszek. Milí přátelé, diváci tady ve Strážnici a posluchači regionálních stanic Českého rozhlasu Plzeň, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava. Jsme v samém závěru našeho pořadu, ve kterém prim hrají naše unikátní základní umělecké školy.
1: Na závěr dovolte malou statistiku. Když započítáme někdejší lidové školy umění, takzvané lidušky, jejich obecní i státní předchůdce a dnešní zušky, bavíme se přibližně o 150 leté historii tohoto typu uměleckého vzdělávání.
0: V současnosti navštěvuje základní umělecké školy v České republice přibližně 450 tisíc žáků ročně. Tohle číslo ale neznamená skoro 500 000 nových dětí každý rok. Většina žáků studuje řadu let.
1: Ze statistických modelů a historických dat vychází, že základními uměleckými školami a lidovými školami umění prošlo přes 8,5 milionu dětí. A to mluvíme o samotných žácích. Školní aktivity ale ovlivňují i jejich rodiče, sourozence a široké publikum.
0: Pro představu.

0: Milí diváci Strážnického amfiteátru Zahrada, vážení posluchači Českého rozhlasu, pokud vás náš pořad utvrdil v tom, že Zušky nejsou jen školy, ale cenné dědictví a mimořádná součást naší kulturní identity napříč generacemi, pak dnešní hudební setkání splnilo svůj účel.
1: Zušky nejenom jako kulturní fenomén, ale jako jeden z nejvýznamnějších prostředníků české, moravské a slezské lidové hudební tradice dnes představili jednotlivci komorní i větší soubory lidové hudby vítězové ústředního kola posledního ročníku soutěže základních uměleckých škol v oborech hra na cymbál a na dudy, komorní hra s cymbálem či dudami a hra souborů lidové hudby.
0: Uchovejme a podporujme Zušky. Je to naše kulturní rodinné stříbro.
1: Závěrečné minuty patří cymbálové muzice Husličky z Uherského Hradiště.
0: A ještě předtím se od mikrofonu loučí autoři pořadu a vaši dnešní průvodci Zdeněk Vejvoda
1: a Magdalena Mučková.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Teď tady u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc dojde k tomu, co asi očekáváte. Rádi máte také dneska i po přenosu z 81. ročníku Strážnického folklorního festivalu a jejich nejmladšího talentového zázemí. Tady máme samozřejmě také ostřílené harcovnice a hlavně děvčata, která si vždycky se vším poradí. Jdeme na návštěvu samozřejmě za Jiřkou Alčou.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Tak už tady máme celý týden léto, Jiřinko, a bude s námi až do středy 23. září. To je paráda, co? A v září se už budeme starat o to, co řekneme zimě, až se zeptá, co jsme dělali v létě. Toto letí, Vánoce na krku a za půl roku už bude po nich.
5: Ty si to, Alenko, ale dneska vzala hopem. Myslíš si, že bychom měli zavařovat, připravovat marmelády, nakládat okurky a tak nějak vytvářet jakoby zásoby na zimu?
4: Myslela jsem spíš, že bychom měli naložit ořechy na ořechovku. Ve středu už bylo svatého Jana a to se mají ty ořechy právě trhat.
5: No ano, ale natrhala jsi?
4: Právě že ne, nějak jsem se nepotkala s ořechem, ale snad by se dalo naložit i něco jiného. Teda teď mě zrovna nenapadá co, ale určitě se něco najde.
5: No ani mě nic nenapadá, jo vlastně ano, napadá. Nebude to žádný alkohol, ale mám ráda rychlokvašené okurky a dokonce jsem včera na trhu koupila všechno potřebné.
4: No vidíš, tak máme práci, docela dobrý nápad, ořechovka letos nebude, ale okurky jsou taky dobrý nápad. Tak co všechno potřebujeme?
5: Tak v míse už jsou okurky, pak máme taky vinný list, kopr, a také jsem vzala kousek křenu, tak to můžeme i prokládat křenem. Bude to jako malina.
4: Okurky jako křen.
5: Tak.
4: Všechno máme. Nejdůležitější je asi sůl, tu určitě máš. Ale jaké množství se tam má dát, aby ty okurky byly správně pevné a nikoli blátivé? To je nejdůležitější. Nedostatek soli totiž působí právě to, že jsou ty okurky takové, chytneš
5: a pošplícháš souseda.
4: Pošplícháš souseda, zaboří se ti tam prsty.
5: Jako rošlapaný papuče, ano, to
4: no,
5: ne.
4: A ty pak snadno začnou plesnivět a žádného labužníka teda určitě nenatchnou. Naopak přebytek soli potom znamená přesolené okurky, no možná je to lepší, ale taky nic moc. Ale ty určitě víš, jak najít správnou míru.
5: Ty seš ale teda fakt připravená na ty okurky. Asi jsi jich už několik naložila, že jo?
4: Četla jsem si o tom a teď jsem tak trošku zamachrovala. Ale když si jsem je fakt vyráběla. Ale to už je dlouho.
5: Tak zamachrovala si správně. I já jsem vyhledala ty správné informace a tak se o ně podělím. Odpověď je jednoduchá. Můžeš si poznamenat pro další roky toto. Na 1 litr převařené vody dej 40 gramů soli. To znamená na 2 litry 80 gramů soli a na 3 litry 120 gramů soli. Pokud nemáš po ruce váhu, dej na 1 litr vody 2 vrchovaté lžíce soli. Oprané okurky naskládáme do sklenice a proložíme koprem, kousky křenu a listy vinné révy. Potom stačí zalít už jenom jednoduchým slaným nálevem a nechat 1 až 2 týdny na teplém místě kvasit. Poté sklenice uložit na chladné a tmavé místo.
4: A pokud bys chtěla průběh kvašení urychlit, tak můžeš okurky propíchat tenkými hroty vidličky a nebo velkou jehlou.
5: Přesně, nálev pak bude rychleji působit a po týdnu už můžeme ochutnávat.
1: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Měnili, Jiřinko, okurky na vitaminovou bombu v podobě kvašených okurek. No, snad se nám povedou.
1: Říkáš to správně. Díky fermentaci získají okurky zdraví prospěšné bakterie a navíc jsou chuťově báječné. Vůbec se vrací obliba fermentované zeleniny. Nedávno jsem si koupila skleničku kimči natur, což je salát z fermentovaného čínského zelí a mrkve a stála ta sklenička 100 korun.
0: No, nekup to. Ale zase to bylo určitě zdravé a hodilo by se to k nějakému masitému jídlu. Co vůbec dneska uvaříme?
1: Nedávno jsem vyzkoušela kuřecí roládu, Alenko. Vypadala i chutnala dobře, dá se jíst i za studena a tak se k setkání s létem hodí.
0: To by mohlo být určitě vynikající, ale já ti nikdy nevím, jak to kuře vykostit, aby mi vznikl ten správný plát masa na to naplnění. Vždycky jdu raději do masny a tu roládu si koupím. Hotovou.
1: No vidíš, no. Ještě ušetříš čas, jo, a energii.
0: Jo, čas a energii. No. Ano.
1: Víš co, to ti dneska trápit nemusí. Dělala jsem tu roládu jenom z kuřecích prsíček a v srnčím hřbetu.
0: Ale nepovídej, ale no tak jo, vlastně povídej. Jak si to dělalo?
1: Jednoduše, budeš potřebovat tu formu na srnčí hřbet a pak 2 kuřecí prsa, anglickou slaninu, 4 až 5 vajíček, 1 párek, sušená rajčata nebo červenou papriku pro barvu a petrželku.
0: Srnčí hřbet si asi vyložíme pečicím papírem, že?
1: Ano, ano.
0: A necháme ho kousek přečnívat, abychom to lépe zabalili.
1: Ano.
0: A začneme vyskládávat. Co? Pochopila jsem to správně?
1: No, pochopila jsi to správně. Tak já budu vyskládávat, jo?
0: Vyskládávej.
1: Nejdříve poklademe plátky anglické slaniny. Kuřecí prso rozřízneme na 3x a naklepeme. Osolíme, opepříme a dáme na tu anglickou slaninu. Na náplň uděláme míchaná vajíčka, dáme párek, rajčata i petrželku a zabalíme až šup do trouby na 200 stupňů a po hodince a půl je hotovo.
0: To je opravdu jednoduché a nic se nemusí vázat, nemusíme se bát, že se nám roláda rozpadne. Srnčí hřbet mám doma, už jsem do něho dlouho nic nedávala. Tak bych to mohla vyzkoušet, ale co k té roládě budeme podávat? To určitě by bylo dobré vychlazené bílé z Moravy, že?
1: To nikdy neublíží a taky můžeme současně oslavit konec školního roku a přivítáme prázdniny, Alenko.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nedělní poledne ohlásil souzvuk zvonů z kostela svatého Jana Křtitele v Brodku u Přerova.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Maletíně obyvatelé hlasují v referendu o větrných elektrárnách. Žádanka na mamografické vyšetření nebude potřeba jen ve výjimečných případech. Horští záchranáři z Jeseníků varují před parným počasím. Odpoledne bude slunečno a teploty až 39 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obyvatelé Maletína na Šumpersku dnes rozhodují v místním referendu, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren na svém území. Hlasování vyvolala petice lidí z vesnice. Referendum se koná do 16 hodin na obecním úřadě. Obyvatelé v něm odpovídají na 3 otázky.
2: První otázce budou lidé odpovídat na to, jestli má obec využít všechny zákonné možnosti, včetně změny územního plánu, aby zabránila výstavbě větrných elektráren. Ve druhé otázce se pak budou vyjadřovat k tomu, jak má obec vystupovat v řízeních, které souvisejí s těmito projekty. A ve třetí otázce rozhodnou, jestli má obec vůbec uzavírat smlouvy na své pozemky pro výstavbu nebo provoz větrníků. Z Maletína Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Ženy budou dál pro mamografické vyšetření potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Výjimečně je mamografické centrum může vyšetřit i bez ní. To ale hlavně v případech, kdy žádanka propadla nebo ji pacientka ztratila. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Změna bude platit od července. Dodržovat pitný režim a natury vyrážet brzy ráno doporučují v souvislosti s tropickými teplotami návštěvníkům Jeseníků členové tamní horské služby. Podle záchranáře Jiřího Hejtmánka je důležité taky funkční oblečení.
3: Tu trasu zvolí spíš v lese, ve stínu, potom asi je strašně dobrý vít třeba brzo ráno, je strašně dobrý sebou mít minimálně 2-3 litry vody, prostě pít už zavčasu, ještě dřív, než budete mít žízeň. No a potom oblečení, je dobrý používat oblečení, který je prodyšný, používat baloněný trika, aby to prostě rychle oschlo.
1: Sport.
0: Fotbalový útočník Lionel Messi navýšil svůj vlastní rekord v počtu gólů vstřelených na mistrovství světa. Za Argentinu se trefil v Texasu v posledním utkání skupiny proti Jordánsku. Celkem 19. branku dal v závěru zápasu z volného přímého kopu. Do hry nastoupil jako střídající hráč. Argentina nad Jordánskem vyhrála 3-1, ovládla skupinu bez ztráty bodu a v prvním kole play-off se představí proti Kapverdám.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů. V Jeseníkách kolem 31 stupně Celsia. Foukat bude mírný jižní vítr. Zítra čekáme ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a později se můžou lokálně vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů. Na severu kolem 32, na horách kolem 29. A pované ráno slabí jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 439 před Ústím na Přerovsku, když pojedete od Kelče. Došlo tam k požáru osobního auta a je tam neprůjezdný pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Začínají obvyklé nedělní písničky na přání s telefonními čísly 221 555 444 a SMS-kovou linkou 723 70 33 51.

0: Lenka Zagorová otevřela písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a vítáme paní Anu z Velké nad Veličkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím Český rozhlas Olomouc a všetkých poslucháčů. Milá paní Jaruško, k vašemu zítrejšímu velkému dni a blížícímu se taky svátku menin vám popřejeme s manželem hlavně hodně, hodně zdraví, dobré pohody, trochu štěstí, abyste všetko zvládla, jak si v tomto horku, a vím, že máte tej práce hromadu, tak ať se vám darí. Musím to dnes udělat, protože zítra si nebudem doma právě. Takže srdečně pozdravujeme taky všetkých našich přátelů. A vám srdečně děkujem a zas někdy do počutia.
0: Zdravíme až do Velké nad Veličkou. Písničku posíláme do Oskavy našemu milému bratranci Ivanovi Oplustilovi. Posíláme písničku s přáním zdraví, pohodových dnů a božího požehnání. Píšou Hela, Magda, Pepa, Míra, Jára a Romek s rodinami. Věnování do Palonína ke dnešním narozeninám paní Ludmile Tiché. Hodně zdraví, štěstí a pohody a lásky přejí posluchači Jořenkovi. Také pro milovanou maminku, babičku i prababičku paní Marii Cílečkovou do Litovle z velké lásky pozdravuje syn s rodinou.

0: Paní Marie z Kroměříže na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den. Paní Marie, slyšíme se, dobrý
1: ano,
0: den.
1: Už můžu mluvit.
0: Posloucháme vás.
1: A jo, dobře. Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení, dobrou náladu, Zdeničce do Prostějova, Jiřímu do Litovle, Věrušce Halouskové, Zdeničce do Oničova, Zdeničce do Holubic a Janičce a Jiřímu do Roštění. Pane Tomášku, vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: A já přidávám SMSky panu Lubomíru Habermanovi mladšímu i staršímu do Rudy nad Moravou. Měli včera svátek, blahopřejí a pevné a kvalitní zdraví přeje posluchač Fritz. Věnování k telefonu ke včerejšímu svátku pro pana Ladislava Svobodu z Bohuslavic našemu manželovi a tatínkovi přejeme zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti, píše manželka Alena a synové Kamil a Láďa s rodinami. Ještě písnička ke včerejšímu svátku našemu tatínkovi Láďovi Hradečnému z Horního Benešova blahopřejí Lenka s Petrem.

hlavou, měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky antipil jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

začal kytary hrát. Hip, hip, když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být.

já slyšel i tady hrál. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez

0: Až do roku 1957 jsme se vrátili s touhle písničkou a v Českém rozhlasu Olomouc zdravíme paní Majku Stršic. Dobrý den.
1: No já taky zdravím a tu Tina Maria si to pamatuju jako děcko, že to zpívalo jako z rádia, jsme zpívali všichni, jo. No, a já tuhle písničku posílám samozřejmě Mirce do Štenberka, teďka výjimečně i sobě, jak víte, a chtěl to zahrát můj vnuk Šimunek, ale on už je v Ostravě, to nevadí, tak já mu řeknu, že jsme to našli teda, protože včera se nám nějak nedařilo, on už je doma. Děkuju a jinak nohy do lavora, do studené vody, protože to je hruza, no a je v baráku 30 stupňů.
0: Takže zdravíme do Pršic paní Majku. Tentokrát to bude něco zase naopak poměrně moderního. Budou zpívat Pokáč a Michal Horák. Společná písnička patří také paní Marii Pavlovičové z domova Laudon u Lanškrouna a paní Hance Kašparové do Dolní Moravy. Pozdravuje pan Zdeněk z Červené vody. A ke narozeninám hrajeme paní Lucii Kriklové z Hněvotína. Lucinko, vše nejlepší, zdraví, lásku, pohodu, ochranu andělů strážných a hodně radosti, třeba i ze školního vysvědčení tvého Davídka. Přeje teta Anna.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Nedělní písničky na přání a teď paní Zdenka z Uničova. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku posílám pro pěkný a pohodový den, kež by se nám trošku ochladilo, Milanovi a mamince do Uničova, Lidušce Siglové do Doubravice, Marušce prostě Lidušce Uchytilové do Jeseníku, Marušce do Kroměříže, Evičce Brožové do Strukova a dovolila bych si Haničce Kalábové do Předmostí a dovolila bych si poslat písničku a i Haničce do Velké nad Veličkou, která má pro mě velice příjemný hlas a moc dobře to na mě působí. Všechny vás zdraví, zde nás Uničová, děkuji.
3: Tak pěkně zdravíme a přidáváme SMSku ke včerejšímu svátku panu Ladislavu Hradeckému z Horního Benešova. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a všeho dobrého, píšou babička, Filipek a Emička. Krásné letní pozdraví všem, posílá pan Břeťa Píska ze Štítů a ještě do Repotína mamince Ludmile. Pěkná písnička, děkuje dcera Andrea.

0: Zůstaneme hluboce v archivu ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tu písničku vybírá teď pan Petr z Přerova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a písničku posílám paní Ireně Dovolína, paní Mileně Dobroumová, paní Elišce Dováclavová, paní Haně Domravského Berouna a manželům Řetkovým do Lipníku nad Bečvou. Vám děkuju za výběr písničky a budu se těšit zase někdy na slyšenou.
0: A my se těšíme také. Přidáváme věnování paní Janě Zezulové a Marii Šulové do Mohelnice. Pozdravuje Jana. Do Jeseníku paní Lidušce pro radost a potěšení a zdraví, píše Dáša. Také děkuji za písničku a opětuji pozdrav paní Majce do Tršic a posílám také písničku mému synovi Otovi do práce. Pozdravuje paní Mirka ze Štemberka.

0: Jarmila Veselá, písnička Až rozkvetou lípy na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc a zůstáváme dál hluboce v minulosti. Zdravíme pana Jardu do Prostějova. Dobrý den.
1: Zdravím všechny rozhlasáky, zdravím všechny rozhlasové přátelé, zdravím všechny, kteří ještě v této zimě neumrzli a pokud bych mohl požádat o uvedenou písničku, připomnělo mě to vzpomínku zhruba starší 60 let, kdy tady kvůli té hloupé písnice jsem zradil svou velkou životní lásku, no a zkrátka nechal jsem se stáhnout ženou nebo tedy ještě dívčinou, pro nich nemám slušné jméno a pokud by ho řekl, tak bych to musel odpískat. Takže teda moc, ještě jednou moc děkuju. Lidi, a držte se, za chvilku začne stejně padat sníh a bude to fajn. Takže hodně štěstí, hodně spokojenosti a díky.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku panu Jardovi do Prostějova. I tak to v životě chodí. No a paní Martě Rajchlové k narozeninám hodně štěstí, zdraví a lásky přejí bratr Jirka a švagrová Růžena. Paní Věrce Riperové k jejím narozeninám i její dceři, která měla před týdnem. A pozdrav ještě Hance, tak si to dobře oslavte, pozdravují posluchači Tylovi. A ještě písnička ke krásným narozeninám vnoučatům Matýskovi Brenkusovi z Bruntálu a Michailovi Brenkusovi toho času z Prahy. Přejeme vše nejlepší, zdraví, štěstí, úspěchy v životě, píšou babička a děda ze Štáhle.

0: nám zpíval Štěpán Mátl v Českém rozhlase Olomouc a pan Antonín z Bedihošti je připraven. Dobrý den.
1: Báječný den všem věrným posluchačům i osazenstvu Moravského rozhlasu Olomouc. Vybranou písničku posílám paní Lidě z Doubravice, která mě 26.6. cirka 18.30 poslala povzbudivý vzkaz. Paní Lido, jsem přesvědčen, že máte citlivou duši i lásky plné srdce a že vám není cizí druhé přikázání lásky, a to miluj bližního svého jako sebe samého. Až do svých těžkých nemocí jsem býval kostelníkem. Paní Lido, vyprosuji vám boží požehnání a co nejlepší zdraví. Mějte se moc hezky. Upřímně děkuji velice vážně nemocný vdovec Antonín z Bedihoště. Moravském rozhlasu Olomouc, velké pán Bůh zaplať a zatím nashledanou.
0: Pane Tondo, děkujeme, přejeme hodně zdraví, písničku posíláme všem Pavlíkům a Petrům, zítra mají svátek, tak hodně zdravíčka přeje paní Ludmila Gavalasová, holkám do Vápené, Marci a Jitce do Žilové, paní Heleně do Uhelné, Vlastině do Krnova, Standovi do Bernardic a paní Miladě do Přáslavic. Děkuji za písničky, které mi hrajete a hlavně dobré zdraví vám přeji, píše paní Anička z Vápené. Také děkuji za písničku panu Petrovi z Přerova, přeji krásné dny s osvěžením a zdravím rozhlasové přátelé, píše paní Eliška z Václava. A bude to zase něco staršího, tentokrát od Pavla Nováka.

0: Pavel Novák, písnička Victoria v Českém rozhlase Olomouc. Další přání bude od paní Marie z Bochoře. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla zavolat Toničce z Bruntálu, Jiskrové. Toničce z Jiskrové z Bruntálu. Co? Toničko, můžu už mluvit?
0: Ano, posloucháme.
1: Ano. Toničko, nechávám vám zahrát při vzpomínce na vaše rodiče. Včera jsem jim nechala zahrát vzpomínkovou píseň v rádiu a hlásím se mě dvě rodiny. Je nám po nich smutno. Buďte hodně zdravá. Tady je Majka Kabátová.
0: Paní Majko, hezky zdravíme do Bochoře. Tu písničku posíláme také kamarádce Janičce Petrovovné z Vrbna pod Pradědem. Je to od posluchačky Jiřiny. Dále k zítřejšímu svátku pro mého manžela Pavla Špundu. Vše dobré přeji já, děti, vnoučata, pravnoučata. Písnička naší milé dceři Ivče Nekvasilové a jejímu manželovi Ondrovi Dokrnova. Děkuji za hezký víkend na zahrádce. Opravdu jsem si to užila, píše mamka Jiřka.

0: rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Pokračujeme v nedělních písničkách na přání. Zdravíme paní Ivetu z Hněvkova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla poslat tahle tu písničku pro moji budoucí tchyni Aničku Hamplovou z Hněvkova a pro svoje bratry Luděk Hampl a Olda Hampl. Luděk Hampl bude mít 50 a babička bude mít 80. A chtěla bych poslat hlavně pro zdraví všem důchodcům všechno nejlepší. Narozeninám.
1: Děkujeme paní Ivetě do Hněvkova za její přání. Přidáváme vzpomínkovou písničku na Aničku Šimíčkovou. Hodně zdraví také sousedům známým do Brna, Šubířova i Senice na Hané, píše Hela s rodinou Přikrylovou. K dnešnímu svátku panu Lubomíru Kýrovi z Břidličné posíláme z přání štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody. Přeje klub seniorů Břidličná a kamarádka Marie. Písnička je také do štítů panu Břeťovi, také tetě Báťové. Myslíme na vás, pozdravujeme, píšou Jarka a Mirek s rodinou.

0: Narozeninová, tak se jmenovala tato písnička Olgy Lounové. Zdravíme teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Beátku z Pňovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Beátka Latová. V Pňovic chtěla by se nechat zahrát zítřejšímu svátku mému strýdovi Pavlovi Čindlovi z Pňovic. Všechno nejlepší mu přeje Beátka a babička a taky ještě strýdovi Pavlíkovi mladšímu Čindlovi z Pňovic. Všechno nejlepší oběma oslavencům se je Beátka a babička. Děkuji moc.
0: Já přidávám ještě SMS-ku. Například naší mamince Lidušce Loníčkové přejeme pohodový sváteční den, píšou Leona a Karel. Dále paní Lidě Loníčkové a také Janě a Jiřímu Doroštění, Božce Horníčkové, dceři Broni Stejskalové a paní Věrce do Olomouce. Hodně zdraví a radosti přeje Věrka Halousková s Adámkem a písnička našemu skvělému kamarádovi, zároveň také tátovi a dědečkovi, panu Láďovi Novákovi do Obectova. Vše krásné po boku manželky Bohunky přejí Bouzováci.

0: Po druhé jsme slyšeli Pavla Nováka, aby také ne, je to nesmírně populární zpěvák a zdravíme také paní Zdeňku z Určic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kensiore, moc vás zdravím. Zdravím i všechny posluchače. A tuhle písničku svadební bych ráda věnovala Pavlíkovi Mrhálkovi a jeho ženě Markétce, kteří se včera tady odedali v Určicích. Takže přeji jim oběma hlavně hodně pevné lásky, ať se mají dobře, ať jim vše vychází a žijí tady spoustu let ve šťastném manželství. Ještě jednou vám srdečně děkuji, přeji vám krásné dny a mějte se hezky, nashledanou.
0: Zdravíme do Určic a posíláme písničku Evy Pilarové a Jaromíra Majera.

0: Taková svatební písnička v Českém rozhlase Olomouc. Ještě tady máme věnování paní Lídy z Raclavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku, zdravím vás a všechny posluchače. Doufám, že jsou v tak chlápku ve stínu, jak já. A poslala bych tu písničku hlavně do Přerova. Doufám, že se tam taky stěnou upekli. Sestře Marii, Julince a do Předmostí Hanice. A taky zdravím Vlastičku do Krnova. Ať se má taky dobře, ať je taky v chládečku pěkně. Moc vám děkuju. Naslyšenou.
0: Zdravíme Raclavice. Písničku posíláme také ke včerejším narozeninám paní Mirce Plačkové do Moravského Kočova. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Honza z Mikulovic. Dodatečně k svátku panu Janu Poláškovi do Zborova. Vše nejlepší zdravíčko a krásné dny společně přejí Marcela, Oliver, Ola a Majka ze Zábřeha. A písnička také například Michalovi Albrechtovi do Zábřeha. Všechno dobré k tvým 28. narozeninám přejí máma a Petr.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dopravu v Hranicích budou zajišťovat nové elektrobusy. Řidiči některých dodávek musí mít od července nainstalovaný tachograf. V Jeseníkách vrcholí mistrovství České republiky cyklistů. Zítra bude zpočátku jasno, postupně s přibýváním oblačnosti. Teploty do 38 stupňů. U nedělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Cestující v městské hromadné dopravě v Hranicích budou od příštího roku jezdit novými elektrobusy. Vyplývá to z nové smlouvy města a dopravce. Ten se zavázal k modernizaci vozového parku, říká mluvčí radnice Petr Bakovský.
4: Ta obnova vozového parku není vůbec jednoduchá, protože máme úzké centrum, to znamená, ty autobusy musí projet úzkými uličkami, pak tady máme i několik trochu problematických podjezdů, takže není úplně jednoduché vybrat správný typ autobusu a čistě na elektrobusy už nejsou dotace, které jsme využili v minulosti.
3: Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do července do ní musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
5: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
5: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
7: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
5: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Kvůli tropickým teplotám dnes nebude v Altánu v olomouckých smetanových sadech pravidelný odpolední promenádní koncert. Vystoupit na něm měli hudebníci Moravské filharmonie. Vyplývá to z informací na webu filharmoniků.
2: Sport.
3: V Jeseníkách se jede silniční závod na mistrovství České republiky cyklistů. Na startu nechyběla jména jako Vacek, Hirt, Otruba nebo Přidal. Slavnostní vyhlášení výsledků je na programu na Masarykově náměstí před 15. hodinou. A už v sobotu se na mistrovství dočkala na třetí pokus cyklistka Julia Kopecký kýženého vítězného dublu. Třetím rokem po sobě ovládla časovku za zlatem v silničním závodě, ale stoupala postupně od třetího místa.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě. Ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a později se můžou lokálně vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severu kolem 32, na horách kolem 29 stupňů Celsia. A pované ráno slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na D1 u Říkovic ve směru na Ostravu, stojí tam porouchaná dodávka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
8: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, Tohle je rockový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
1: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
8: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
1: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
8: Povídejte.
1: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
8: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
1: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
8: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
1: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ještě neříkali. Můžeme, pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
8: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
1: úvod. Děkuji za pozvání.
8: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
8: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
9: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
8: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už...
9: Dělám osobnosti.
8: Může být
9: taky jsem tam měla pana hraběte.
8: To je nádhera.
10: Tak já jsem se k tomu dostal.
8: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
10: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé. To zní hezky. Každé léto loni poprvé. Možná letos po druhé.
8: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
10: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
8: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
11: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
8: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
11: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 630 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
8: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
12: Já
8: nebo
12: se zouvám až vždycky při výkonu.
13: A máme se taky.
12: Jo. No tak jako, je to příjemné.
8: No ne, chcete se zout?
13: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
8: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
12: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
8: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
12: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
8: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
12: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
8: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
12: Já začnu písní Pocity na psání.
8: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum jo, zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako,
4: no, v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli
5: na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No, to je... ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá a pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak my vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo.
0: Ne,
6: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom
2: že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás, tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
5: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no. Hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu Zuje, tak to už jako...
5: Když už se Zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
5: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: To mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
5: Omlouvám se.

Na malý postel, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáh.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil. Na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové.

0: nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
1: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
0: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
0: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasové televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář, připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
0: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit se menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
1: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
3: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu. Je posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vám chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: Já jsem říkala, to bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: jo,
3: jsi? No.
4: To bude zábavičko no, tady.
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že? Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
3: Ano. No, tam už.
5: Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a když jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
8: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
0: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
9: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
9: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
9: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
9: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
9: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
0: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
12: Přesně tak.
0: No. A paní má ještě rovnou...
12: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina.
9: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
9: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
9: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
9: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
12: V životě jsem to nepila.
9: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
10: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
9: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
12: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
9: Takže trošku ujbe, jako ano.
12: Ne, jenom trenér.
9: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
10: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
9: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
9: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
8: B, Silvestr.
9: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
8: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
9: A vy si je pamatujete takhle všechny?
8: Samozřejmě.
9: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
8: Já se každý ráno s ním probouzím.
9: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
9: Tedy Mistr a Markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
9: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
9: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
10: Myslím si, že je jedináček.
9: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
9: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je to otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mě ten James Bond zní jako reálně.
9: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
9: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
10: Typnu si, že je to Angelika.
9: Pane řediteli.
6: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, který ale už jsem měl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednou z vás.
9: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
10: Já typu 1965.
9: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
9: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
6: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
9: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá. Pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
0: dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Maletíně na Šumperskou obyvatelé hlasují v referendu o větrných elektrárnách. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka v pondělí. V Olomouci je nová univerzitní louka. Zítra bude zpočátku jasno, postupně s přibýváním oblačnosti, teploty do 38 stupňů. Pěknou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obyvatelé Maletína na Šumpersku dnes rozhodují v místním referendu, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren. Hlasování vyvolala petice obyvatel. Referendum se koná do 16 hodin na obecním úřadě. Týká se připravované stavby 3 větrných elektráren. Ty by přibyly k 3 větrníků, které firma TCN Energie uvedla do provozu loni. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Mezi budovou Olomoucké přírodovědecké fakulty, laboratoří optiky a státním zastupitelstvím je nová univerzitní květnatá louka. Součástí osevní směsi byly kromě heřmánku například vykev huňatá nebo koukol polní, dříve běžný, dnes kriticky ohrožený polní plevel.
5: Květnaté louky ve městech nabízejí potravu, úkryt i prostor k rozmnožování různých živočichů. Pestré porosty kvetoucích bylin totiž poskytují pyl a nektar v různých obdobích sezony a vytvářejí členité mikroprostředí pro hmyz, pavouky, drobné obratlovce i ptáky. Další informace o univerzitních květnatých loukách jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Rakouska remizovali na závěr skupiny mistrovství světa v dramatickém závěru s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. Díky zachráněnému bodu gólem v 6. minutě nastavení uhájili Rakušané druhé místo ve skupině. Kdyby prohráli, na turnaji by skončili. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, Argentina zvítězila nad Jordánskem, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem 3-1 a Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji. Ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a později se můžou lokálně vyskytnout přehaňky a bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 29. A povane ráno slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na 243. kilometru na D35C u Řimic ve směru na Olomouc. Je tam neprůjezdný pravý pruh, stojí v něm porouchané osobní auto.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dělní odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc pro vás má Tomáš Kedzior, ale nebudu tady sám. Vladimír Komárek, budeme si ho připomínat, na jeho obrázky, vyprávění a postřehy rádi zavzpomínají i herci a kumštíři. Bude to dneska ve Hvězdných návratech. Originální a zajímavý pořad nabídneme přesně za 2 hodiny. Teď pro vás máme třeba soutěž Hřebíky, o 14:30 Plk na nedělu, a nebo třeba ve 3:15 rubriku Nahráli jsme pro vás. Tak přejeme hezké odpoledne s námi.

0: na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: I v tomto horku se dá soutěžit a i v tomto horku se dá odpovídat na soutěžní otázky. Máme jich tady celkem 10, jako každý jiný den. Hezké dobré nedělní odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. V dnešní soutěži vám nabídnu třeba krásnou knížku s názvem Když tečou nudle. Je to přímočarý, přátelský a upřímný průvodce prvním dětským obdobím. Je tady CDčko s názvem Vůle žít, Richard Pachman, jeho nejnovější nahrávka. Máme tady také některá další CD a třeba i audioknihu Narozeninové bombonky Českého rozhlasu Olomouc. A z věcných výher zmíním třeba černou plátěnou tašku Českého rozhlasu Olomouc nebo antistresový mačkací míček. Máme ceny, máme telefonní číslo 221 555 444. Máme otázky a samozřejmě i posluchače, takže hezké dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, zdravím vás.
2: Takže kdo je na lince?
3: Martin.
2: Tak pane Martine. Vykopávací potlesk do Prostějova. Je to na vás. 10 otázek, na každou limit 10 vteřin. Martine.
3: První jedničku.
2: Jedničku. Díval jste se v 90. letech na takové ty nekonečné telenovely? Martine, byl jste už tehdy naživu?
3: No, Esmeraldu si pamatuju.
2: Pamatujete si? Tak to je dobře, protože právě na ní se budu ptát. Tato slepá dívka, já si myslím, že to byla vlastně skutečně nejsledovanější osoba všech těch telenovel, tak ta dívka nosila šaty jedné barvy, buď to bílé, nebo zelené, nebo žluté.
3: No, tak to bylo zelený.
2: No, jasně.
3: To si musí pamatovat.
2: Vidíte to, to si pamatuje podle mě každý. Martine, další otázka.
3: Dvojku.
2: Kolik půl litrů piva je potřeba k naplnění 3-litrového džbánku? Buď to 3, 6, vy jste to spočítal. Nenechal jste se zmást, výborně. Martine, a co dál?
3: Trojku.
2: Kdo se stal sportovcem roku České republiky 2026? Buď to za A, hokejista David Pastrňák, nebo za B, zatím nikdo, anebo za C, tenistka Barbora Krejčíková.
3: Ještě nikdo.
2: Ještě nikdo, protože se to vyhlašuje až v prosinci. Teď to bylo něco jiného, to byla tuším zlatá hokejka. Martine, vy jste dával pozor a to se vyplatilo. Výhra je vaše, blahopřejeme panu Martinovi. Opravdu se vyplatí dobře poslouchat, protože může tam být i nějaký ten chyták v naší soutěži. Hezký dobrý den, kdo je s námi právě na telefonu?
4: Dobrý den, Honza.
2: Tak, Honzo, pěkně vás zdravím. A otázky od čtverky do desítky, tak snad to bude pokračovat ve vítězném duchu.
4: Čtverku.
2: Jedním z nejznámějších italských slov je cantare, známe ho z mnoha písní. Cantare znamená zamilovat se, zpívat nebo chovat dítě. Honzo?
4: No, myslím... Ačko.
2: Jau. Je to zpívat. Honzo, kantáre. Tak, příště zdravím a naslyšenou. Kdo nás teď poslouchá? Hezký dobrý den. Komu jsme se dovolali?
5: Dobrý den, Zdeněk Střepčína.
2: Zdeňku, vy jste se dovolal nám a to je dobře. Takže otázky první čtyři byly, tak zbytek je váš.
5: Pětka.
2: Jakému řemeslníkovi se při práci bude nejvíce hodit uběrák? Buď to krejčímu, nebo stoláři, nebo automechanikovi?
5: Asi Bčko,
2: ubírák. Je totiž hoblík pro základní hrubé opracování plochy. Stoláři dobře vědí, tleskáme jim. Tak, Zdeňku dál.
5: Šestku.
2: Vy nám voláte, Zdeňku, odkud? Nepřeslechl jsem to?
5: Střepčína.
2: A to je asi dobře, protože... Já mám pro vás otázku ze znaku obce nebo městyse, který je vlastně kousek od vás. Jsou to Drahanovice. V tomto znaku je jedno skákající zvíře. Buď to zajíc, nebo kůň, a nebo kozel.
5: Tak asi Cčko.
2: Asi Cčko, je to kozel. Bílý kozel se zlatými rohy byl kdysi i na erbu rytířů drahanovských ze Stvolové a proto to tam je. Zdeňku, nešetříme potleskem. Otázka 7, 8 a 9 a desítka 7. Na kterém pobřeží Jižní Ameriky najdeme stát Chile? Buď to na východním, nebo na severním, a nebo na západním?
5: Východní, severní, západní. Když nevíš, tak jde střední Bčko.
2: Tak dáte Bčko.
0: Jau.
2: Škoda, Zdeňku, je to západní část Jižní Ameriky u Tichého oceánu. Mrkněte na mapu, Zdeňku, ale s Drahanovicemi máte teda velký potlesk. Tam vám to šlo. Zůstali jsme v našem kraji. Zdravíme pana Zdeňka. A tento posluchač Českého rozhlasu Olomouc už bude zároveň i posledním soutěžícím. Zbývají totiž tři otázky. A kdo pak to je? Dobrý den.
6: No, dobrý den.
2: Kdo je na telefonu?
6: František z Blace.
2: Takže Františku, do Blace zdravíme. Máte v Blatci horko?
6: No, já nechci v Blacu, ale určitě horko
2: no,
6: tady je.
2: To tam je, jasně. Tak, osmička, devítka a desítka, tak co dáte?
6: Tak, osm.
2: Dobře. Zkusíme. Hudebník s přezdívkou Pokáč, znáte ho aspoň trošku, nějakou písničku?
6: No, no znám. No,
2: znáte?
6: No.
2: On už vlastně vstoupil tak nějak do obecného povědomí, už si ho opravdu vybaví, třeba i ti starší, co mají rádi třeba starší muziku, ale už vědí, že je nějaký Pokáč je, že jeho písnička hrajeme taky na přání. A teď ta otázka, ať to nezapovídám, na jaký nástroj se Pokáč doprovází u většiny svých skladeb? Možnosti klávesy nebo mandolína nebo ukulele?
6: No teď nevím, jestli je mandolina nebo ukulele, no je to, asi ukulele.
2: Je to ono, já jsem chtěl říct, že to je jedno z toho. Samozřejmě občas používá taky akustickou kytaru, ale to ukulele je hlavní a dokáže na to opravdu věci, teda poklesk Pokáčovi. Tak, devítka, desítka.
6: A tak devět.
2: Tak devět. Který výtvarník nakreslil dva králíky z klobouku, tedy Boba a Bobka? Ondřej Sekora, Vladimír Jiránek nebo Adolf Born?
6: Já bych řekl Bčko.
2: Je to Bčko. A poslední otázka, Františku, já potlesk pustím ještě jednou. Teď to bude bez nápovědy, ale taky na to máte více času, v podstatě libovolně. Řekněte mi, jaké léto startuje na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zítra dopoledne. Měli jsme ho tady i celé minulé prázdniny, to byl úvodní ročník toho léta. Bude po druhé, zase se podíváme do 50 míst České republiky, konkrétních míst, to vám nemůžu říct, protože tam by zaznělo to slovo. Jak, a samozřejmě se bude hlavně taky vyhrávat, zase tam budou nějaké ty pobyty na víkend, třeba pro rodinku nebo tak. Jaké to léto bude? Už to tady anoncujeme.
6: Františku, no já vím, ale no, já teďka nějak jsem mimo, takže
2: popřemýšlejte.
6: Nevím, teda, no, já to vzdávám.
2: Nevzdávejte jako, to, Františku.
6: Zlaví se mě kouří, tady horko ještě k tomu.
2: Zlaví se kouří horko, já jsem říkal, že soutěžíme i v horku. Františku, zapřemýšlejte ještě, kam se tak jezdí, dejme tomu, na výlety nebo tak, klidně i dál, třeba přes dva kraje. Kam by to tak...
6: Fakt nevím. Ne, já to vzdávám.
2: Františku, vzdáte? Není to škoda? No, ještě vás zkusím přemluvit.
6: Je to škoda, no možná si vzpomenu za chvíli, ale teď momentálně ne.
2: Jsou to takové budovy, řekl bych. Různé. Různé budovy. Jaké bude to léto, červenec a srpen? Léto Českého rozhlasu Olomouc, ale jaké?
6: Fakt neví. Nezlobte se, ale to jde nějak mimo mě, takže
2: tak já,
6: bohužel, no, musím to vzdát.
2: Když
6: no.
2: Řeknu zámecké, co?
6: Tak je to možný, no. Asi jo, no.
2: Je. Zatleskám si sám, ale vám taky. Františku, no, šlo vám to. Zdravím pěkně do Blatce, příště to vyjde a naslyšenou. A já zvu všechny posluchače k zámeckému letu. Startujeme právě zítra v 9.45.

Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Mišík v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Minula půl třetí, tak máme tady čas pro jednu pravidelnou rubriku.
1: Víte, přešla mě pozvánka poštou na setkání spolužáko ze základní školy po 60 letech. Srdečně vás zvu vrstevnice. Mariana mě hned zkouší. Matějo, ty vrstevnice, to je kdo? Víš, Mariánko, jsou vrstevnice a vrstevnice. Rád vzpomínám na svoje školní leta a především na nekery očeteli. Měli jsme o nás Břochovanech, to bylo v 7. třídě, tenkrát mladýho pana očetela Hájka. Pan očetel nosil do vyučování přehršle všelijaké map. Očili nás, jak orčet v terénu světové strany a jak se podlívá mapy orientovat. Velice zajímavý na mapách byly vrstevnice. To jsou křevky na mapě, který přenesený z mapy do terénu spojují body stejné nadmořské výšky. Podlívá těchto vrstevnic poznáš, jaký jsou v terénu kopečky či doliny a jak je ten terén zvlněný. No, a když jsem se pak na to zetkání vypravoval, tož mě Mariana vyželila košolo, pomohla mě nasoukat se do nejbožího obleko, ve dveřách mě odělala křížek na čelo a povídá: Matějo, pozdravuj tam ty svoje vrstevnice. Víš, Mariánko, ty vrstevnice ze školní škamen, to byly spolužačky, mladý šikovný děvčata. Tyto jsme v druhé, třetí třídě táhali za copy a všelijak zlobívali. Pozdějiš pak, v deváté třídě jsme jim nosili šterléstky, fialky a také nám dělalo dobře, když si chtěli kousnout naše svačeny, chleba se sádlem a cebolou. Vrstevnice jsme jim začali říkat až po letech na těch našich zetkáních, kde jsme pozorovali, jak se letama měnily jejich postavy, jak se vlnily, tak jak ty vrstevnice na mapách. Těším se na ně aj po 60 letech, na te se nedá zapomenout. Víte, lidi milí, naši mladí včel mají ty mapy v tém dotekáču, ale tam jo žádný vrstevnice nesou vizet. To jsou mapy na prd, bez vrstevnic. Oni mají všecko, jak temu říkají, virtuální. Teď oni za pár let ty svoje vrstevnice ze školních hlavic si myslím ani nebudou pořádně pamatovat, protože furt hledí jo leda do těch svých mobilů. Ty mobily jednoho stejně veme čert, ale ty vrstevnice z masa a kostí budou stejně jedinečný. Tož já jož do, až přendo, bodit tě, Mariánko, nebodo, ale zítra ti to všecko povekládám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Delta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Zavzpomínáme na koncert Igora Orozoviče, známého herce a muzikanta. Ten koncert se konal před několika měsíci právě tady v Českém rozhlase Olomouc a rozhodně stál za to. Bylo plno, připomeňme si tu atmosféru.

přichází ze tmy. Za svých mrknutí letmí, perfektní vzhled na vzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo tisíce duší, z tajného zdroje málo kdo tuší, kdo je Madame de Jean-Jou.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelná Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Maletíně za hodinu končí referendum o větrných elektrárnách. Šternberčané budou moct odkládat na sběrný dvůr maximálně 300 kilo velkoobjemového odpadu ročně. Mistrovství Česká a Slovenská v silniční cyklistice v Jeseníku ovládl Matias Vacek. Zítra bude zpočátku jasno, postupně s přibýváním oblačnosti, teploty do 38 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Ještě hodinu můžou obyvatelé Maletína na Šumpersku hlasovat v místním referendu o tom, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren na svém území. Hlasování vyvolala petice lidí z vesnice. Referendum se koná na obecním úřadě. Obyvatelé v něm odpovídají na tři otázky.
6: První otázce budou lidé odpovídat na to, jestli má obec využít všechny zákonné možnosti, včetně změny územního plánu, aby zabránila výstavby větrných elektráren. Ve druhé otázce se pak budou vyjadřovat k tomu, jak má obec vystupovat v řízeních, které souvisejí s těmito projekty. A ve třetí otázce rozhodnou, jestli má obec vůbec uzavírat smlouvy na své pozemky pro výstavbu nebo provoz větrníků. Z Maletína Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Dnes je poslední šance koupit si dluhopisy republiky. Zájemci si je můžou objednat do půlnoci. Do každého typu dluhopisů je možné investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Všechny objednané dluhopisy ale třeba zaplatit do 7. července. Podle mluvčího ministerstva financí zatím dluhopisy objednalo přes 80 tisíc lidí. Nejčastěji si vybírají 5letý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Ve sběrném dvoře ve Šternberku začne v červenci platit nový limit ohledně velkoobjemového odpadu. Obyvatelé města ho tam budou moct nově bezplatně odložit maximálně 300 kg ročně. Zatím žádné omezení neplatí. Podle zástupců města toho někteří lidé zneužívali a vozili do areálu i několik tun velkoobjemového odpadu za čtvrtletí. Více mluvčí radnice Irena Černocká.
7: Vzhledem k tomu, že je opatření zavedeno v průběhu roku, bude od 1. července do 31. prosince letošního roku stanoven limit ve výši 150 kg velkoobjemového odpadu na občana, který má trvalý pobyt ve Šternberku. Pokud občan tento limit překročí, to znamená překročí roční limit 300 kg za rok, bude odpad spoplatněn dle aktuálního sazebníku sběrného dvora. Sport.
4: Favorizovaný Matias Vacek opakoval na společném mistrovství Česká a Slovenská v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl i dnešní závod s hromadným startem. Stejně jako v souboji s chronometrem si 24-letý Vacek připsal i v silničním závodě už třetí domácí titul, čímž se dotáhl na dosavadní české rekordmany Jána Svoradu a Petra Benčíka.
5: Počasí.
4: Na střední Moravě bude v pondělí ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Odpoledne má pak přibývat oblačnosti a později se můžou lokálně vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů na severu kolem 32, v Jeseníkách kolem 29 stupňů Celsia. A povane ráno slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor při průjezdu kladkami na Prostějovsku na konci obce na straně k Vysoké. Narazilo tam osobní auto do stromu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i trampské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde Stará Řeka, Velká i Zlatá Řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí České středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, Brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V tramských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Bavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá, za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Kurta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spiritual Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hovous a bednu od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hovous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se čtyřmi písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

A Porta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem, musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní trampskou kategorii vyhrál opět Pacific a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví 60. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupcie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních? Které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí radní plánují stavbu nové sportovní haly. Na mamograf se od července ženy bez žádanky dostanou jen výjimečně. V Šumperku můžete vyrazit na hudebně literární večer věnovaný Antonínu Dvořákovi. Zítra bude zpočátku jasno, postupně s přibýváním oblačnosti, teploty do 38 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Radní Olomouce schválili studii nové sportovní haly pro míčové hry. Dělníci by ji měli postavit v městské části Nemilany. Investice, včetně zázemí sportoviště, si vyžádá zhruba 236 milionů korun, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
0: Na mamografické vyšetření budou moct od července ženy bez žádanky jen výjimečně. Třeba když žádanku ztratí nebo jim propadne, ale taky pokud nemají gynekologa ani praktického lékaře, který by jim potřebný dokument vystavil. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Mamografické centrum ale pacientku bez žádanky přesto nebude muset vyšetřit. Záležet bude i na jeho kapacitách. Více mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Žena se může obrátit na jiné mamografické centrum, případně navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa a požádat o vystavení žádanky standardní cestou.
0: Hudbu a úryvky z dopisů skladatele Antonína Dvořáka si dnes můžou zájemci poslechnout v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Hudebně literární večer začíná ve 20 hodin a vystoupí na něm Dvořákovo klavírní kvarteto a herec Ondřej Vetchý. Další informace jsou na webu radnice. Sport. Cyklista Matias Vacek vyhrál na republikovém mistrovství v Jeseníku závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba. Vacek si v rozhovoru pro Český rozhlas pochvaloval závod i spolupráci se soupeři.
4: Těžký závod, jak jsme to předpokládali. Myslím si, že ten kopec nebyl vůbec jednoduchý a bylo to i vidět na tom závodě. Vlastně od prvního kola tak se udělala malá skupina a lidem docházely síly. Já jsem rád, jak to probíhalo ten závod, že jsme spolupracovali v té skupině a že jsme si to vlastně rozdali na féra a myslím, že je super závod.
0: Vítězstvím v závodě s hromadným startem Vacek navázal na čtvrteční triumf v časovce a stejně jako loni zopakoval double. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě. Ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne má pak přibývat oblačnosti a později se můžou lokálně vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů na severu kolem 32, v Jeseníkách kolem 29 stupňů Celsia. A povane ráno slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 na 270. až 269. kilometru u Olomouce ve směru na Hradec Králové. Kvůli údržbě mostů je tam vozovka zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy. Proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
6: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
5: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
6: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
5: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
6: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
5: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
6: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
5: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
6: To je strašně vážná věc.
5: Tak se s námi pobavte.
6: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten spiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan, a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristii už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristii hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježíčmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
4: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavý, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
4: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No, teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
5: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální učil. Výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí, co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže, tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
6: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci, je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Uh-huh. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Fungelnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravické umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady nyní kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od
6: narození. Od narození. Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, ale
5: to já mám děky. To já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kochyň, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se nám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, to tyto vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí práce si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
7: Aspoň, že to zdání zůstane.
8: Co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
6: Ano. My tam jednou přišli s Vildourenkem popelně a oni zavařovali Mirunky, hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byla takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo, Vláďu jsem vůbec neviděl, ten seděl za tou horou těch Mirunek a oni loupili ty Mirunky a nakladali a pán, potom to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to...
9: Promiň, zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to byly jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
6: Co je tévurs?
5: No to je takový ten salám, takový...
6: To není merkej.
5: No, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem tam, jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem viděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
10: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvažuji, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou a takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
10: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni

0: vše kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
1: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka, pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zas nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no. To je čistokrevnej teda jako Němec, jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že můžeme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svatby. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam vez s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprl. No, ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě, všelijaký. No já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanděna, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německé jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo?

0: No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Dodneška jsou s tím nepříjemnosti.
1: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna, a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. Teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit, a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu, jak breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbí, na to už jsem zapomněl. A žena růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci. A mezi ně patříte už léta, tvůj komár.
1: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný lášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal kdysi, jak končila ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrave na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako obliknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Já byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pán, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože to laciný.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
4: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho, a pořád, kdo umřel? A pořád tady předseda umřel, a jsme ho spouštili do hru. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
5: To je krásný.
6: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
4: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily, město pořemního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Dopravu v Hranicích budou zajišťovat nové elektrobusy. Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v Číně třetí. Zítra bude slunečno, postupně s přibýváním oblačnosti. Teploty do 38 stupňů. Hezkou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale můžou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou i Olomoucký kraj. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Cestující v městské hromadné dopravě v Hranicích budou od příštího roku jezdit novými elektrobusy. Vyplývá to z nové smlouvy města a dopravce. Ten se zavázal k modernizaci vozového parku, říká mluvčí radnice Petr Bakovský.
5: Ta obnova vozového parku není vůbec jednoduchá, protože máme úzké centrum, to znamená, ty autobusy musí projet úzkými uličkami, pak tady máme i několik trochu problematických podjezdů, takže není úplně jednoduché vybrat správný typ autobusu a čistě na elektrobusy už nejsou dotace, které jsme využili v minulosti.
3: Obnovu obecního vodovodu poničeného předloňskými záplavami by měli do podzimu dokončit dělníci ve Vápené na Jesenicku. Velká voda poškodila ve vesnici zhruba 5,5 kilometru vodovodních rozvodů. Opravit je ještě potřeba zhruba 2 kilometry, řekl starosta Leoš Hanik z Hnutí TOP 09.
6: V tuto chvíli se vlastně nacházíme v nějakých 60% zhotovení té stavby. Obnova bude stát 82 milionů bez DPH a tuto částku kompletně zaplatí Státní fond životního prostředí, který nám vlastně poskytl finanční prostředky. Předpokládám, že bychom mohli tu stavbu ukončit koncem října letošního roku.
4: Sport.
3: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kilogramů. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů a vylepšil tak 5. místo z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne.
4: Počasí.
3: Na střední Moravě zítra čekáme ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne má pak přibývat oblačnosti a později se můžou lokálně vyskytnout přehánky a bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severu kolem 32, v Jeseníkách kolem 29. A pované ráno slabý, jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D48 na 4. kilometru před Bělotínem ve směru na Olomouc. Na vozovce leží matrace.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: dechovou a lidovou muziku si můžete přát od této chvíle až do 18 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. Naše telefonní číslo je 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc paní Ladislava ze Šumvaldu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla poslat písničku panu Moravce do Budova. Poslám paní Jiřina z Budova, jeho přítelkyně. A přejem mu všechno nejlepší do 18.5. národní, které dneska slaví a přejem ho zdraví, štěstí a lásku. No, a žádně ho myslí. Tak to vše, děkuji moc.
0: Děkujeme, zdravíme do Šumvaldu, posíláme písničku.

0: Žadoviáci dohráli v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme paní Lidku do Jeseníku. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem našim milým posluchačům. A dneska bych chtěla zahrát Mařence do Hrabišína, Mařence do Kolšova, Evičce do Strukova, Lidušce do Doubravice, Zeničce do Uničova, Dášence, Jiřince do Sutkova a Frantovi od Brna přeji taky všechno nejlepší a hodně zdraví. A vám, pane redaktore, děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Pěkně zdravíme a posíláme mládí nevybouřené.

0: Českém rozhlase Olomouc pan Jenda ze Štětovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku posílám Mile Procházkové ze Štětovic, která dnes slaví své narozeniny. Milo, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, to ti přeje kamarád Jenda ze Štětovic. Pane Tomášku, vám děkuju za vyhledání písničky a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
0: Tak zdravíme, bude to Progres, který hraje také Aničce z Velké nad Veličkou s manželem, paní Elišce z Václavova, přátelům Doroštění, Bílovic i Tovačova, píše paní Lída z Olomouce. Panu Antoninovi do Bedihoště, přátelé jsou andělé, kteří nás zvednou, když naše křídla zapomněla létat, vzkazuje paní Jana z Nového Malína.

Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A další dechovou písničku v našem vysílání vybrala paní Anička z Bludova. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a posílám pozdrav z Bludova příjemným moderátorům, zvláště toho dnešního, a milovníkům dechovky. Je krásné, když si někdo na své známé vzpomene. Včera měli svátek Ladislavové, stále vzpomínám, Laďo, na tebe. Písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince Urbáčkové do Sudkova, Marušce Wagnerové do Bludova, paní Marci do Žulové, Marušce Procházkové do Košova, panu Imanovi a jeho paní Odopavy, a do Malé Morávky, Jarušce Pepovi a všem Bludovákům přeji všem přátelům zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Anička z Bludova. Děkuju.
2: A my k tomu přání přidáváme písničku panu Péťovi Kubíčkovi do Zborova k jeho zítřejšímu svátku. Jen to nejlepší. Zdraví, humor, ať ho neopouští, přeje Verunka a děti.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme teď paní Marii Dověžek. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát k zítřejšímu svátku mému synovci Pavlu Vojtkovi z Pračic a taky mé dlouholeté kamarádce Jarušce Novotné z Prahy. Oběma jim přeji k nadcházejícímu svátku jen to nejlepší, co je potřeba k životu, a hlavně moc a moc toho zdraví. Písničku posílám také vám, pane Tomášku, a celému rozhlasu českému, všem milým posluchačům. Moc krát děkuji a někdy brzy zase naslyšenou.
0: Budeme se těšit. Zdravíme ke Kroměříži. Písničku posíláme kamarádům do garáže v České Tři. Zdravíme také panu Láďu, pana Láďu do Tovačova, Jindřišku do Chropině. Píšou Roman a Jindřiška ze Zahrady. Věnování také klukům do práce do garáže, tak je to naspátek. Pitný režim je nutno dodržovat a samozřejmě také si zpívat pěkné písničky.

0: Krásnou Lidovou jste si vybrali v Českém rozhlasu Olomouc na telefonu paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych zahrát a popřát s dnešním narozeninám naší dceře Lidušce Tiché z Palonina a potom má ještě můj brácha Lubomír Krbec z Palonina, toho času DPS Bohdíkovská Šumperk. Svátek jako Lubomír a včera bylo Ladislava, tak jako Laďa Karglu z Doubravice a pan Ladislav Crák z Kosova a zítra je Petra a Pavla, tak Pavlovi Jořenkovi do Doubravice a panu Petrovi Mutlovi na Nový Mléne. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A všechnem, co poslouchají České rozhlasy, je to i pro vás, pane redaktore, a panu Oldovi Cerákovi do Nemíle. Děkuji pěkně, mějte se hezka, z někde naschledanou, to Oldovi.
0: No a písničku posíláme také panu Pavlovi Kubíčkovi do Horních Studének k jeho zítřejšímu svátku. Jen to nejlepší přejí brácha Peťa, Tomáš a Verča pro naši milovanou maminku Růženku Novotnou a brášku z Dendu pozdravuje Anička z Králík.

0: Veselá písnička o koníčkovi dozněla. Zdravíme paní Ludmilu do Čelčic. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych chtěla poslat pěknou písničku všem, kdo mě přál k narozeninám, a jsou to Jindřiška Slavíková do Prostějova, manželé Kubesovi do Čelčic, do Klenovic Miluška Gibasová, do Přemyslovic Jaroškovi Hyblovýmu a do Pivina Věrušce Hélové. Posílám pěknou písničku a všem těm, kterým nikdo nezahraje, do domova, do chcouců a do nemocnic. Tomáško, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: Naslyšenou. Písnička se jmenuje Nevěrná Andulička.

0: Českém rozhlase Olomouc paní Anička, která volá z Jindřichova Hradce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji do redakce, vám děkuji a chtěla bych nechat zahrát Janice a Jiřímu Doroštění. Děkujem za písničku. Posílám mnoho pozdravů horkých, jsem po operaci očí, tak vás moc zdravíme a také posílám pozdrav Jarkovi, příteli do Letovic. Moc krát děkuji za vyřízení, hezký den vám přeji.
0: Děkujeme, já zdravím také do domova seniorů a penzionů třeba v Jesenci, Ludmírově, Bohuslavicích, v Náměšti na Hané, Lošticích, Litovlie nebo třeba Července. Ta písnička patří sestřičkám, pečovatelům, těm, kteří se o nás starají. Hodně porozumění, lásky a naděje přeje posluchačka Hela a děvčata. Pěkná písnička patří také paní Zdeňce Dopísková. Pěkné odpoledne, pozdravují přátelé z Uničova.

0: Rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: A rovnou pozdravíme paní Zdeňku z Hrochova. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Tomáci, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych nechat zahrát na přání k mému svátku. A to Julince Dobčerová, Libence do Lutína, Eviště do Struková, Haniště do Předmostí, Liduště u Kytilové do Jeseníku a budu zase pokračovat další. Je jich pět a to stačí. Díky, nashledanou.
4: Hezky zdravíme, ano, budeme rádi, když dodržíte těch pět adresátů a nebudete to příliš překračovat, věnování a za to děkujeme. Hezká písnička panu Karlovi Konštatskému do Jeseníku, aby nebyl smutný, že mu dlouho nikdo nezahrál, píšou kolegové řidiči. A ještě jednou do Jeseníku manželovi a synům Petrům Šimečkovým budou mít svátek, takže hodně zdraví, štěstí a lásky přeje maminka Boženka a Marie.

0: Tichý večer v podání Tufaranky v Českém rozhlase Olomouc a přání má paní Tonička z Ludmírova. Vítáme vás.
1: Dobrý podvečer vám, pane Tomášku, do Českého rozhlasu Olomouc všem a všem věrným posluchačům. Dnes bych prosila nechat zahrát synovi Petru Kvapilovi ze Zborovic k zítřejšímu svátku, bratrovi a jeho synovi Petrům Fialovým dokladek a ve středu mají svátek Jaroslaví, tak dceři Jarušce Vytoulové do mě rotina a vnučce Jarušce Vytoulové do mě rotina. Všem jmenovaným přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání přeje báby z Ludmírova. A tuto písničku věnují všem Petrům, Pavlům a Jaruškám, kteří mají v tomto týdnu svátek. Děkuji vám za vyhledání písničky a naschledanou.
0: Naslyšenou písnička se jmenuje Morava vstávej, hraje Šohajka.

0: Poslední telefonické věnování pro toto hodinku má pan Láďa Stovačová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal. Děkuji vám za vybrání písničky. Ještě jednou vás zdravím celý český prozat Romu, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat. Včera mě hrála paní Janička nějaká, já jsem Vladimír Rozené, ale nevadí, děkuji vám za písničku, tady oplácím a dál bych to chtěl poslat paní Jiřince z Ostrutkova, paní Stance do Lomnice, panu Kubičkovi z manželkou do Věrovan, Jindřišce a Ronmanovi do Staré Vsi, chlapom do garáže a mé sestře do Chropní. Děkuji vám moc krát a budu rád příště. Děkuji. Naschledanou. To je pro vás, pro všechny a i do rádia. Děkuji moc krát.
0: Takže my také děkujeme. Ještě věnování Míšovi a Láďovi do České Vsi, to je SMSka. A třeba také všem, kteří dneska slaví svátek, je tam Lubomír a také Lubomíra. Písnička Šohaju, Šohaju, tentokrát je v podání mistříňanky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord. Šternberčané budou moct odkládat na sběrný dvůr maximálně 300 kilo velkoobjemového odpadu ročně. Mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku ovládl Matias Vacek. Zítra bude slunečno s přibýváním oblačnosti. Teploty do 37 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupně. Tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupně Celsia. Je to taky poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí. Na území Česka by měla teplota naopak klesnout. Ve sběrném dvoře ve Šternberku začne v červenci platit nový limit ohledně velkoobjemového odpadu. Obyvatelé města ho tak budou moct nově bezplatně odložit maximálně 300 kg ročně. Zatím žádné omezení neplatí. Podle zástupců města toho někteří lidé zneužívali a vozili do areálu i několik tun velkoobjemového odpadu za čtvrtletí. Vícemluvčí radnice Irena Černocká.
2: Vzhledem k tomu, že je opatření zavedeno v průběhu roku, bude od 1. července do 31. prosince letošního roku stanoven limit ve výši 150 kg velkoobjemového odpadu na občana, který má trvalý pobyt ve Šternberku. Pokud občan tento limit překročí, to znamená překročí roční limit 300 kg za rok, bude odpad spoplatněn dle aktuálního sazebníku sběrného dvora.
1: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
3: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
1: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Sport. Favorizovaný Matias Vacek opakoval na společném mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl i dnešní závod s hromadným startem. Stejně jako v souboji s chronometrem si 24-letý Vacek připsal i v silničním závodě už třetí domácí titul. Počasí. Zítra bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, odpoledne má přibývat kupovité oblačnosti a později se můžou vyskytnout lokální přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, na severu kolem 32, v Jeseníkách kolem 29. A pované ráno slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 150 mezi Dubem nad Moravou a Brodkem u Přerova. Kvůli nehodě osobního auta je tam uzavřený jeden pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
4: Tak setkáváme se opět po týdnu s policistou ve výslužbě Viktorem Palcem. V jedné z horských osad, které pod obec Kročín pas padají, byl zavražděn Michal Taraba. Major Stárek se svým týmem pátrá po vrahovi. A tak začíná premiéra čtvrté části osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu prostějovské spisovatelky Jarmily Pospíšilové, nazvaného Palec ve stínu. Připravila Eva Lenartová, v režii Michala Bureše čte Olga Kaštická.
5: Janu Tarabovou bolelo v zádech, ale byla spokojená. Dům voněl čistotou, všechno se lesklo. Na oknech vlály vyprané záclony. Teď ještě musí dát do pořádku zahradu. Dělá, co může, přesto se na sebe zlobila, že nestíhá víc. Z práce se dostává domů až v podvečer. Pracuje v bance. Aspoň měla radost z dětí. Syn i dcera se dobře učili a oběma chtěla dopřát dobré vzdělání. Což byl taky důvod, proč trávila celé dny v práci. Oldřich platil směšně nízké výživné a to ještě nerad. Musela mu pohrozit exekucí. Od té doby aspoň platí včas. Ale jinak dětem nedá vůbec nic navíc. Z úvahy vytrhl zvonek. Seběhla do přízemí a trochu překvapeně otevřela bývalé švagrové. Promiň, že tě tak přepadám. Stavovala jsem se za tebou v bance, ale řekli, že máš dovolenou. Omlouvala se Barbora Dvořáková. Přesunuli se do kuchyně, Jana zapnula kávovar a ze skříňky vytáhla balíček sušenek. Na Barboře byla znát nervozita. Tak ven s tím, vybídla ji. Michal zemřel. Našli ho v pondělí v sadu za stodolou u nás doma. Jako na Javoří, myslíš? Ano, na Javoří. A co se stalo? Jak to, že se tak zčista jasna objevil a hned umřel? Někdo ho zabil. Proboha. Vůbec jsem nevěděla, že brácha ještě žije. Nikdy. Celý ty roky, co byl nezvěstný, se neozval. Pak přijde domů, když už jsme odstěhovaný, nic nám tam nepatří a někdo ho zabije. Vzalo mě to a co teprve mamku? Oldovi jsem volala, ale je někde v Německu s kamionem. A co on na to? Jel silnou bouřkou, vypadával signál, pořádně jsem mu nerozuměla. Upřímně, já s ním mluvit nechci. Informaci jsem předala a to je všechno. Zachoval se jako hajzl. Vždycky to byl sobec. Zrovna mě to povídej. Já vím, Jani, užila si s ním svoje. Ta zpráva o Michalovi mě úplně rozhodila. Doma to rozebírat nechci. Mámě taky nechci přitěžovat. Tak jsem přišla za tebou. Ani nevím, jestli je to správně. Jana mlčky hladěla ubrus. Měla tajemství, které slíbila dodržet, ale za daných okolností slib už neplatil. Já jsem věděla, že Michal žije. Barbora se na Janu dívala se směsí překvapení a narůstající zloby. Potkala jsem ho nedávno. Náhodou. Myslím, že se za vámi chystal, za tebou a za mámou, ale chtěl to udělat po svém. Jana Barboře vypověděla, jak k setkání došlo. Její syn brigádničil ve stánku na jarmarku v Paškově. Kousek dál stály kolotoče se střelnicí, za nimi maringotky kolotočářů. Právě tam zahlédli Michala. Vyšel z maringotky a vystřídal starší ženu v kase jedné z atrakcí. Zdálo se, že má ze setkání radost. Řekla mu, že je úředně mrtvý a chtěla vědět, kde celou dobu byl, proč se neozval. Michal Janě vysvětlil, že se doma dusil. Trčet 8 hodin denně ve fabrice, vydělávat na splátky dluhů a poslouchat otcovi věčné narážky a výhrušky, že ho vydědí, to už nedokázal. Bylo mu 26. Tak se po jedné škaredé hádce s otcem sebral, sedl na motorku a zmizel. Jel rychle a na mokrém mostě dostal smyk, zůstal ležet uprostřed cesty. Pak se ozvalo kvílení brzd, z auta vystoupila starší žena, přiložila mu dlaně na čelo a chvíli ji tam nechala. Pak řekla, bude to dobrý, vezmeme tě k nám.

Hned po odchodu Paula Dybala vsunul Viktor Palec flešku od soukromého očka do počítače a ponořil se do studia uložených materiálů. Samotnému plánu na rekultivaci nebylo co vytknout. Problém spočíval v lidech, kteří měli plán realizovat. V těch, co se chystají místo nezávadné stavební suti ukládat do starého dobývacího prostoru nebezpečný kontaminovaný odpad. Nejlepší by bylo, kdyby obec pozemky získala a rekultivaci provedla sama. Jenže jak se k ním dostat, když likvidátor je evidentně propojený s Valeničem? Ten navíc chce po skončené rekultivaci dosáhnout změny územního plánu a na pozemcích stavět. Plán sice schvaluje zastupitelstvo a kročínští nemuseli s výstavbou souhlasit, ale nedávalo by to smysl. Stavebních pozemků je málo a lokalita je pro výstavbu výhodná. Zajímavé byly odposlechy hovoru mezi Valeničem a inženýrem Trčkou, vlastnícím poradenskou firmu v oblasti odpadového hospodářství. Právě on měl zajistit kontakt na firmy, kterým bude za tučné peníze umožněno uložit toxický odpad v areálu cihelny. Na disku byly i předběžné výpočty kubatur a jejich cen. Nejednalo se o žádné drobné. Bylo jasné, že pánové se budou bránit zuby nehty. Viktor Palec flešku skopíroval do svého notebooku a uložil do šuplíku. Později ji uloží bezpečněji, ale teď musí na obec. Jednou týdně úřadoval v podvečer. Když dorazil, hospodářka Jitka Oulehlová už byla v živém rozhovoru se starší ženou. Přišla zaplatit poplatek za psa. Pořídila si štěně a nadšeně vyprávěla, jak jí rozkousalo drahé boty. Jitko, jestli budu každému na potkání vyprávět o svém roztomilém štěněti, tak mě prosím po každé kopni, řekl Viktor, když se za ženou zavřeli dveře. Já teda vážně doufám, že nebudu otravovat svět podobně infantilníma historkama. Cože si dnes zamorouse? Děje se něco? Dělá mi starost ta vražda v Javoří, zalhal Palec. Pro hospodářku Jitku to byla příležitost vypovědět Viktorovi celou historii Tarabova domu. Na Oldřichovi nenechala nit suchou. Pokud vím, firma, co ten barák koupila, u nás pořád nakupuje. Ten Valenič koupil podíly v dalších dvou barácích v Palachách a prý taky něco v Kročíně a není jediný. Kromě něho tu, co si vykoupila, i nějaká brněnská realitka. Jak to všechno víš, prosím tě? Lidi ti řeknou, zvlášť teď, když Tarabovi tak blbě dopadli. Nemyslíš, že by to třeba nemohlo nějak souviset s Michalovou smrtí? Po 10 letech se objeví u svého rodného domu, někdo ho zabije. Třeba měl ten někdo strach, že by se tím jeho objevením nějak prodej anuloval. Co když jsi přišel pro svoje peníze? Sypala Jitka dál svoje úvahy. Tak asi by to stálo za prověření. Nárok na nějaké finanční vyrovnání určitě měl, ale nebojím se, že Stárek takový motiv přehlédne. Ať máš klid, proberu to s ním. Teď pojďme něco dělat. Já už jsem o tom majorovi řekla. Mluvil se mnou, než jsi přišel. Ptal se, co vím o Michalovi. Jitka vzbudila Viktorovu pozornost a neušlo jí to. Spokojeně se zasmála. Michala Tarabu samozřejmě znala. Byl to syčák, ovšem taky legenda. Nikdo si nevzpomínal, že by se nějaký jiný 20letý kluk z okolí účastnil ozbrojené loupeže a šel do vězení. I předtím kradli jako straka. Holka ho kvůli tomu nechala. Když ho pustili, s nikým se moc nestýkal. Jezdil do Paškova do práce a držel se doma. Potom zmizel. Stejně by Jitku zajímalo, kde celé ty roky byl a jestli věděl, že dům už rodině nepatří. Proč nešel normálně do domu, ale plížil se do stodoly jako nějaký zloděj? Tebe je tu škoda. Nechceš přeběhnout ke Stárkovi? Ocenil Jitčiny informace Viktor.

0: Díky nastupujícímu létu měl kapitán Otakar Čermák téměř prázdninový pocit. V otevřených oknech zasedačky obecního úřadu povlávaly záclony, zvenčí sem doléhal šum stromů, vůně odkvetlých lip a útržky hovorů. Kapitán Čermák zapnul notebook a čekal na příchod kolegů. Měl ještě čas a tak na internetu vyhledával jízdní řády. Zvolil trasu Paškov-Kročín a datum Tarabovy smrti. Autobus stavěl i v Ostřenicích u vlakového nádraží. Odjezd měl v 15.15, tedy 10 minut po příjezdu vlaku, kterým Michal Taraba cestoval. Pak jel přes několik vesnic do Kročína a dál. Stavěl i na křižovatce nedaleko Javoří. Časově všechno vycházelo. Autobus stál za prověření. Zvedl hlavu od monitoru. Autobus právě přijížděl. Čermák se běhl schody, vyřítil se z budovy, prodral se s omluvou k řidiči a vytáhl služební průkaz. Potřebuji se vás na něco zeptat. Jel jste tuhle trasu i v úterý odpoledne? 14.40 odjezd z Paškova. Jo, měl jsem směnu, potvrdil řidič. Proč? Nastupoval někdo v Ostřenicích. A víte, že jo. Moc lidí v tu dobu nejezdí, v Ostřenicích nastupovali mladí, co jeli až na Konečnou. A pak nějaký chlapík. Vystupoval tady za Kročínem, jak je zastávka na Znamení. Poznal byste ho? Snad jo, na lidi mám celkem paměť. Kapitán si poznačil řidičovo jméno, telefon a v dobré náladě se vrátil do zasedací místnosti. Hned po něm dorazil major Stárek a kapitánka Tikalová. Čermák je informoval o tom, co zjistil. Můžeme s tím řidičem udělat identikit. Uvidíme, řekl Stárek. Co ten batoh? Technici nezjistili nic extra. Zajímavý by mohl být mobil. Je to levnější chytrý telefon, starý, ale funkční. Seznam kontaktů prověřujeme. Prošel jsem historii, s rodinou si nevolal, často používal WhatsApp. Nejvíc si psal s nějakou Lenkou. Podle mě je to jeho partnerka. Hodně se vyptává na malého, posílá Michalovi Tarabovi fotky z nějaké pouti. Naposledy jí posílal fotku z vlaku. Podle všeho nastupoval ve Žďáru nad Sázavou a přestupoval ve Vysokém Brodě. Celkově moc netelefonoval, ale v den vraždy si volal s neznámým číslem. Dvakrát hovor přijal, jednou volal zpátky. Pak poslal textovku, že už sedí ve vlaku do Ostřenic. Číslo je hluché, je to předplacená karta. Požádal jsem o monitoring pohybu toho čísla v den vraždy.
1: No to opravdu vypadá, že mluvil s vrahem. Bylo by skvělé, kdyby někdo z cestujících něco slyšel, ale to je asi přání z říše snu. Zkusíme zjistit, co to bylo za vlaky a vyslechneme průvoči. O to vezmi si to na starost. Pomůžou ti kluci z Paškova.
0: Mluvila jsem s Tarabovým švagrem, s Tomášem Dvořákem, ale asi nám to nějak nepomůže. Referovala Stárkovi Helena Tikalová. Zašla za ním domů. Žena byla v práci, holky ve škole. O Michalovi nic nevěděl nejmíň 10 let, znal ho samozřejmě. Po svatbě bydleli s manželkou v domě Tarabových, měli pro sebe horní patro, Michal malou garzonku v bývalém výměnku. Byl v pohodě, měl za sebou hodně bouřlivé období a v obci špatnou pověst, ale podle Dvořáka se sklidnil a sekal latinu. Akorát starý Taraba byl na syna dost vysazený. Když něco udělal dobře, nepochválil ho a každý nedostatek zveličil. Kolikrát si se ženou říkali, že by mu možná jinde bylo líp. Podle Tikalové byl Dvořák klidný, spíš introvertní chlap, možná trošku nudný. Rodinný typ. Myslí si, že tchán byl k Michalovi nespravedlivý. Považoval ho za darebáka a přitom mnohem horší byl Oldřich. A když se Olda rozvedl, postavil se na stranu snachy. Věděli, že lítá za ženskýma. Věděli to úplně všichni. Vždycky viděl jenom sám sebe. Skončila své hlášení kapitánka Tikalová.

Oldřich Taraba konečně dojel do firmy. Zaparkoval kamion a zamířil do kanceláře. Byla vybavená kuchyňským koutem a malou koupelnou. Oldřich tu mnohokrát přespal na rozkládacím gauči. Nezřídka si přivedl i dámskou společnost. Křenek měl kdysi období, kdy se choval stejně, ale pak se stal spokojeným otcem malého rošťáka. Narostlo mu břicho a v jednom kuse mluvil o své ženě a synkovi. Občas dal najevo, že by Oldřich měl trochu ubrat. Nemusí přece zbalit každou ženskou, kterou zahlídne. Každou ne, beru jenom ty pěkný, říkával Oldřich a posmíval se Láďovi, že mu závidí. Ten jenom mávl rukou a varoval ho, že jednou se ucho utrhne. Bacha, Oldo, Monika není Jana. Ta tě sedře z kůže a ještě ohlodá tvoje kosti. Moc bych ji neprovokoval. Oldřich v hloubi duše věděl, že kolega má pravdu. Však také byt, který už snad bude příští měsíc dokončený, byl napsaný pouze na Moniku. Podívej, Jana se dozví, že si skoupil byt a požádá o zvýšení výživného. Čím víc majetku budeš mít, tím vyšší pálku budeš platit. Ty prachy nám pak budou chybět. A kdyby se s tebou něco stalo, půjde byt do dědictví. A jak já se potom budu rovnat s tvýma dětskama? Takže to musí být napsaný na mě. Tehdy ho zarazilo, s jakou samozřejmostí mu to oznámila. Ale neměl žádný rozumný protiargument. Tím okamžikem se změnil poměr sil v jejich vztahu. Kdyby se rozešli, zbydou mu dluhy, trocha šatstva a rozvrzaný gauč v kanceláři. O Moniku hodně stál, nenudil se s ní a vzrušovalo ho, že dovede být i mrcha. Přesto nebo možná právě proto si neodpustil občasný úlet. Po dlouhé cestě si dopřál sprchu a udělal si kávu, na kterou měl chuť už od hranic. Ležel mu v hlavě telefonát s Barborou. Volal ji ještě z kamionu, ale sestra hovor nepřijala. Staví se u ní cestou. Riskoval, že Barbora mu asi neotevře, jenže šlo o vážnou věc. Musel to aspoň zkusit. Sedl do auta a jel z firmy na opačný konec Paškova, než sám bydlel. S potížemi našel na sídlišti, které mělo už lepší časy za sebou, volné místo na parkování. Rozhlédl se kolem sebe a musel uznat, že jeho sestra se tady nemůže cítit šťastná. Jenže takový je život. Vždyť on sám doteď bydlel stejně. Musel opustit dům, který stavěl vlastníma rukama. Vchodové dveře paneláku byly otevřené a podložené malým dřevěným klínkem. Šel dovnitř. Barbora bydlela v bytě ve druhém patře, zazvonil. Dveře se otevřely poměrně rychle. Co tu děláš? Zeptala se Barbora nepřátelsky. Musíme si promluvit, prohlásil a vykročil proti sestře. Instinktivně ustoupila. Nechci s tebou mluvit. A nechci tě tady, běž pryč. Na chodbě se snad dohadovat nebudeme. Nehodlám se s tebou vůbec bavit. Ale volala jsi mi, tak si to dopovíme. Co se sakra stalo? Už vědí, kdo zabil Michala? Hleděla na Oldřicha s nasupeným výrazem ve tváři. Vím jen to, co už jsem ti řekla. Michala našli mrtvého v našem sadu, našla ho ta ženská, co jim to teď patří. Barbora měla v hlase trpkou výčitku. Ve středu odpoledne tam přijela, chtěla sekat trávu nebo co, šla do stodoly a uviděla pootevřená zadní vrata. Vyšla do sadu a na trávě ležel Michal, prý uškrcený, víc nevím. Byl si jist, že mu neříká všechno. Kdy ho zabili a proč? Už se něco ví? To bych ti snad řekla. Musela jsem ho identifikovat. Mámu jsem tomu vystavovat nechtěla, má už tak dost naloženo. Fakt ti máme za co děkovat, šlehla jedovatě. Kdybyste mě vyplatili, nemuselo to tak být. Prostě jsem ty prachy potřeboval. Janě zůstal barák, vy jste si vegetovali na Javoří roky zadarmo a já co? Plácal jsem se v popodnájmech, v 45. Mohl si nám počkat? Jo a dokdy?
Já jsem měl holej zadek, ale vy jste si žili úplně v pohodě. Nic vás netlačilo a já neměl kloudnou střechu nad hlavou. Ty seš takovej hajzlík, že nemám slov. Jana tě vyplatila a pokud vím, nebylo to málo. Manželství si rozbil sám. Kde co ti Jana promíjela a ty jsi smyslel, že její trpělivost nemá hranic? Pane Bože, co to sem taháš? Nežila jsi s náma, víš houby. Chováte se všichni, jako kdyby byla svatá. Furt jenom práce, rodina, barák, makat od nevidím do nevidím a nikde kousek radosti. Vždyť ona se ani neusmála, jak byl rok dlouhý a v posteli. Taky nic moc. A proč by se na tebe měla usmívat? To vážně nemá cenu, Barboro. Jestli už nic nevíš, jdu. Jasně, běž. Ale varuju tě. K mámě nelez.

0: Olga Kašticela nám dočetla čtvrtou z osmi částí premiérové četby na pokračování z detektivního románu prostějovské autorky Jarmily Pospíšilové nazvaného Palec ve stínu. Tak se těšíme zase na příště. Za týden budeme pokračovat.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
2: Dobrý večer, dnes se můžete těšit na skupinu Lucien Hangover. Příjemný poslech.

večer všem! Děkujeme, že jste přišli, děkujeme za pozvání, my jsme Lucy Hangover, ale dneska vám ukážeme možnosti country music.

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucien Hangover, kterou jsme natočili na začátku června v našem velkém studiu a byl to mimochodem 199. koncert série Živě. Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Lucy Dobro, před pár lety potkala tři kluky z kapely Hangover, kteří chtěli hrát na zaoceánském parníku. Slovo dalo slovo, dali se dohromady, no a od té doby jim to docela sluší a v loňském roce sebrali i několik zajímavých cen. No a jak jim to hraje, jste mohli posoudit i v našem velkém studiu a dnes alespoň z tohoto kratšího záznamu.
1: To je pěkně. My vás vezmeme na Zéland, kde jsme strávili nějaký čas žitím, prací. A je to země, která vás učaruje navzdory tomu, že je fakt daleko. Tak se tak nějak vryje člověku do toho cestovatelského srdce.

0: To je hvězdy, děkuji moc.
1: Kdyby se chtělo tak, jak se nechce, už by to bylo a šlo by to lehce. Kdyby se chtělo tak, jak se nechce, ajajaj, už by to bylo hotovo. Kdyby se chtělo tak, jak se nechce, už by to bylo hotovo.

Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucien Hangover, která vám zahraje, jak už bývá zvykem, ještě jednu skladbu.

0: večer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz
3: 19 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Olomoučtí radní plánují stavbu nové sportovní haly. Judista Karpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo. Zítra bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 37 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale můžou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou i Olomoucký kraj. Lidé by si měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Radní Olomouce schválili studii nové sportovní haly pro míčové hry. Dělníci by měli postavit v městské části Nemilany. Investice, včetně zázemí sportoviště, si vyžádá zhruba 236 milionů korun, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
4: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a dvě pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Mezi budovou Olomoucké přírodovědecké fakulty, laboratoří optiky a státním zastupitelstvím je nová univerzitní květnatá louka. Součástí osevní směsi byly kromě heřmánku například vykev huňata nebo koukol polní, dříve běžný, dnes kriticky ohrožený polní plevel.
5: Květnaté louky ve městech nabízejí potravu, úkryt i prostor k rozmnožování různých živočichů. Pestré porosty kvetoucích bylin totiž poskytují pyl a nektar v různých obdobích sezony a vytvářejí členité mikroprostředí pro hmyz, pavouky, drobné obratlovce i ptáky. Další informace o univerzitních květnatých loukách jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
3: Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí. V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. Výsledek se navíc 35-letému českému reprezentantovi započítává do olympijské kvalifikace.
6: Která sice teda bude dlouhá, bude náročná, ale já myslím, že začátek se vyvedl skvěle. Pěkný příděl bodů, tímhle tím to nekončí. Olympijská kvalifikace potrvá 2 roky. Bude potřeba, aby se takhle dařilo i prostě na dalších turnajích.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude přibývat kupovitá oblačnost a později se můžou vyskytnout lokální přehánky a bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů, na severu kolem 32, v Jeseníkách kolem 29 stupňů Celsia. A povane ráno slabý jihozápadní, během dne postupně mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Se zdržením počítejte na D35 na 293. kilometru u dolního újezdu ve směru na Olomouc. V pravém pruhu tam stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinom prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické, ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu, nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvuk vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil delší cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomů prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, který na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit. Musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging. Rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací. Následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kde ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednána hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už další dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch zplodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitých věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. No to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Kdo chce, může se vzdělávat i o prázdninách. Žáci základní školy v Teplicích zpracovali příběh Jaroslava Kotase a před 150 lety se narodil Jindřich Valdes. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Letní prázdniny nemusí být jen časem pro odpočinek, ale třeba i pro vzdělání. Lodrovy školy proto přes léto spouštějí speciální letní e-learningové kurzy. Co všechno nabídnou, nám už prozradí koordinátorka kurzu Alžběta Glancová. Dobrý večer, jaké kurzy letos v létě nabízíte?
2: Dobrý večer, letos v létě nabízíme hned 4 kurzy. A dva z nich jsou takové opakovací, konverzační, zaměří se na používání hebrejštiny v běžném životě. A dva z nich jsou úplně nové, povede je lektorka Lenka Bukovská, která je taky překladatelka a překládá nejznámější izraelské autory do češtiny. A ten její kurz se zaměří na izraelské vynálezy, takovou hravou formou, kde Lenka používá spoustu různých materiálů, včetně článků a písniček, tak představí, co všechno Izraelci vynalezli, třeba flash disk, sherry rajčátka a další zajímavosti.
1: Jak vlastně vaše online kurzy fungují?
2: Online kurzy fungují tak, že většinou je to třída asi 6 až 8 studentů v těch jazykových kurzech. Někteří z nich se znají osobně, ale někteří z nich opravdu se znají jenom online. A ta třída s lektorem i s učebnicí se schází přes program Zoom, který možná hodně lidí zná z doby covidu. Takže vlastně ten jediný rozdíl mezi tou klasickou jazykovou školou, jazykovým kurzem a našimi kurzy je, že se odehrává u každého doma za jeho počítačem.
1: Kdo všechno se do kurzu může přihlásit?
2: Ty kurzy jsou úplně primárně určené vlastně jako takový bonus rodičům anebo prarodičům dětí, které chodí do Laudrových škol v Praze. A kromě toho je nabízíme takzvané širší židovské komunitě, tedy všem členům židovských obcí v České republice, případně na Slovensku, družstva federace židovských obcí.
1: Vy už jistě plánujete kurzy i pro příští školní rok. Co chystáte?
2: Jednak chystáme takové tradiční kurzy, oblíbený literární kurz pana doktora Daniela Soukupa, který tentokrát se zaměří na reflexy židovství v současné evropské literatuře. A potom kurzy našeho lektora Filipa Friedmana, který je původem z Česka, ale dlouhodobě žije v Izraeli. Ten bude letos vyučovat hned 3 kurzy. Jeden se zaměří na šabat, slavení šabatu a všechno s šabatem spojené od modliteb, zvyků, tradic až po třeba známá šabatová jídla. Potom bude mít kurz, který jsme nazvali Od kolébky ke kamínku a vlastně bude to přednáškový cyklus týkající se židovského přístupu ke koloběhu života a taky zase všech rituálů a tradic spojených s různými přechodovými rituály během celého života běhu člověka. Filip Friedman potom ještě bude učit o Parashat HaShavua, a to znamená o těch týdenních úsecích čtení story. A kromě toho letos úplně nově budeme mít kurz jidiš pro začátečníky i hebrejštinu pro úplné začátečníky. To znamená, kromě kurzů, které pokračují, tak tenhle ten kurz otevře brány všem novým zájemcům o výuku hebrejštiny.
1: Říká koordinátorka online kurzu Lodrových škol Alžběta Glancová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Moc krát děkuju. Nashledanou.
1: Ať ti Bůh požehná ze Sionu na text biblického žalmu zpívá sbor Lvíčata Pražské židovské školy.

0: Chlapec, jehož maminka přežila Osvětim, zatímco on se ukrýval u cizí rodiny. Později si vybudoval úspěšný soukromý i pracovní život a stal se manažerem několika firem. Životní příběh Josefa Kotase během několika měsíců zaznamenávali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích. Zpracovali jeho vzpomínky, připravili audionahrávku a na závěr svůj projekt představili veřejnosti. Podrobnosti má Jana Vytázková.
1: Umíte si představit, že jsou vám teprve 2 roky a najednou vám zmizí maminka? Přesně to zažil pan Jaroslav Kotas během 2. světové války. Kvůli svému původu musela jeho maminka i její blízcí nastoupit do transportu do Terezína.
2: Životní příběh Jaroslava Kotase zpracovali žáci základní školy Buzulucká v Teplicích.
3: Tatínek musel Jaroslava ukrýt, tak se dostal do prostředí, které neznal. Jak moc mohla válka ovlivnit jeho dětství?
4: Válka skončila a maminka se opravdu vrátila. Ne každý ale měl takové štěstí. Většina jejich příbuzných už domov nikdy nespatřila. Nevrátili se jeho prarodiče, jeho teta s manželem ani jeho bratranci.
5: Jmenuji se Jaroslav Kotas, narodil jsem se v Praze 1903-1942.
3: Maminka pana Kotase byla židovského vyznání. Jeho otec si ji vzal, aby ji ochránil.
5: No a pak jsme měli takový ty dobrý sousedi, kteří nahlásili na policii, že maminka nenosí židovskou hvězdu.
2: Vzpomíná Jaroslav Kotas pro příběhy našich sousedů. Jeho matka musela do Terezína, otec svěřil malého syna rodině Kotrbatých z Komořan u Prahy.
6: Tam jsem vlastně byl od toho konce toho 42. roku vlastně až do června, možná i července 45. Maminka říkala, ona o tom nemluvila, protože říkala, že je fatalistka a že se dostane domů, protože jí pošle otec, nebo můj otec, že můj táta, že jí pošle něco vlastního. No co by mohl bývat, byl poslat vlastního do Osvětimi. On jí dal do války, dal svůj vlastní hřeben, pánský hřeben. No a ona ten hřeben dostala, tak říkala se, to už mám vystaráno, že já se nezipla. No a přijela, fyzicky přijela někdy až v červnu.
2: Po válce se s rodinou stěhovali do pohraničí. Jeho otec byl nejdřív národním správcem hotelů v Žatci a Postoloprtech. Když v roce 1948 vystoupil z komunistické strany, stal se ze dne na den posunovačem v Pískovně. Pak se mu podařilo sehnat práci v nádražní restauraci i s bytem na tehdy novém západním nádraží v Žatci. V roce 1953 se usadili v Teplicích.
6: 53. rok, takhle byla ta měna, tak tu já jsem prožil v Řetenicích, když říkáte Teplice, tak v předměstí, teď zbourali to nádraží, tak tam byla taky hospoda s bytem. No tak tam naši byli, tak jsem já tam chodil do školy.
2: V Řetenicích dokončil Jaroslav Kotas základní školu, potom nastoupil na teplickou průmyslovku, 20 let pracoval v řetenické sklárně, při zaměstnání vystudoval strojní fakultu ČVUT. Po roce 1989 řídil autobusové nádraží v Lounech, působil taky jako krizový manažer v různých firmách.
0: David, král Izraele, žije a trvá. Verš, který s tradiční melodií provází četné židovské události, opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: Když se řekne Jindřich Valdés, většina z nás si vybaví slavnou patentku. Valdés však byl nejen skvělý podnikatel, ale i významný mecenáš umění, zkrátka self-made man, který z pražských Vršovic zdobil světový trh a vybudoval jednu z největších uměleckých sbírek své doby. Příběh jeho baťovského zázraku krutě přetrhla až nacistická okupace. Z kraje července si připomínáme hned dvě jeho kulatá výročí. 1. července uplyne 85 let od jeho smrti a 2. července 150 let od jeho narození, pokračuje Leo Pavlát.
1: Narodil se 2. července 1876 v Nemyšli u Tábora jako druhé ze čtyř dětí v rodině židovského venkovského obchodníka Hostinského. Z prostředí, v něm se přirozeně potkávala čeština, němčina i praktická obchodní zkušenost, vedla cesta Jindřicha Valdése do Prahy. Nejprve se vyučil zámečníkem, ale už jako 17-letý se díky jazykovému nadání, hovořil i anglicky a francouzsky, uplatnil jako obchodní zástupce firmy s kovovým zbožím, která obchodovala i se zahraničím. Cesty po Evropě ho přitom poučily, jak důležité je, aby výrobek měl nejen kvalitu, ale i jméno. Když pak Jindřich Valdés roku 1902 spolu zakládal vlastní galanterní podnik, vstupoval do něj s odvahou myslet světově. Ve firmě nesoucí jeho jméno se pak přesnost výroby a reklama sešly v nenápadném a přece potřebném výrobku. Stiskacím knoflíku, patentce, nazvané Koh i Nor. Valdés je pojmenoval podle slavného diamantu Hora světla a byl to vynikající nápad. Z obyčejného spinadla udělal předmět s aurou zácnosti. Později se název Koh i Nor spojil i s Valdésovou nově vybudovanou továrnou na všechny druhy kovové galanterie v pražských Vršovicích. Své filiálky měla postupně v 7 zemích světa a její výrobky proslavil i firemní symbol. Roku 1912, když Valdés cestoval lodí do Ameriky, si prý mladá cestující v žertu přiložila jeho patentku k oku. Valdés ji měl vyfotografovat a, co už je jisté, malíř František Kupka tento motiv převedl v obraz, z něhož neméně známý tvůrce Vojtěch Prajsik vytvořil grafickou značku. Že se Jindřich Valdés přátelil s významnými umělci, nebylo náhodou. Patřil k význačným sběratelům a mecenášům umění s vlastní obrazárnou, založil pozoruhodné muzeum knoflíku a spínadel. A nezůstalo u toho. Jako podnikatel proslul péčí o zaměstnance, přispíval kulturním spolkům a podporoval i fotbalový klub AFK Vršovice. Na jehož tradici navazuje dnešní Bohemians Praha. Po nacistické okupaci poslal rodinu do bezpečí, sám však zůstal v Praze. Zemi, které tolik prospěl, se jako Žid stal štvancem. Nacisté Jindřicha Valdése věznili v Dachau a Buchenwaldu a i když se rodině podařilo ho po 2 letech vykoupit, vracel se s podlomeným zdravím. 1. července 1941, den před svými 65. narozeninami, Jindřich Valdés na cestě do Ameriky v Havaně zemřel. Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. Výrok, který je mu připisován, přesně vystihuje člověka tvořivosti a imaginace, jenž za obyčejnou patentkou zahlédl celý svět. V roce 2000 prezident Václav Havel vyznamenal Jindřicha Valdése in memoriam medailí za zásluhy 1. stupně.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izrael se od 30. června do 14. července stane dějištěm 22. Makabiády, největší židovské sportovní soutěže. Ta se koná každé 4 roky. Očekává se účast několika tisíců sportovců z desítek zemí, kteří se utkají v 29 disciplínách. Britská vláda přislíbila 1 000 000 liber pro další rozvoj židovského muzea v Londýně a jeho budoucího stálého sídla. Jak uvedla ministryně kultury Lisa Nandiová, židovské příběhy a dědictví posilují porozumění v době rostoucího antisemitismu a společenského rozdělení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas zprávy.
3: Definitivní sestavu české delegace na summit NATO do Turecka oznámí vláda zítra. Vedení olomoucké radnice připravuje stavbu nové sportovní haly. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá, a to v novém osobním rekordu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později od západu postupně přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 38. Zprávy jsou Tony Hasilem. Dobrý večer. Vedoucím české delegace na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Televizi Prima to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta republiky Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta republiky akreditovalo. Detaily upřesní zítra po jednání vlády. Rada města Olomouce schválila studii nové sportovní haly pro míčové hry v městské části Nemilany. Náklady jsou přes 230 milionů korun. Upřesní mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v příštím roce. Východočeské muzeum pro ni vytváří také realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Expozice vzniká v hospodářských budovách Pardubického zámku nad novým návštěvnickým centrem. Upřesní botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po Kralice. Sněžní. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší. Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v prestižní diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20letá Manuel si navíc opět vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny sekundy. Počasí. Po nezvykle teplé noci čekáme zítra zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky jen v západní půlce Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Očekáváme, že bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě republiky kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku až kolem 38.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze je nehoda v tunelu Blanka směrem Stroje na Barandovský most. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A už je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
7: Česká 12. Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás hned na úvod důležitou informaci. Máme změnu na nejvyšší příčce a ty další informace jsou, že novinky budou mít skupina Street 69 a zpěvačky Kate Martle a Elin. A Elin také zavoláme, není v Čechách, dozvíme se možná, kde je. No a k tomu samozřejmě, jako každý týden, i 9 největších hitů týdne, tak jak jste žebříček sestavili vy svými hlasy a platí samozřejmě, že i dnes budeme hlasovat a hlasuje se na číslo 900 1103. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

0: Šárka Marková, Santrope, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Siziný planety, Víru Day, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát. A rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový single se jmenuje Život z větší výšky a myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si

0: České dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikla v loňském roce a vznikla v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. Ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.
1: Takže je jasné, že je to letní hit, můžeme to říkat. Ta nálada je taková, já samozřejmě tu písničku jsem slyšel, ostatní ještě ne. No a takže text je vaším dílem a kdo zhudebnil ten text?
2: Pak jsem ten text poslala svýmu vlastně dvornímu aranžerovi, který mi dělá většinu hudby a aranžuje také věci pro moje vokální kvarteto Bohemia Voice. Michal Vorek se jmenuje, on je fantastický aranžer také orchestrů. No a on se inspiroval a vznikl z toho letní hit roku 2020, co máme, 6?
1: 6, no. Mně se líbí, že to takhle hned označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
2: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, No prostě jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku. A na Zakynthosu je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
1: Autem na Zakynthos, jo?
2: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka
1: jo.
2: Celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
1: A teď bude hrát i ostatním z rádia, mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
2: Krásné léto i vám. Děkuji.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Michal Vorek, text Elin Hejlala, dnešní host zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mátl. Kate Mátl je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mátl má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku. Zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mátl. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou tři novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900-1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900-1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900-1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme, a hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69 a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mátl, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili tři novinky a dvě z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Ronny Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Minulý týden místo 9, dnes místo 8, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhráli. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debitově byl na místě 6. Dnes je to 7, skupina Botox, My dva.
2: Tak jako

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva, to je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným, známým, kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a nehlasujeme.

Hudba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem, hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je od 4 tenorů.

Neříkejte, že jste alespoň na chvilku tu melodii neměli v hlavě a že jste si ji aspoň na chvilku nezaspívali. To je prostě legendární písnička a také novinka z minulého týdne s českým textem Jiřiny Fikejzové, Massachusetts, čtyři tenoři, páté místo. Já se nedívím, že v tomto kole hitparády také cestujeme, už jsme byli v Saint-Tropez, teď Massachusetts a možná se podíváme i pod peřinu nebo dlouhá léta do budoucnosti, možná se podíváme i někam jinam. Každopádně je léto a tak se prostě cestuje. Minulý týden na pátém místě debutovala písnička Léto pod peřinou, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Tento týden postupuje o příčku nahoru a Honza Nedbal zpívá ze čtvrtého místa.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Honza Nedbal, Léto pod peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají. Ale ještě předtím, než zazní, tak připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci. Už jsem to říkal, ale je to dobré to zopakovat, abyste si to dobře pamatovali. A kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete na Spotify nebo na YouTube. Jsou tam seznamy s jednoduchým názvem Hitparáda Česká 12 2026. Na třetím místě je stejná písnička jako před týdnem, Když léta běží, Josef Wolter.

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: Pražská dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hej Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mátl, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi Holky Tong, hit Mezera 2. A první místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane. Rudy Sakaly dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk. A vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice také dnes padl historický teplotní rekord opět v Doksanech na Litoměřicku. Ve Středočeském kraji a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci, stále platí v Ústeckém kraji. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V České republice dnes podvečer padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku meteorologové kolem 16:30 odpoledne naměřili 41 stupňů a k tomu 9 desetin.
3: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
4: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
3: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích výjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
5: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
3: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: A meteorologové v Česku dnes vyhlásili v celém Středočeském kraji a také v Praze smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde tato výstraha stále trvá. Ve vzduchu je totiž vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Opatrní by měli být hlavně starší lidé s chronickými dýchacími problémy, také starší osoby a děti. Smogová situace souvisí hlavně s aktuálním extrémním horkem. Do dnešní půlnoci je v České republice možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává Ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího Ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje více než 80 tisíc zájemců. Sport. Karviná podle dnešního vyjádření Ligové fotbalové asociace stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné v první lize nejdříve Táborsku, pak případně brněnskému Artisu a poté nakonec pražské Dukle. Počasí. V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude také rekordně teplo, ranní minima většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze v západní polovině Čech, během odpoledne a večera místy přehánky nebo bouřky také na ostatním území republiky. Bouřky mohou být i velmi silné, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Většinou jinak mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji, tam čekáme maxima mezi 35 a 39 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zpoždění je asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla, a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju, a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidí existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci, a vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vorochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, stoprocentně tak, jak to připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíčí a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meloňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít bylinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí. Od Peťovy babičky. Letos snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju. To je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut. Do zlatova není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folii. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlami. Ten nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak ji nakrájíme.
2: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězla, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem a s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou, děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, paster. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Vlastně do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinově.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. To mi se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, bolorovou, hrubou, ne? Já víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předkus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se

0: hodláme napít.
1: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
0: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřiženy, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace. A fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry. Protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtiška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí hlavně pro oblast Čech a západní Moravy. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem. Čeští hokejbalisté získali na mistrovství světa v Ostravě stříbrnou medaili. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do České republiky dorazí silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území republiky zítra, a to mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli hlavně zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Kvůli silnému větru a přívalovým srážkám je také možné očekávat problémy v dopravě. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči, kteří přijíždějí z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu proti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody upřesní ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Uzině směr na silnici 1-7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit v příštím roce na podzim. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Rada kraje schválila zapsání brněnského hantecu, tedy slangu, který kombinuje češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každým rokem na začátku února v období svátku svatého Blažeje, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli. Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení. Po třetí v řadě tak získali stříbro. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. V první desítce závod dokončili také další dva čeští závodníci. Matouš Tůma byl 7., Marek Gric 8.
0: Český rozhlas zprávy.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude rekordně teplo. Ranní minima budou většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne srážky jen na západě Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 35 a 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v noci na dálnici D8 s Ústí nad Labem ve směru do Prahy mezi kilometry 68 a 64 pokračují práce údržby a projíždějte opatrně. Odstavný pruh tam bude postupně uzavírán. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelínky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím se, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Z rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
4: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
4: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
4: Ježi.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně, vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Božko, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal. Když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemný. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na DAMU a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
2: To máš sedláč.
8: Ty jsi
2: s ním chodila?
8: Teď se to po těch 50 letech můžete zvládat všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: Tomáš,
2: ale to je strašný. My když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Nervózní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domů.
2: Domů
4: manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
4: Ano, ano, dobře. Ano, teď
8: už... Máte mladší...
4: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by, no, tvýho je... zná velice dobře.
4: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
9: No jo, no jo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v Pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal by to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojit na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko podvěží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukradl, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobré cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže, že jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám kozám, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, ale to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, kolmo se vyčúrala na ten přehoz a to já už jsem se tak

0: Volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu v zoologický řekli, že je mají přemnožený, nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že dodneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jediný kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
2: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když se ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
3: A manžela?
2: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
3: Obecní
2: městský úřad. Městský úřad.
4: Národní výbor.
2: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To bylo dost dobrý, tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny zrady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blení, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene, a teď co, veď? Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš. Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si neviděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej
10: dárek. Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, tak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si na někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající

0: Moc hezky zpíval Richard Miller, co říkáte. My ho rádi hrajeme, doufám, že vy ho rádi posloucháte. Pojďme dál, je 6 minut po 23. hodině a než si pustíme Michala Tučného, tak přivítám návštěvu. Krásnou noc, přejeme. Halo, halo, už jste v éteru, už jste ve vysílání, vítejte.
1: No tak halejte, tak já to začnu už od mládí.
0: Dobře, pan Miloslav Kaleš z Uhlířských Janovic, povídejte.
1: Halejte, já jsem nastoupil do Kežmaroku na vojnu, to jsou Vysoké Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, hergodik, já jdu snad ze všech nejdál, to není možný. Tam co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku. Že jo, to jsou zase jižní Čechy. No ale na ten Kežmarok, které nezapomenu, to byl hroznej, my jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou, jo. Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu, ale že má vojnu jako koníček. A vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete bežať anebo ležať. A když budete ležat, tak se budete zahrabávat, jo. Ale tam to bylo doslova, jo. To jsem teda v životě nezažil, takový režim, jo. Uh-huh. To bylo věčně poklusem a to, no, hruze a děs.
0: Dobře. Pane Miloslave, a nějaká setkání třeba po cestě na dovolenou? Nemyslíme teď třeba setkání, které bylo v práci nebo ve škole, ale takové, které přišlo z ničeho nic, kdy jste se někam vydal a najednou jste potkal někoho, kdo vám převrátil život. To se možná trošku nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
1: No hlejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu a říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, dej, to je snad spolužačka. Tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo. A najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, seš Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Uhlířských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? A já, Pamno, to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, to jsou vojáci, já, Pamno, vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, hele, že pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Uhlířských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku. No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, člověk přijde na vojnu takovou dálku a najednou tam má spolužečku, jo. No, to jsem opravdu koukal, no.
0: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
1: No co
0: jste stál
1: ani
0: v obchodě, třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené, my to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách, kde vás někdo oslovil.
1: No hledajte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích nebo takhle, si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, ježíš teda, vy máte krásný básničky, vždycky říká, já vám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo, různý, hlavně pro Karla Gotta, 8 jsem jich složil.
0: Dobře, tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
1: Mám tady taky básničku samozřejmě.
0: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
1: Tak. Bez vody tu nelze žít, s ní je život, v duši klid, tak si vodu opatrujme, úctu k něj tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí, to by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
0: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
1: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku, člověka z dovolené nebo někoho neznámého na ulici. Někdy právě taková setkání zůstávají v člověku dlouho. Vidíte?

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady je Robert Salomouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová, už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám dom, tak se mi zprávovala kolo, moc prima paní. Moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám ještě na Hanetu, už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterýho teda neznám. A stalo se mě taková věc, že jsem, bylo to předloni za této rukavice na kole. No a zkrátka jsem zabloudil. No, a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. No, bylo dost nepříjemný teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správné místě.
1: Jo, vůbec ho neznám, toho pánu, ale pomohl mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste s námi tu chvíli.
1: Jo, ještě na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to, to bylo kratší, tak kdo nám volá, kdo je s námi? Haló, ještě tady jednou, Ludmila. Prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
0: No, to jste to vzala hezky rychle, ale jak se to tak stalo?
2: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se. Ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě. No a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18. A řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, já jsem ji vyplnila. A tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
0: No a jak si to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila, nebo takto podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
2: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla více přihlášek a takhle mě oslovila. A tím pádem to tak dopadlo.
0: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
2: Ano.
0: A byli jste dále v kontaktu?
2: Tak. Prosím? No, byli jsme v kontaktu, byli, ale dneska je 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím potom za nějaký rok o té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda. A vystačilo.
0: A nebo to nebyla náhoda? Ono to nezní jako náhoda. Milko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak
2: Já jsem někomu ovlivnila. Takhle náhodou no. pomohla.
0: Neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
2: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. A tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
0: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec také. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
2: hezky se to poslouchala. A do dneška se tomu divím. Do dneška se tomu divím, jak to tak náhodou vyšlo.
0: Děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Trebizí, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že a my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my, ale kam vy tady jedete, Hradečáci, že jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy a říkala, že jsou u Previdzi nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdy a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do té doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale on pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebylo to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo, a my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Previdzi, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový.
0: Já slovo pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak
0: spojení.
1: To už je paní Jaruškom dlouho, tak to už. Prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich, pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: A Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, no jeli přes Kováčovou do Krupiny se známýma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a prostě byli jsme, stavili jsme se na tom koupališti v Kováčoví a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterýma jsme se tady nikdy ani tak znali jsme se, nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh, bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo, děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život, jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte předat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, v Tábora, u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimově Ústí.
0: Aha, dobře.
1: Je u Tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a nastarala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se i kolem lužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesů a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak by mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl ocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak jsem, já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě za něco tahlo, tak jsem šel dovnitř, do té zříceniny, šel po schodech, tak je staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde, ani človíčka, ticho, jsem zavolal, halo, a ozvalo se pomoc, a říkám, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá, tak jsem pomáhal tam, se pomoc, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vlítne. A on, že prosím vás, pomožte mi, já mám záchvat asi ručníkový, strašné křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. A já říkám, no to musím zpátky, to je jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. Leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích. Tak jo, si zavolejte, tak jsem zavolal nemocnice, nebo co to bylo, jo, jede, tak jsem to vysvětlal, je to nějaké nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já se musel přejít lávku přes lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostanete z tu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolal sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy Krče, do okolností já jsem byl kusek otát, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit stunu, že on došel změřit stunu a dal mi takový pásmo, tam byla píšťalka, že až to zapíská, tak se

0: oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože tam se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No já říkám, to je, že mi nevzám dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem, ten se svíl, oni ho odnesli do sanitky. Já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe a on mě poděkoval, že jsem mu zachránil život. Zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl. Akorát jeden čas vycházeli květiny, takovýhle příběhy o setkání a tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arno Štvašíček z Ostravy, televize Nova a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora tam spali v hotelu Palca a tam mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec, tak jsme 50 kilometrů a zase mi to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem ukázal, tady u těch studny to bylo. A tam přestavěný palác, luxusní a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A říkám, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a tam byl zákaz vstupu a pro civilisty a on na mě ukázal, no tak jim to povězte. On byl známý režisér, Arno Štvašíček, on natáčel v Americe a všade přičičil mi a vůbec smíra všelico a oni ho neznali a tak já se jim to pořád musel člověku a tady pan režisér to šel natočit a jestli by jsme mohli. Ne, já musím volat do Prahy, ta paní říká, volala do Prahy a v žádném případě zákaz. Pan Arno Švaříček se naštval, oni byli jako na poobědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze, a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a potom mi poslal nějaký peníze jako za to, že jsem teda to pro ně natočil. A to byl celý ten svět, pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil u televizi, prodával se lístky na večeře a podívali a říkali, a co tam chceš?
1: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
0: No? Není slyšet?
1: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
0: Ano.
1: No.
0: Že to tak dopadlo.
1: Mm-hmm. No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu, já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh jsem patřil a vy taky. Jsme rádi.
0: Díky.
1: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel Zmožek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mě, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na to nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterýho já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem mu totiž úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protičky a podíval se na mě a říká, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkala ano a tak jsme se teda pozdravili a říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd a říkal, až doštuduju, tak toto budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říkal, a kde tam? Já povím, no na Komenské, to je tady na začátku. Za Komenskou ten nadjezd jsem teď stavím. A já jsem se tomu musela smát. A že jsme se nepotkali ve Štenberku. Tak takhle taková náhoda to byla, že stavěl ten nadjezd nějaký v tom Štenberku a musíme se potkat v Olomouci, aby jsme se pozdravili. Tak mě řekl, že je ženatý, že má lékařku a že bydlí v Kroměříži. Takže za tolik let jsme se potkali a byla to velké překvapení. No, tak, takový jsem já měla ze Štenberka, když jsem bydlela v Olomouci překvapení.
0: Milé, určitě dojemné.
1: Milé, bylo to milé, protože mě bylo tenkrát 17 roku a on byl 2 roky starší, byl na těch studiích. No a tak já jsem mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat. To byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první láska. My se za tolik roku jsme se poznali.
0: Ano, a vy už držíte 4letou dcerku.
1: Že on se nezměnil, ale já jsem si myslím, že jsem se taky nezměnil. A pan se okamžitě poznal.
0: A Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
1: No tak,
0: vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
1: No tak určitě se taky stalo, to víte, že panče, já jsem dost jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla jako cestovatel, takže to víte, že jo, určitě. Já jsem šla na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělala a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu a když jsem chtěla jít do té porcelánky, tak tam se sekretářka nabídla, že než mě se ženou být, takže můžu bydlet u ní. Tak jsem skutečně byla u mě asi 14 dní a pak jsem dostala, tenkrát to nebyl problém dostat dvoupokojové byt. Tak jsem tenkrát dostala dvoupokojové byt a pracovala jsem delší dobu v té porcelánce. Protože já jsem na těch studiích to nemohla vzít. Já jsem tam byla už na té přijímačce, ale oni mi řekli, kolik mi to bude stát. A já jsem neměla nikoho, kdo by mě pomohl. Že by mě pomohl to finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože toužila jsem si tu zraku, já to bylo na porodní asistenci, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
0: Paní Aleška. Takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, jsme rádi, když se zapojujete.
1: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
0: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby na to sluníčko trošku méně hřálo.
1: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo, ale když už nemáte kam utíct, tak jinak já chodím denně na procházky a dneska mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoďte, tam bude strašně horko a důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
0: Děkujeme, opatrujte
1: já
0: se.
1: Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
0: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže udělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala Javorníky nebo Jeseníky?
1: Javorník u Jeseníku.
0: Aha, dobře. Tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím. Konečně jsem se taky k vám dovolala. Skutnu jenom rádio. Protože takové téma, co byly tento týden, jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. No a dnešní téma. Já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic, otázka 10 kilometrů. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s pošťačkou. Příjemná, úplně superová ženská. A tak jsme se tak bavili, kamarádili a to. A já říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto. A ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět a on si ti na to mrkne. No, tak mi v pátek zavolala, ne v pátek, pardon, v sobotu, že její manžel už je doma a to. A že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šichtu, plné zuby. Tu práci dělám od 18 let. No a říkám ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, seš doma, staráš se o nás. Tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometry. No a ta poštačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak, to teda je něco. Vidíte, to je, jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.
1: Dceru, a já mám dva syny, tak mám i dceru, která mi říká, že manžel byl vdovec, na nemoc mu umřela manželka, 10 let se staral o děti, sám pomohl mi vychovat moje kluky. Já jsem získala dceru, získala jsem, už mám i 3 pravnoučata. Vnoučata mi říkají normálně babičko, Jaruška mi říká normálně maminko, všechno to úplně suprové, fakt.
0: To je milé.
1: Jste tam?
0: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, nebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala jsem vám ona pak, že to si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit Jiskra?
1: No tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát jako tak slušně, krásně říkám, Jaruško, poslouchej. Ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak jsi mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože z hodou okolností v té restauraci, kde jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, ta už je bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku, dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
0: A co tak vás na něm tehdy zaujalo jako první?
1: No, říkala, tak toto je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako jak se říká. Na vši knižku, jak se u nás říká tady na Moravě.
0: Krásný příběh, romantický.
1: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela a úplně paráda. A jsem spokojená, jako je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že? V dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se nemůžu představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
0: To je dobře, od toho téma, jsme tady.
1: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, já vím, že čas vás tlačí, partneři, anebo to. Já když jsem začala s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít s takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
0: Paní Emo, paní, držíme se stále tématu, nebo jsme někam přeskočili?
1: Držíme se tématu, no.
0: Dobře.
1: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říká, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže je úplně super. A tak právě byste měli téma takové to setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za Boha dovolat. Chtěla jsem tady tu zkušenost nebo tu srandu říct prostě.
0: Děkujeme.
1: Opravdu, jedno buněčně dvojče.
0: Tak jsme rádi, že jste teda přidala i k tomuto tématu svou historku a budeme se těšit, že budeme v setkání pokračovat příště
1: no
0: i tady na Noční linky Českého rozhlasu.
1: Jako hodně posluchačů. Jo, jen tak mimochodem třeba bylo téma teplota, to jsem se taky nevolala. Jo, já jsem
0: ale toto už, to už bychom zase zabrousili někam jinam. Paní Emo, je čas se rozloučit. Ať se vám daří.
1: Dobře. Přeji vám hodně pracovní úspěchu. Já jdu ráno taky točit pivo, takže ještě půjdu s pejskevem, protože přes den se nedá samohorku, ona nechce Dianka chodit moc.
0: Ano.
1: Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás a potom běžím
0: to
1: ráno do práce.
0: Rádi. Tak mějte tak, se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do svozové sanitky, a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat. A čekala tam taky jedna paní, tak jsem mu pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli. A dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No, my vám taky děkujeme, ale ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách?
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda do slova do písmene voláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem vez Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coli. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa, tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo, já nevím, třeba jako 1-2 km, jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý, jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, všichni, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna a bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet, jenomže to já samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil, když jste se někde zastavil?
2: No. Jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je na pokuku docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí, nebo ne. A tam přijedu, tam stáli nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 €, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a Pak jsem zjistil, že tam jezdí takovej zvod, který vás doveze do těch outletů, to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mně, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu, to je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No, já jako někdy si říkám, že osud asi je, a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se. My jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím. Mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu, setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Anna Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydleli ve Frenštátě a kluci měli tak asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky jako odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jako jsem měla trochu větší tašku. A manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi tak asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem, no a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku, no ale shodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky v pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak a tak, no, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako, no a pak asi volala bratrovi a pak jsme bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit a ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se z té Kopřivnice do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme bydleli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni bydleli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohoří. No a pak on umřel ten prostě ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 my jsme Manžel byl na léčení v Karlové Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně, nevím, jestli to bylo 8. Uštenka nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly a manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, pak jsme dojeli do jedné vesnice a tak jsme jako šli do vesnici a naraz manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako Petříně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil, no samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vidět od toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme, ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tady ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, víte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá a prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát mi můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím, že?
0: Ano, 4. února.
1: No, já myslela, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé, děkuji, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Blíží se 15:45, tady je noční linka Českého rozhlasu a přivádím další milou návštěvu. Krásnou noc přeji.
1: Dobrý den.
0: Krásnou noc, kdo volá?
1: Jo, já se jmenuji Honza.
0: Honzo, je někdo, koho jste potkal jenom jednou, ale dodnes na to vzpomínáte a chtěl byste ho vidět znovu? Setkání na cestách, téma i pro vás.
1: No, my jsme se potkali dvakrát a já jsem pracoval s kolegou v Praze, tady v hotelu, a pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A teď, když jsem tam dorazil první den, já jsem tam vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co a teď jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Já jsem si říkal, to je tam nějaký jednovaječný dvojče nebo něco takového, kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako, čau, on to tady děláš a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný, tak mě tam jako uved nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl a víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit nebo prostě skončilo by to neúspěchem, no. Tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to jako říct, že prostě opravdu jako, nevím, jestli to byla náhoda nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla jedna ku milionům, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže a docela významně mi pomůže, no. Takže ta moje mise taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no. Tak.
0: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
1: No, já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako tak jako snažím se být s klidem, jako vstřícnej, milý, nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no. To asi ne.
0: Mm-hmm. A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet?
1: Jo, určitě. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to mi bylo 16 let, a takže teď je mi 58, no a v podstatě jako celý život jako mě to drží, ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo, no nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mém životě, co bylo, no ale nedopadlo to. Mně to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
0: jdeme vyhrát.

0: Vy jste řekl, že máte kolik let?
1: 58.
0: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladiství hlas?
1: No, možná jo, no. Jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože
0: tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře. Máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
1: Takže asi spíš ne, no.
0: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byla rekord 4 hodiny, 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
1: Určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to takhle myslíte.
0: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás a já vás provedu vilou Jana Antonína Bati, protože
1: já to plánuju určitě, no, někdy tam zajít.
0: Výborně, tak se budeme těšit na vás tady na návštěvě ve studiu a nebo v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to otevřel tím, že v září 69 jsem nastoupil do prvního ročníku střední průmyslové školy vakové elektrotechniky v Rožnově pod Radoštěm. Byla to jediná škola v tohoto typu v republice, takže nás se tam sešlo ve dvou třídách asi 60-70 človíčků z celé republiky, od Aše přes Prahu a tak dále. Mimo těchto, teda ve třídě jsme byli sami kluci skoro a dvě děvčata. Takže toto setkání bylo pro mě osudové, protože s tou jednou dívkou jsem už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě je to tak. Dokonce mám v ruce nebo v ruce knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kay Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči nebo promluvíme s ním a podobně. Takový uvedu příklad. Chodíte po městě a potkáte nějakého známého. Nazdar, jak se máš, dobře a tak dál. Jdete, za dvě hodiny ho potkáte znovu. A to co každý řekne, co si dlužíme, nebo co to. A jdete dál. A pak potkáte po třetí. A řekne, brzmí něco, co se stalo? Byste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi 4 kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekne, já to mám doma. Já jsem obkladal, taky já nějaký mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo? Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím. Jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné. Přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že mě vyběhla plotinka. To byla bolest, no prostě šílené. Dostal jsem se nějakým způsobem domů. Manželka mě dovedla k doktorovi. Brečel jsem. Odvezli mě do nemocnice na kapačky a náhodou, já říkám náhodou, ale to nebyla náhoda, byl tam pan primář Kroupa z Ostravy, z fakultní nemocnice, který tam měl vždycky, každý čtvrtek, on tam má takovou ordinaci. Když mě tam viděl, jak na těch kapačkách, tak jsme dali se do řeči, on jakoby si mě vzal po svá křídla, potom mě operoval ty záda, ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a v minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě tu míchu v krční páteři předsvakl jakoby. A to znamená od vrchu až dolů nepohybivý. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dále, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte. Prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty výrůstky jsou z páteře ven a utlačí nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále. Pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, on možná opravdu chci říct, za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
0: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
0: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost. Těším se na vás příští pondělí v noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání nejen na cestách.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem četně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na dopravě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídily. No a...
3: Kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale...
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama na sobě?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No, to dalo velkou práci schánět dnešní době takovouhle takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. A tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte za čo.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, i jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová, a dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila, do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan Kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Božiny Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou.

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu. A Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte... Ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček... Jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byl. To jsem si na sebe ušil to. No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuju, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojď on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta husík, pač ani nezbled.

byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte bedbeberb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak to začalo, jo, to bylo jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker güte ve a zase tak a oni byli takový velice jako decentní a říká nix, noch einmal bitte a tak a furt když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají noch einmal bitte, já zvuky, jo? A, ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihala i Lawrence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Lawrence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Lawrence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle porivy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už si byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadového vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvali. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly.

0: oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to, to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, já, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
1: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
0: Tak, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! Snad není možný, já toho Vimra zabiju. On střílí na Němce a jde si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišpěl. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to musel vracet, já, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako, jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
2: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
3: No to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka natvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je

0: další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
1: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
0: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji Brňáci mi to všechno pokazí, jo. A teď jednou Brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
2: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
3: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě neznámej uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.